0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplína. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu k ruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Muby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter z Lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely, možná často neví ani, jestli budou spolu ještě, ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album. Opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Miraj, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
1: rozhodně
0: mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show a i spousta kapel, ať už je to právě třeba Miraj nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
2: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
2: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
2: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
2: Jasně. On se nám, ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
2: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
2: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
2: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší. Spíš pracujeme na osvětě, na tom, že Do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
2: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britských dní.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
1: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
0: Takže... A opět v gongu?
1: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
0: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
1: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
0: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
1: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí, je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
0: Vždycky pracujete.
1: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak,
0: stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minulé nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.

0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po čtvrté po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak, chtějí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
2: Ano.
1: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
1: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
2: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost a velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
1: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
2: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
1: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
2: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobou musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
1: Vy se tomu věnujete kolik let?
2: Už je to vlastně 8. rokem.
1: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
2: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
1: A když jsme třeba u toho divadla,
2: ano,
1: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
2: Bylo by to dokonalé, samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
1: A porušujeme ho občas?
2: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak k té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha, se jmenuje Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
3: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
2: A je něco nad black tie?
3: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Mm-hmm. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
2: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
3: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
2: Takže džíny, ale elegantní.
3: Přesně tak.
2: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tam tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
3: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
2: černé
3: nezakazovala,
2: v pořádku,
3: že?
2: Ale tělové silonky špatně.
3: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění, takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. Hmm. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
2: A
3: nefunguje to přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
2: A co silonky ve spreji?
3: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Letošního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
1: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. Anebo se nechováme slušně, anebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky jsou právě, spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
0: Ano, ano.
1: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstu. Takže sklenici na víno držíme.
0: A když máme rukavičky?
1: To je jiná situace, možná právě ta výjimka. Ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoliv za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První ryze estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
0: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
1: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tady zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrat něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, tu vidličku otočíme hroty nahoru.
0: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
1: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku. To je za mě dokonalá varianta.
0: A ten kabát?
1: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
2: Přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace, už je otevřenější, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
2: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
2: Přesně například. To je samozřejmě hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma. Ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknu, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí večer si dáme určitě rock. Jaký? Nejnovější album Brit.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a teď pojďme se přesunout do oblasti sociálních sítí, protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování se trošku vytrácí.
1: Mizí.
0: Kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
1: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme. Mm-hmm. I když se budeme snažit, já jsem taky vlastně jednou na sociální sítě předávala video, že pojďme prostě na sebe být hodní a nekomentujeme ty příspěvky, i když se nám to nelíbí, tak jdeme dál, scrollujeme, ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se doba mění, tak bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
0: Blokovat komentáře?
1: Já to třeba nedělám. Mm-hmm. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně, já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
0: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
1: Já bych možná zkusila napsat něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby,
0: ano,
1: a tak dále.
0: Ano.
1: Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala děkuji za připomínku nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
0: Mělo to efekt?
1: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo?

0: ve finále se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
0: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i profil firmy i individuální kurzy?
1: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
0: A co ženám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
1: Ženám chybí čas pro sebe. Že vlastně mi furt jak, ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
0: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
1: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o

0: dveře a tak dále, ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře a ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
1: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
0: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená nepřehánit to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
1: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Tom Walker nám právě přespíval song, ve kterém se přiznal, že zapomněl zhasnout. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné pondělní ráno.
1: Dobré jitro. Pražská magistrála před hlavním nádražím je od dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Počty obětí ničivých červnových zemětřesení ve Venezuele stále rostou. A čeká nás slunečný den s malou oblačností a teplotami do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na severojižní magistrále před hlavním nádražím v Praze je ode dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic opravuje stropní desku odbavovací haly nádraží. Pokračuje její mluvčí Nela Frýbová.
3: Oprava stropů vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
1: Práce potrvají do poloviny listopadu. Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít ve druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů. Uvedla to mluvčí městské části Veronika Berna.
4: Důvodem rekonstrukce je zastaralý stav gastrozařízení v ZŠ Hloubětínská. Městská část v posledních letech postupně rekonstruuje všechny kuchyně, jídelny a další související provozy v místních základních a mateřských školách. ZŠ Hloubětínská je poslední místní základní škola, kde zbývalo tento typ rekonstrukce provést.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
5: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
1: Hrad na Babišova slova reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení, která koncem června postihla Venezuelu, vzrostl na 4490. O zvýšené tragické bilance informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo bezmála 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů londýnského trvnatého turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
6: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře chybám. Singles champion for 2026 from Italy, Jannik Sinner. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z grandslamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar, stále o dvě minuty a 42 sekundy před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté na Tour první volný den. A počasí dnes bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, ty dnes bude připravovat z dopravního infocentra sledovat Lukáš Miller. Já tě zdravím, Lukáši.
7: Taky zdravím, je to tak, hezké ráno, tak v Praze už sílí ranní provoz, dopravou třeba brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské mezi Novopatskou a Cínoveckou, jezdí se tam vždy pouze jedním pruhem a teď už jsou kolony třeba z Cínovecké odsjezdu na Čakovice nebo také v opačném směru v Novopatské se popojíždí odsjezdu na Satalice. Vázne provoz také na Štěrboholské spojice směr Lanový most, kolony tradičně od hradecké dálnice D11 k průmyslové k Europarku, čekejte 10 minut navíc a sílí provoz třeba také v Karlovarské do centra na příjezdu ke Slánské, anebo také v Českobrodské na vjezdu do Běchovic směr centrum Prahy.
0: Díky moc a hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Šest a půl minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 13. července. Markéta a Margareta mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Katy Perry, Wilshire Barn. A taky třeba Linkin Park, jejich Friendly Fire. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.

byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Park a Friendly Fire. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co budeme hrát ve vinilu dneska večer v 9. Bude to Red Hot Chili Peppers a jejich deska By The Way nebo Muse a deska The Wow Signal. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Praha je nej.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Dneska bude jasno, postupně převážně polojasno, maxima mezi 28 a 30 stupni Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. A slovo má Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze už sílí ranní provoz, dopravu stále brzdí omezení mezi Vegbelské, mezi Novopatskou a Cínoveckou. Průjezdní je vždy pouze jeden pruh a ty kolony jsou jak z Cínoveckého cizdu na Čakovice, tak také v Novopatské, tam se popojíždí asi 10 minut do cizdu na Satalice do Kbelské a silný provoz už je třeba i v Čakovicích v Kostelecké ulici směr centrum Prahy. Vázne provoz také na Štěrboholské spojce, na příjezdu k Průmyslové ulici, kolony jsou od hradecké dálnice D11, tam čekajte 10 minut navíc. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová kolona před letištěm na 2. kilometru omezení do jednoho pruhu, fronta z 5. kilometru asi na 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech

Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, půl sedmé na Rádiu Praha, dáme si zprávy.
1: Dobré jitro. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Český rozhlas získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely z korupce. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude její úřad sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. V pražské zoo je nový žrafí samec. Osmiletý fin pochází ze zahrady v Nizozemsku a váží přes 20 kilogramů. Už teď si ho návštěvníci trojské zoo můžou prohlédnout v devítičlenném stádě ve výběhu Africká savana. Předchozí samec Johan žil v Praze víc než 18 let a splodil 30 mláďat. Uhynul před 3 roky. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73-letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Informovala o tom slovenská horská záchranná služba. Neštěstí se stalo u Těrchové poblíž Žiliny. Obec a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Ve španělském Madridu nestratila česká olympionička s Turkyní Gokirovou ani set a díky vítězství si zajistila účast ve finále seriálu. V Praze dnes bude jasno, postupně převážně polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace připravil je Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz, nové omezení je navíc na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barandov na 16,5 kilometru je zkrácený připojovací pruh od Barandova, kvůli tomu je kolona na okruhu od Lochkovského tunelu, je to asi na 15 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské na severu Prahy, pomalu se tak jede hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské, silný provoz je ale kvůli tomu třeba i v Čakovicích v Kostelecké ulici. Vázne doprava na Štěrboholské spojice směr Lanový most na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu zdržení 15 minut, 10 minut se pojíždí v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v Povltavské směr tunely Blanka. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová kolona před letištěm na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu, fronta z 5. kilometru je tam asi na 15 minut.
0: Lukáši, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po půl sedmé v raní Praze třeba Lady Gaga, Hold My Hand. A budou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

0: Anne-Marie a její 2002 je tři čtvrtě na sedm. Filmy z Karlovarského festivalu můžete ode dneška až do neděle 19. července vidět i v Praze a Brně. Ozvěny Šarivary nabídnou ve čtyřech kinech téměř 30 českých i zahraničních snímků, včetně titulů oceněných v Cannes.
1: To samý.
2: Teď máme pěkný život.
3: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá

0: Po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Je pondělí 13. července, v Praze budeme mít jasno, postupně převážně polojasno, maxima mezi 28 a 30 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
2: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už máme silný provoz směrem do centra, navíc nové omezení komplikuje dopravu na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, u sjezdu na Barrandov je zkrácený připojovací pruh, kolona je tak od Strakonické ulice asi na 15 minut. A dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské, to je na 15 minut, 15 minut se jede v koloně i na Štěrboholské spojice, a to z Černého mostu k Průmyslové směr Lanový most. Plní se také Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, zatím je tamto zdržení 10 minut. 10 minut se jede v koloně i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy nebo v Povltavské od Prosecké k Bulovce. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová kolona před letištěm na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu. Fronta z 5. je asi na 10 až 15 minut.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: To byla Adele a její Someone Like You. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné pondělní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Oblastní rada ODS Prahy 1 bude jednat o majetkových poměrech svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Hlavní město připravilo mapu fontánek, mlžítek a dalších míst na ochlazení. Požár v hudebním klubu v thajském Bangkoku má na kontě skoro 30 obětí a desítky vážně zraněných. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který poté Dvořák zdědil. Na nejasnosti upozornili Seznam Zprávy. Sám Filip Dvořák řekl, že není z ničeho obviněn ani vyšetřován a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Podle předsedy strany Martina Kupky ale jeho jednání poškozuje dobré jméno ODS.
2: Každý, kdo kandiduje, musí počítat s přísnějším metrem a jakékoliv pochybnosti jasně a rychle veřejnosti vysvětlit. Proto také naše výzva k rezignaci, aby nedocházelo k poškození dobrého jména.
0: Oblastní radu svolal na dnešek přímo Filip Dvořák. Pozval kromě Martina Kupky také kandidáta na pražského primátora Tomáše Portlíka a šéfku regionálního sdružení Alexandru Udženiu. Kupka ani Udženia se ale podle vyjádření pro Český rozhlas zasedání nezúčastní. Hlavní město Praha spustilo novou interaktivní mapu tzv. Oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky, jako jsou pítka, mlžítka, fontány, studánky a koupaliště. Do budoucna se rozšíří také o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Projekt reaguje na časté vysoké teploty v letních měsících. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují celníci 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, říká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
3: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
0: Jan Chmelař dodává, že u jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je ale na výzvu celního úřadu nebo inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho původ. Turista by proto měl mít doklad o nákupu. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici, poté co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt špatné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se v zápěti rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
4: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále na londýnské trávě porazil ve 4 setech Němce Alexandera Zvereva. Pro Sinnera je to celkově 5. grandslamový titul. Zverev naopak nenavázal na 5 týdnů starý triumf na antukovém Roland Garros. Dnes bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno, s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia. Povane jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak už se poměrně dost stojí. V Praze je silný provoz na hlavních tazích. Omezení je třeba nově na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. U sjezdu na Barandovna 16,5 km je zkrácený připojovací pruh a ta kolona je na okruhu od Strakonické asi na 25 minut a plní se i ulice k Barandovu právě před nájezdem na Pražský okruh. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se kvůli tomu stále jede hlavně v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, to zdržení je tam 15 minut. Vázne provoz i na Štěrboholské spojce směr Lanový most z Černého mostu k Průmyslové, zdržení provozem asi 20 minut. Plní se také Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, to je na 10 minut. 10 minut naberete v koloně i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy nebo v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Silný provoz je pak i na příjezdech k Barandovskému mostu, tam je to kvůli omezení u lihovarů, zpomaluje se už na jižní spojce i ve Strakonické u závodiště. A ještě Bělohorská z centra před křižovatkou vypěch nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona hlavně z centra je asi na 10 minut.
5: Díky moc, Lukáši, a hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

S Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělka s datem 13. července. Teď máme 7 minut po 7. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Taylor Swift a Elizabeth Taylor. A budou taky Sophie and the Giants a Loser. She said every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: To byla Eva Farda. Neříkej, co má se stát. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 000 drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská Strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord Strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
5: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
4: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crooks pokusil o atentát na Donalda Trumpa.
6: Take a look what happened.
4: Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Pondělí bude jasné, postupně převážně polojasné, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 18, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. No a jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
7: Hezké ráno, tak vidím silný provoz na hlavních tazích a řadu omezení, které komplikují provoz, třeba to na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16,5 kilometru. Je tam zkrácený připojovací pruh a ta kolona na okruhu je kvůli tomu od Jesenice asi na 20 minut, plní se i ulice k Barrandovu právě před nájezdem na okruh. Dopravu brzdí také omezení ve Kbelské, tam se hlavně jede pomalu v Novopatské z Černého mostu, zdržení do Kbelské 15 minut, pomalý provoz je pak na jižní spojce směr Smíchov, tam je to kvůli omezení u Lihovaru ve Strakonické, ta kolona je od sjezdu na Podolí asi na 15 minut. Vázne provoz také na Štěrboholské spojce směr Lanový most, z Černého mostu k Průmyslové zdržení provozem bez omezení 20 minut, plní se i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, je to asi na 10 minut, 10 minut se jede v koloně i na Nuselské mostě na vjezdu do Legerovy nebo i ve Vídeňské z centra od jižní spojky k Ikemu. A v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich stále překáží nehoda dvou osob osobních aut v levém pruhu, kolona je tam od Kláštera asi na 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
7: Měj se, naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
2: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lynn Marlen a Sitting Down Here. Je půl osmé a my si dáme další zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Objekt, ve kterém byl sklad elektrokoloběžek, se podle nich kvůli požáru zbortil. Zasahovat tak mohou jen zvenčí. Uvedli to na síti X. Lidé v okolí nemají podle hasičů větrat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce připomínky. Někteří koaliční politici z SPD a motoristů už jsou teď proti. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 000 úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině u víc než 9 000 úmrtí se to týkalo lidí starších 65 let. Vyplývá to z údajů zveřejněných organizací Euromomo. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil USA na platformě X. Útoky zdůvodnilo cílem dále oslabovat íránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. České volejbalistky uzavřely sezónu Ligy národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Náš tým celkem v této sezóně elitní reprezentační soutěže získal 16 bodů. Tým o 2 body překonal výkon z loňské premiéry. V 18členné tabulce skončily české volejbalistky 10. V Praze dnes bude jasno, postupně převážně polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se ještě na silnice. Ten pohled pro nás připravil Lukáš Miller.
3: Hezké ráno a připomínám, že v Praze je silný ranní provoz, navíc řada omezení, která komplikují provoz. Třeba na Pražském okruhu z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16,5 km je zkrácený připojovací průcha, dělá to potíže. Kolona je kvůli tomu na okruhu od Jesenice na 20 minut, tak plná je třeba i ulice k Barrandovu před nájezdem na okruh. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, tam se až do srpna jezdí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Je to zdržení pak na 15 minut. Pomalý provoz je také na jižní spojce směr Smíchov, tam je to pro změnu kvůli omezení u Lihovaru ve Strakonické, tam ta kolona je od sjezdu na Podolí, je to asi na 15 až 20 minut. 20 minut naberete na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, plní se i Liberecká z Letňan do Holešoviček, zdržení k Bulovce a do Blanky 10 minut. 10 minut se jede v koloně také na Nuselském mostě na vjezdu do Legerovy nebo i ve Vídeňské z centra od jižní spojky k IKEMu, tam je také omezení. A ještě D7, příjezd do Prahy z Chomutová, kolona je od Středokluk z 5. do omezení u letiště na 2. je to na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už 100x, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba Billie Eilish, Everything I Wanted. A bude si jen na Spyro, Material Lover.

0: nám přímo z místa teď prozradí náš kolega reportér Josef Beneda. Vítám tě, ahoj.
1: Hezký den. Kvůli rekonstrukci budou auta muset ode dneška jezdit po magistrále v obou směrech ve dvou pruzích oproti dosavadním třem. V tuto chvíli je zatím zúžený průjezd pouze ve směru na Florence. Provoz se tady ale zatím plynulý, auta trochu zpomalují a o něho totiž reguluje světelná závora na konci Nuselského mostu nedaleko odsud. Auta nyní stojí až k zastávce metra Vyšehrad. Opačný směr je tady u hlavního nádraží zatím plně průjezdný. Už jsou tady ale připravené kužely, aby mohli silničáři zúžit vozovku na 2+2 jízdní pruhy. Po celou dobu bude také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Rekonstrukce je naplánovaná na 126 dní. Jinými slovy by měly skončit zhruba v polovině listopadu.
0: Josefe, už jsme řekli, že důvodem je oprava stropu odbavovací haly, ale co přesně se tam teda bude opravovat?
1: Tak jedná se o železobetonovou stropní desku, ze které zatékala voda do konstrukce odbavovací haly. Krom toho také tady dělníci zrekonstruují přilehlé chodníky a silnice. Cena prací je zhruba 290 milionů korun. Ještě doplním, že kvůli stavebním pracím se také dočasně přesunou autobusové zastávky, konkrétně od 3. srpna, kdy mají dělníci začít frézovat krajní pruhy magistrály. Zastávky pro expresní linky na letiště a dálkové autobusy budou v Opletalově ulici pod magistrálou. Noční linky a případné náhradní autobusy XC metro budou mít přemístěné zastávky na magistrále. Konkrétně budou na chodníku od muzea ve směru na sever a ve směru na jih na konci rampy od křižovatky Bulhar.
0: Prosím tě, pokud se nepletu, tak provoz na magistrále ovlivňuje i další rekonstrukce. Řekni, o co se jedná.
1: Je to skutečně tak, silničáři totiž v sobotu začali opravovat hlávku v most nad ostrovem Štvanice. Musí zpevnit přechodové desky ve středu konstrukce. Řidiči proto jezdí do Holešovic jedním pruhem oproti dosavadním dvěma. V opačném směru je provoz zachován. Po mostě navíc nemůžou jezdit tramvaje, konkrétně mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. To ovlivnilo především linku 12, která nyní na cestě z Karlína nezajíždí k zastávce Vltavská a pokračuje přes Štefánikův most. Práce na hlávkově mostě by měly skončit do 30. srpna.
0: Říká kolega Josef Beneda. Moc díky a měj se, ahoj.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno, maxima mezi 28 a 30 stupni Celsia, teď jsme na 20 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Slovo má opět Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a jak už bylo zmíněno, tak dopravu komplikuje omezení, třeba právě na magistrále, tam je zdržení teď směr Holešovice, ty kolony jsou nesouvislé, z Nuselského mostu pokračují okolo omezení u muzea a to až do zúžení právě na Hlávkově mostě. Celkově to zdržení na průtahu centrem směr Holešovice je teď asi 20 minut. Omezení je ale na řadě jiných míst, třeba na Pražském okruhu, zde je jedna směr letiště u sjezdu na Barrandov, kolona je kvůli tomu od Jesenice asi na 20 minut. Dlouhodobě omezení je až do poloviny srpna ve Kbelské, tam se pomalu kvůli tomu jede hlavně v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. To zdržení je tam v koloně asi 20 minut. Pomalý provoz je také na jižní spojice směr Smíchov, pro změnu kvůli omezení u Lihovaru ve Strakonické, kolona je od sjezdu na Pankrác asi na 20 minut. 20 minut naberete v koloně i na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, tam je to pouze provozem. Plní se Liberecká z Letňan do Holešoviček nebo také Povltavská na příjezdu k Bulovce. I Vídeňská z centra, tam kolona je od Tomajerovy nemocnice k IKEMu do omezení asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Benson Boone a Mr. Electric Blue. Je 8 hodin, ve studiu se mnou je opět Míra Kasan a jsou tady další zprávy, které připravil. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Magistrála před hlavním nádražím je od dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila. Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot a čeká nás sluneční den s malou oblačností a teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na severojižní magistrále před hlavním nádražím v Praze je od dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic opravuje stropní desku odbavovací haly nádraží. Pokračuje její mluvčí Nela Frýbová.
2: Oprava stropů vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
0: Práce potrvají do poloviny listopadu. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích, nedaleko Prahy. Jde o sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí. Požár se ale podle starosty Pátka daří postupně dostávat pod kontrolu.
3: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
0: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla v dubnu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v těle se Španělskem, Belgií či Irskem.
5: Cílem návrhů je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Italský tenista Jannik Sinner ovládl mužskou dvouhru na Wimbledonu. Na londýnské trávě porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a dál zůstane světovou jedničkou. Wimbledonská šampionka ženské dvouhry Linda Noskova bude po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá. Poražená finalistka Karolina Muchová bude světovou šestkou. Dnes bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem.
7: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, navíc nová nehoda na pražském okruhu z letiště na D1 u sjezdu na Jinočany Stodůlky. Osobní auto se srazilo s kamionem, kolona od karlovarské dálnice D6, je to asi na 20 minut. Na pražském okruhu pak brzdí provoz také omezení směr letiště u sjezdu na Barrandov, tam je zkrácený připojovací pruh, kolona je od Jesenice přes oba tunely, také asi na 20 minut. Dopravu v Praze brzdí také omezení Vekbelské, kolony jsou kvůli tomu hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské Olomoucké zdržení 20 minut, 10 minut se zdržíte také v Cínovecké odsjezdu na Čakovice. Pomalý provozy na jižní spojice směr Smíchov, kolona je odsjezdu na Podolí až za Barandovský most na 20 minut, 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Závodiště, na vině je omezení za mostem u Lihovaru. Vázne provoz pak na Štěrboholské spojice směr Lanový most, z Černého mostu Průmyslové je to na 20 minut a zdržení je pak i na magistrále, zejména směr Holešovice, ty kolony jsou nesouvislé z Nuselského mostu do omezení u muzea a pak také před zúžením na Hlávkově mostě, celkově je to asi na 20 minut.
6: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím se měj.
7: Naslyšenou.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Vstáváte s Rádiem Praha, Honzou Chlaněm. Do pondělka 13. července máme 6,5 minuty po 8. Hezké ráno.

0: But you're just a boy.
1: To byla Beyoncé, If I Were a Boy. Je 8:45, posloucháte Radio Praha, hezké ráno. Pondělí 13. července bude v Praze jasné, postupně převážně polojasné, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 21, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. No a jak to vypadá na silnicích, to doplní Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak hodně se stojí a občas i bourá, třeba na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 z Dunajnočany, tam řeší nehodu osobního auta s kamionem, blokují pravý pruh a kolona, je tak od karlovarské dálnice D6, to zdržení je skoro na 20 minut. Na Pražském okruhu je pak také omezení směr letiště, poměrně nově u sjezdu na Barrandov, tam je zabraný připojovací pruh a dělá to komplikace, ucpaná jak ulice k Barrandovu, tak také hlavně okruh od Vesce pak přes oba tunely. A dopravu brzdí také dlouhodobé omezení Vekbelské, kolony jsou kvůli tomu jak v Cínovecké, od sjezdu na Březině Ves na 15 minut, tak 20 minut se stojí i na Novopatské ulici z Černého mostu. 30 minut pak naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, kolony jsou i na příjezdech k Barrandovskému mostu kvůli omezení za mostem ve Strakonické ulihovaru, kolony jsou na jižní spojice od Vídeňské na 20 minut a plná je třeba také i Strakonická ulice od Lahovického mostu. A ucpává se i magistrála, zejména směr Holešovice, kolony jsou z Nuselského mostu roztrhaně až do omezení na ostrově Štvanice, je to celkově na 20 minut.
1: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. První jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Posloucháte na rádiu Praha Metcon a Ray Dalton, Don't Worry, ale samozřejmě taky zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Dnešek je prvním pracovním dnem, kdy platí výluka provozu tramvají v úseku Vltavská Těšnov. Důvodem jsou práce na Hlávkově mostě. Tramvaje na lince 12 jezdí odklonem. Náhradní autobusy dopravní podnik nenasadil. Výluka skončí 31. srpna. Hasičům se postupně daří dostávat pod kontrolu požár velké haly v Čelákovicích u Prahy. Požár se nešíří, na místo ale bude podle hasičů potřeba speciální technika, která pomůže halu rozebrat. Sklad elektrokoloběžek začal hořet dnes brzy ráno. Vedení Čelákovic doporučuje obyvatelům, aby nevětrali a pokud nemusí, aby nechodili ven. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 tisíc ohrožených druhů živočichů a rostlin ani výrobky z nich. Problém ale můžou mít turisté i s dovezením mušlí nebo písku. To zakazuje například Sardinie. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73-letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Informovala o tom slovenská horská záchranná služba. Neštěstí se stalo u Těrchové poblíž Žiliny. Obec a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. Mezinárodní fotbalová federace se bude zabývat rozšířením počtu týmů na světovém šampionátu. Místo současných 48 by jich mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda FIFA Gianni Infantino. V Praze dnes bude jasno, postupně převážně polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 30 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
3: Je to tak hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz a ucpané třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojice je ta kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské ulice na 20 minut a skoro 25 minut se stojí v koloně dokonce v Strakonické od Lahovického mostu. Na vině je omezení za Barandovským mostem u Lihovaru. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tam se jezdí vždy pouze jedním pruhem a pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu, tam je to zdržení 20 minut a 10 minut se pojíždí i z opačné strany v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Vázne provoz pak na Štěrboholské spojice směr Lanový most, z Černého mostu Průmyslové, tamto zdržení je 20 minut. Na magistrále pak čekejte zdržení směr Holešovice, kolona je roztrhaná z Nuselského mostu přes omezení u muzea až do zúžení na Hlávkově mostě, celkově směr Holešovice 20 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vesce, také z plzeňské D5, zdržení vždy 20 až 30 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: ranní Praze po 8:30 Taylor Swift, I knew it, I knew you. A bude taky Matt Gims a jeho Esky Ty Man za chvilku.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM.

0: Filmového festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceňované a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Aňou Geislerovou nebo třeba Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Filmové perly z 60. ročníku prestižního festivalu uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A nebo se pobavte u komedie 13 u stolu. Manželé Madeleine a Antoine ve svém domě chystají slavnostní večeři pro vybranou společnost. Madeleine je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu 13 hostů u stolu. Pokaždé, když se zdá, že je zasedací pořádek konečně vyřešen, nastanou komické situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů. Komedii 13 u stolu uvádí letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to v pondělí večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha. Praha žije
1: kulturou. Je pondělí 13. července, v Praze bude jasno, postupně převážně polojasno. Maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 22, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. No a jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno, tak vidím opravdu hodně kolon. Ucpané jsou třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojice kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské na 20 minut a 15 minut se stojí v koloně i ve Strakonické od Lahovic. Na vině omezení u Lihovaru. Dopravu brzdí také omezení ve Kbelské, tam se pomalu jede v Novopatské od Černého mostu do Kbelské, zdržení 20 minut a 15 minut se zdržíte i na příjezdu do Prahy po D8. Od Ústí nad Labem kolona je od sjezdu na Zdiby, navíc u sjezdu na Čakovice je pak hlášená nehoda. Vázne provoz na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu zdržení 25 minut. Na magistrále hodně ucpaný průtah směr Holešovic. Kolony jsou z Nuselského mostu a vedou až do omezení na Hlávkově mostě. Celkově zdržení směr Holešovice 30 minut. Kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem. Popojíždí jak od plzeňské D5, tak také od Vesce, je to vždy na 20 minut a 15 minut se na okruhu zdržíte i na příjezdu k letišti od sjezdu na Horoměřice.
1: Díky moc, Lukáši, měj se.
2: Taky naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: to byly Support Lesbians a jejich Moving On v 9 hodin na Rádiu Praha. Před námi samozřejmě další zpravodajská relace, opět ji připravil kolega Míra Kasan, kterého tímto vítám ve studiu. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák bude vysvětlovat oblastní radě ODS své majetkové poměry. V základní škole v Pražském Hloubětíně nechá radnice přestavět kuchyni a jídelnu. V Čelákovicích u Prahy dál hoří sklad elektrokoloběžek. Na pomoc přijede těžká technika. A bude slunečno a naměříme až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda ODS Martin Kupka ani šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu první městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam Zprávy. Martin Kupka a Alexandra Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám.
3: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
1: Filip Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani vyšetřován. Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít ve druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů. Uvedla to mluvčí městské části Veronika Berna.
4: Důvodem rekonstrukce je zastaralý stav gastrozařízení v ZŠ Hloubětínská. Městská část v posledních letech postupně rekonstruuje všechny kuchyně, jídelny a další související provozy v místních základních i mateřských školách. ZŠ Hloubětínská je poslední místní základní škola, kde zbývalo tento typ rekonstrukce provést.
1: Hasiči dál zasahují u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila, nikdo není zraněn. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová s tím, že na místě je asi 25 jednotek. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu ze 4. Zásah bude trvat ještě nejmíň několik hodin. Podle mluvčí Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla.
5: Je to vlastně těžká technika, která vlastně tou hydraulikou jako dozboří tu halu bezpečně a cíleně tak, jak potřebujeme, aby vlastně se to mohlo pořádně celý dohasit. Asi se dá říct, že je to na dobré cestě, protože už jenom, když jsem viděla třeba záběry z rána, jak to vypadalo, už to vypadá o poznání lépe.
1: Hasiči lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud to není nutné. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl ve sportu čtyřčlenné skupiny uprchlíků Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar, stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Český cyklista Matias Vacek obsadil s téměř 10minutovou ztrátou 59. místo, přišel tak o 10. příčku v průběžném pořadí a nově je 24. Dnes mají cyklisté na Tour první volný den. Dnes bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno, s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích ucpané třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov na jižní spojice, kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské je na 20 minut, skoro 20 minut se stojí v koloně i ve Strakonické od Lahovického mostu, na vině omezení u Lihovaru. Dopravu brzdí omezení ve Kbelské, pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské, tamto zdržení je 20 minut, 15 minut se popojíždí i po D8 od Zdib, navíc u sjezdu na Čakovice je hlášená nehoda. Vázne provoz na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, tamto zdržení stále asi 25 minut. Na magistrále zdržení směr Holešovice, kolony jsou nesouvislé z Nuselského mostu, okolo omezení u muzea až do zúžení na Hlávkově mostě, celkově zdržení 30 minut. Kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vesce, také z plzeňské D5, tamto zdržení vždy 20 až 30 minut a 15 minut se na okruhu zdržíte i na příjezdu k letišti od sjezdu na Horoměřice.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Do pondělí s datem 13. července vstáváte ve společnosti Rádia Praha a mé maličkosti. Já jsem Honza Chlaň, hezké ráno, máme 7 minut po 9. a za chvilku Sabrina Carpentera, Tears. A budou taky Justin Wellington a Small Jam, Aiko Aiko.
7: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: To byly Činasky a selhání. Je 10:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 tisíc drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
5: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
4: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crux pokusil o atentát na Donalda Trumpa. Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude jasné, postupně převážně polojasné, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 22, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
6: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silná ranní špička kolony třeba na jižní spojice před Barrandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské, zdržení asi 15 minut, 20 minut se stojí v koloně také na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové ulici směr Lanový most. Provoz si nadále komplikuje omezení ve Kbelské ulici, jezdí se vždy pouze jedním pruhem dlouhodobě až do srpna kvůli velké opravě a ty kolony jsou jak v Cínovecké od sjezdu na Březněvez na 15 minut, tak také na Novopatské i na Štěrboholské spojice od Běchovic směr k Belská ulice. Ucpaný je i průtah centrem po magistrále směr Holešovice. Na Hlávkově mostě je zúžení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od hlavního nádraží asi na půl hodiny. A ucpává se také Pražský okruh, a to obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Vesce, také z plzeňské D5-ky asi na 25 minut. A 20 minut naberete i na dálnici D7 na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště ty kolony jsou od Evropské i od Středokluk vždy na 20 minut.
0: Moc díky, Lukáši, měj se.
6: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Lego, Imagine Dragons a Born to be Yours. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký den. Hlavní město Praha spustilo v reakci na častá vedra novou interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky, jako jsou pítka, mlžítka, fontány, studánky a koupaliště. Do budoucna se rozšíří také o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude její úřad sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Pražská zoo má nového žirafího samce. 8letý Finn pochází ze zahrady v Nizozemsku a váží přes 1200 kg. Už teď si ho návštěvníci trojské zoo můžou prohlédnout v 9členném stádě ve výběhu Africká savana. Předchozí samec Johan žil v Praze víc než 18 let a zplodil 30 mláďat. Uhynul před 3 roky. V australském Sydney dnes náhle zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Na Instagramu to uvedla jeho rodina. Diváci znají Sama Neilla mimo jiné jako paleontologa Elena Granta z filmu Jurský park, Jurský park 3 a Jurský svět nadvláda, nebo jako kardinála Wolseyho ze seriálu Tudorovci. Objevil se i v akčním Honu na ponorku. České volejbalistky uzavřely sezónu Ligy národů vítězství nad Francií 3-2 na sety. Náš tým celkem v této sezóně elitní reprezentační soutěže získal 16 bodů. Tím o 2 body překonal výkon z loňské premiéry. V 18členné tabulce skončily české volejbalistky 10. V Praze dnes bude jasno, postupně převážně polojasno s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice. Lukáš Miller je připravený.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silný provoz, kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojce směr Smíchov, kolony jsou tam od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, to zdržení asi 20 minut. Dopravu pak brzdí omezení ve Kbelské, pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu, tam je to na 20 minut do Kbelské, 15 minut si popojíždí i po dálnici D8 od sjezdu na Zdiby. Vázne provoz na Štěrboholské spojce, na příjezdu k Průmyslové je to z Černého mostu asi na 25 minut. Na magistrále jsou pak kolony směrem do Holešovic, a to nesouvislé z Nuselského mostu až do zúžení na Hlávkově mostě, celkově na průjezdu centrem asi 30 minut navíc. Kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Vesce a také z plzeňské D5, zdržení vždy asi 20 minut. A na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště, na 2. kilometru je omezení. Kolony jsou tak od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské ulice. Zdržení vždy k letišti 20 minut.
0: Lukáši, díky, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:45. Pravidelně vyráží naše létající redaktorky do terénu, aby pro vás objevili další pražské zajímavosti. Co to bude tentokrát, nám prozradí sama Sabina Vosecká. Zdravím tě, ahoj!
1: Hezký den od Vltavy, já jsem dnes zavítala do pražské Troji, kde nejen, že vede frekventovaná cyklotrasa podél řeky, výlet si tu můžete udělat třeba až do Klecan a dál, nicméně ten hlavní důvod, proč tu sem, je přívoz P2, který spojuje Podhoří a Podbabů, tedy oblast Bohnic a Troji a taky protějšího Suchdola, a jde o poměrně vytížený a oblíbený spoj, jednak protože ten trojský most, přes který se dostanete na tu druhou stranu, na druhý břeh, je odsud poměrně daleko. A hlavně kousek odsud je taky zoologická a botanická zahrada, takže proto přívoz využívají výletníci a rodiny s dětmi, aby si nejen zkrátili cestu, ale třeba i zpestřili ten výlet, protože co si budeme povídat, tak cesta přívozem je vždycky zážitek, tedy alespoň pro mě. Nevím, jak pro tebe, Honzo.
0: Já jsem tím ještě nikdy nejel.
1: Tak máš nejvyšší čas to vyzkoušet. Mimochodem, loď je taky o něco větší právě z toho důvodu, aby pojala více cestujících než běžné přívozy v Praze. Denně tenhle ten přívoz převeze až 600 lidí, celkem se pak na přívoz vejde 40 lidí. No a co se týče placení, tak většina přívozů...
0: Sabino? No, Sabina nám vypadla. No tak, nedá se nic dělat. Každopádně moc díky, přívozem se určitě někdy svezu. A jdeme dál. Dneska bude jasno, postupně převážně polojasno, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 22, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Lukáš Miller je připravený sdělit nám, jak to vypadá na silnicích.
2: Připravený spojení mám dobré, hezké ráno. V Praze stále ještě je silný provoz. Kolony třeba na jižní spojce směr Smíchov a to od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, zdržení do omezení, které je u Lihovaru, je tam asi 20 minut. Zúžení pak komplikuje provoz také ve Kbelské. Jezdí se tam vždy pouze jedním pruhem, probíhá tam velká dlouho avizovaná oprava. No a jsou kvůli tomu kolony jak z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut, tak také v Cínovecké se 10 minut popojíždí od sjezdu na Zdiby. Na magistrále zůstává výrazné zdržení směr Holešovice, kolony začínají u Vinohradské, u rozhlasu a pokračují až do zúžení na Hlávkově mostě, čekejte 30 minut navíc, plná je Žitná ulice na Karlovo náměstí nebo také spojovací mezi Balabenkou a Jarovem, to je vždy na 10 minut. A na Pražském okruhu pak čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, jak od Vesce, tak také z plzeňské D5, je to vždy na 20 minut a velké kolony jsou i na dálnici D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova, je to kvůli omezení ulic a stojí se od Středokluk a také od Evropské ulice, je to vždy na 20 minut.
0: Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju krásné pondělí, měj se hezky, ahoj.
2: Taky přeji hezký den.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 10 hodin na rádiu Praha, pro vás máme zprávy, přináší je Mirek Kasan, ahoj Mirku.
1: A je tu Vláďa Malošík, hezký den. Ministr zdravotnictví Vojtěch předložil novelu, která by umožnila ženám bez partnera umělé oplodnění. Hasiči lokalizovali požár haly v Čelákovicích. Německo přijalo dalšího muže nakaženého ebolou. A dnešek bude slunečný s malou oblačností a teplotami do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Single ženy by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců. Teď můžou zákrok podstoupit, jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
3: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
4: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
3: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí, pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
5: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
3: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platily plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Český rozhlas získal. Jansta čelí obvinění z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Miroslava Jansty pocházely z korupce. Právník Českému rozhlasu řekl, že vrácení peněz očekával.
6: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
1: Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves nechtěla vrácení peněz Miroslavu Janstovi komentovat, jen zdůraznila, že to nemá vliv na vyšetřování samotného případu. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči už pod kontrolou. Informovali o tom na síti X. Oheň se dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory-Flígrové pomůžou při likvidaci následků požáru taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a vycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Ve stejném měsíci byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900 a bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Sousední Uganda zatím hlásí 20 případů a 2 mrtvé. Mezinárodní fotbalová federace se bude zabývat budoucím rozšířením počtu týmů na světovém šampionátu. Místo současných 48 by jich mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda FIFA Gianni Infantino. Podle něj musí být mistrovství pro celý svět a ne jen pro Evropu s Jižní Amerikou. Dnes bude v Praze jasno, postupně převážně polojasno, s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá teď dopoledne na silnicích v Praze a okolí, to nám řekne Lukáš Miller. Lukáši, krásné dopoledne.
7: Hezké dopoledne, tak vypadá to už o něco lépe. V Praze ten provoz pozvolna slábne, dopravu stále komplikuje zúžení ve Kbelské, jezdí se až do poloviny srpna vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak zejména z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut a 10 minut naberete i z druhé strany v Cínovecké a to od sjezdu na Ďáblice. Na magistrále je výraznější zdržení směrem do Holešovic, ty kolony jsou od Vinohradské až do omezení na Hlávkově mostě, tam čekejte asi 30 minut navíc, plná je pak třeba také Žitná ulice na Karlovo náměstí nebo také Povltavská k Bulovce. Kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vesce také z plzeňské D5, to zdržení vždy 20 minut a na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení, kolony jsou tam od Středokluk z 5. kilometru a také z Prahy od Evropské, zdržení vždy 25 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezky nám to pondělí utíká, ostatně už je 10 hodin a 6 minut a s vámi je dopolední Praha. Dnes k ní patří nejenom datum 13. července, ale v příštích minutách taky třeba kapela Coldplay. I Katy Perry. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý den i poslech.
8: Dopolední Praha. Don't tell the guards.

pondělní dopolední Praze dospívali a dohráli R.E.M. Je 10 hodin a téměř 17 minut. Vaše šance přidat svůj hlas téměř na poslední chvíli. No, tak finišuje totiž hlasování do vinilu a o vaše hlasy tentokrát bojují britští Muse s nejnovějším albem The Wow Signal a s klasikou kapela Red Hot Chili Peppers s deskou By The Way. K hlasování opět využijte náš Facebook facebook.com/radio.praha a hlasování končí už dnes v poledne. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl Rádio Praha pustíme po zprávách v 21 hodin. Takže už dnes se můžete těšit.

0: paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: A jak to vypadá na silnicích, tak v Praze provoz pozval na slábné, dopravu ale komplikuje zúžení Vegbelské, jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu před Novopatskou asi na 30 minut. Kolony asi na 10 minut jsou i v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Na magistrále zůstává zdržení směrem na Holešovice, kolony jsou od Vinohradské až do zúžení na Hlávkově mostě, čekejte zhruba zpoždění 30-minutové. Plná je i Žitná ulice na Karlovo náměstí a také Povltavská k Bulovce, vždy na 10 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vestce a taky z Plzeňské D5, čekejte v obou směrech asi 20 minut navíc. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a taky od Evropské zdržení je vždy zhruba 25 minut. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Je 10:30 a ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami.
1: Hezké dopoledne. Dnešek je prvním pracovním dnem, kdy platí výluka provozu tramvají v úseku Vltavská Těšnov. Důvodem jsou práce na Hlávkově mostě. Tramvaje na lince 12 jezdí odklonem. Náhradní autobusy dopravní podnik nenasadil. Výluka skončí 31. srpna. Až do půlnoci zpátku na sobotu nebudou také kvůli modernizaci trati jezdit tramvaje mezi stanicemi Vozovna Střešovice a Malovanka. Dva příslušníci státní bezpečnosti, kteří pronásledovali herce Tomáše Töpfera, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody schválil obvodní soud pro Prahu 1. STB na Tomáše Töpfera podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale můžou mít turisté i s dovezením mušlí nebo písku. To zakazuje například Sardinie. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 000 úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině u víc než 9 000 úmrtí se to týkalo lidí starších 65 let. Vyplývá to z údajů zveřejněných organizací Euromomo. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Ve španělském Madridu neztratila česká olympionička s Turkyní Gokirovou ani set a díky vítězství si zajistila účast ve finále seriálu. V Praze dnes bude jasno, postupně převážně polojasno, s nejvyššími teplotami mezi 28 a 30 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace, ty má pro nás Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak dopravu teď zejména komplikují četná omezení, které v Praze jsou, třeba zúžení ve Kbelské ulici, tam se jezdí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou teď hlavně z Černého mostu a pokračují přes Novopatskou, jede hodně kamionů, celkově to zdržení asi 30 minut. Na magistrále pak zůstává zdržení směrem do Holešovic, kvůli omezení na Hlávkově mostě se popojíždí už od Vinohradské, čekejte skoro 30 minut. Silničáři teď pracují také ve Strakonické směrem z centra, kousek před Barandovským mostem u Malé Chuchlé jsou v pravém pruhu, kolona od Barandovského mostu je na 10 minut. Kolony pak čekejte na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od plzeňské D5, tak také z Vesce, je to vždy asi na 20 minut. A dálnice D7 je ucpaná na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova, u letiště je tam omezení. Kolony jsou jak od Středokluk z 5., tak také od Evropské ulice, zdržení vždy asi 25 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 10:30 a pondělní dopolední Praha pokračuje. Řidiči musí od dneška počítat s omezeným provozem na pražské magistrále u hlavního nádraží. Do poloviny listopadu tam budou jezdit dvěma pruhy. V příštích minutách nabídneme podrobnosti, ještě nejbližší hity. O ty se postarají Robin Schulz a Rita Ora. Také Joan Osborne. Ať je vám s námi nejlépe.

0: 10.45, s vámi je pondělní dopolední Praha. Řidiči musí ode dneška počítat s omezeným provozem na pražské magistrále. Dělníci začali opravovat strop odbavovací haly hlavního nádraží, která je přímo pod magistrálou. Aktuální situaci na místě nám teď přiblíží reportér Josef Beneda. Přeji pěkné dopoledne.
1: Hezký den. Kvůli rekonstrukci bude magistrála před hlavním nádražím zúžená do dvou pruhů oproti dosavadním třem. Průjezd bude omezený vždy v místě, kde budou zrovna pracovat dělníci. V tuto chvíli je zatím zúžený jízdní pás pouze ve směru na Florence, kde dělníci demontují svodidla. Provoz je teď poměrně klidný. Ráno se tady tvořila poměrně hustá kolona, ale důvodem bylo omezení na Hlávkově mostě nad ostrovem Štvanice, kde musí řidiči jezdit do Holešovic jedním pruhem místo dosavadních dvou. Tady je vlastně situace celý den relativně klidná. V opačném směru zatím silničáři provoz neomezovali, i tam ale mají připravené kužely, aby do budoucna mohli zúžit i tento směr. V každém případě ale platí, že tady u hlavního nádraží bude magistrála po celou dobu prací průjezd na dvěma pruhy v obou směrech.
0: Pepo, jak dlouho práce potrvají a proč vlastně dělníci strop odbavovací haly opravují?
1: Tak dělníci musí obnovit železobetonovou stropní desku, ze které zatékala voda do konstrukce odbavovací haly. Krom toho také zrekonstruují přilehlé chodníky a silnice. Rekonstrukce je naplánovaná na 126 dní, jinými slovy by měla skončit zhruba v polovině srpna. Cena prací je zhruba 290 milionů korun. Ještě doplním, že po celou dobu oprav bude také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou.
0: Dotýká se omezení nějak i městské hromadné dopravy?
1: V tuto chvíli je autobusová doprava bez změny. Od 3. srpna, kdy mají dělníci začít frezovat krajní pruhy magistrály, se ale budou muset přesunout zastávky. Pro expresní linky na letiště a dálkové autobusy budou v Opletalově ulici pod magistrálou. Noční linky a případné náhradní autobusy XC za metro budou mít přemístěné zastávky na magistrále. Konkrétně budou na chodníku od muzea ve směru na sever a ve směru na jih na konci rampy od křižovatky Bulhar.
0: O novém omezení na pražské magistrále u hlavního nádraží mluvil reportér Josef Beneda. Díky za informace a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: No a my na silnicích zůstáváme, sledujeme aktuální dění. V Praze je provoz komplikovaný omezením, zúžení brzdí dopravu Vekbelské. Jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut směrem ke Kbelské ulici. Na magistrále zůstává zdržení směrem na Holešovice, kolony jsou od Vinohradské až do zúžení na Hlávkově mostě, čekejte zhruba půl hodiny navíc. Zdržení je i ve Strakonické centra v Malé Chuchli je omezení a kolona od Barandovského mostu je na 10 minut. A kolony jsou i na pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vestce a taky z plzeňské D5. Čekejte v obou směrech asi 20 minut navíc. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova, u letiště na 2. kilometru je omezení

0: 11. hodina je tady se zprávami, Mirek Kasan už je připravený, tak já myslím, že je všechno v pořádku, co?
1: Určitě, dobré dopoledne. Oblastní rada ODS Prahy 1 bude jednat o majetkových poměrech svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Právě zasedá vláda. Na programu jednání má i ukončení regulace cen pohonných hmot. Požár baru v Bangkoku nepřežilo 27 lidí, přes 60 dalších je zraněných. A bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zítra se o stupeň ochladí, čekejte velkou oblačnost a přeháňky nebo bouřky ojediněle i intenzivní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes večer sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který poté Dvořák zdědil. Na nejasnosti upozornil server Seznam Zprávy. Sám Filip Dvořák řekl, že není z ničeho obviněn ani vyšetřován a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Podle předsedy strany Martina Kupky ale jeho jednání poškozuje dobré jméno ODS.
3: Každý, kdo kandiduje, musí počítat s přísnějším metrem a jakékoliv pochybnosti jasně a rychle veřejnosti vysvětlit. Proto také naše výzva k rezignaci, aby nedocházelo k poškození dobrého jména.
1: Oblastní radu svolal na dnešek přímo Filip Dvořák. Pozval kromě Martina Kupky také kandidáta na pražského primátora Tomáše Portlíka a šéfku regionálního sdružení Alexandru Udženiu. Kupka ani Udženia se ale podle vyjádření pro Český rozhlas zasedání nezúčastní. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
1: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla v dubnu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat. 27 lidí zahynulo při požáru baru v thajském Bangkoku. Víc než 60 dalších utrpělo zranění, z toho víc než 20 je v kritickém stavu. Podle předběžného vyšetření tragédie zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadu lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér Anutin Chanvirakul při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plamenem a kouřem ukrývali na toaletách. Právě tam nakonec záchranáři našli nejvíc mrtvých. Žádní čeští turisté mezi oběťmi nejsou. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí. Šampionka z Londýna Linda Nosková sedmá. Stejná příčka patří Noskové i v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Muchová je čtvrtá. Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 29 a 31 stupni Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Čekejte převážně velkou oblačnost, popolední postupně přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky zase ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí zkontrolujeme s Lukášem Millerem. Lukáši, zdravím tě, tak jak to vypadá?
5: Hezké dopoledne, tak v Praze i nadále tu dopravu spíše komplikuje hlavně omezení. Jezdí se bez nehod, zúžení třeba brzdí dopravu dlouhodobě Vekbelské, tam se až do poloviny srpna jezdí jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci této ulice. No a kolony jsou hlavně tedy směrem z jihu na sever, jde hodně kamionů po víkendu, takže se stojí z Černého mostu přes Novopatskou až směrem ke Kbelské ulici, a to asi na půl hodiny. Na magistrále pak čekejte zdržení směrem do Holešovic, je to kvůli omezení na Hlávkově mostě. Tam se teď projíždí pouze jedním pruhem a ty kolony se aktuálně tvoří z Wilsonovy ulice, stojí se od Florence, je to asi na 15 minut. 10 minut naberete ve Wilsonově ulici, také v úseku od Florence k muzeu směrem na Nuselský most. Kolony pak čekejte i na Pražském okruhu, a to obou směrně před Ořechem. Pomalej se jede od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech a také z plzeňské D5. A stále poměrně dost ucpaná je D7, příjezd a výjezd z Prahy do Chomutova. Je omezení u letiště, kolony z centra jsou delší od Evropské na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 11. hodině a v pondělní dopolední Praze vás se zdraví Vláďa Malošík a za chvíli se k nám připojí se svým songem taky kapela AC/DC. Nebo Tera. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je 11:45, tohle byly Train na rádiu Praha, za chvíli Jennifer Lopez a David Guetta. Už jsem připomínal finišující hlasování do vinilu, ale budeme moc rádi, když i v novém týdnu připojíte svůj hlas do hitu týdne. Podpořit své favority můžete jako obvykle do čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Připomínám, že vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelné čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze provoz komplikuje zejména omezení. Zúžení brzdí dopravu ve Kbelské, jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na půl hodiny směrem ke Kbelské ulici. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále zůstává zdržení směrem do Holešovic, na Hlávkově mostě je zúžení jen do jednoho jízdního pruhu a kolona od Florence je na 10 minut. 10 minut se popojíždí i ve Vilsnově ulici i od Florence k muzeu. A kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vestce a taky z plzeňské D5. Směrem na letiště je zdržení delší asi 20 minut. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova, před omezením u letiště je kolona hlavně z Prahy, od karlovarské dálnice D6 na půl hodiny. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: let me go.
1: Je 11:30 ve studiu Rádia Praha, je už připravený Mirek Kasan se zprávami.
2: Hezké dopoledne. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Český rozhlas získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázal, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely z korupce. Škoda po raním požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy bude předběžně ve vyšších desítkách milionů korun. S rozebíráním zborcené haly o velikosti 100x50 metrů pomáhá Rypadlo. Hasiči původně vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných, později ho snížili na druhý. Lidem v okolí doporučili, aby nevětrali a nevycházeli ven. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce připomínky. Někteří koaliční politici z SPD a motoristů jsou už teď proti. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil USA na síti X. Útoky zdůvodnilo cílem dále oslabovat íránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. 3 české prvoligové kluby dnes sehrají další přípravné zápasy před startem nejvyšší domácí soutěže. 2 mají soupeř z Rakouska. Teplice vyzvou Innsbruck, Hradec Králové, Wolfsberger. Olomouc nastoupí proti Al Ahly Dubaj ze Spojených arabských emirátů. Fotbalová liga začne příští sobotu 25. července. Praze dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, čekejte převážně velkou oblačnost. Popolední postupně přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer bude srážek zase ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A přesuneme se opět na silnici, jak to aktuálně vypadá, to už je dotaz na Lukáše Millera.
4: Hezké dopoledne, tak v Praze stále provoz brzdí zejména práce silničářů na řadě míst, třeba ve Kbelské ulici, tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem, dělají tam velkou rekonstrukci této vytížené ulice, no a kolony jsou kvůli tomu hlavně z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut ke Kbelské, jsou to podle záběru z kamer převážně kamiony, v pravém pruhu osobní auta, levým pruhem projedou o něco rychleji. Na magistrále pak zůstává zdržení směrem od Nuselského mostu do Holešovic na Hlávkově mostě na Štvanici. Tam je zúžení pouze do pravého pruhu, kolona od Florence aktuálně na 10 minut. 10 minut se pak popojíždí v centru také Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony pak stále čekejte na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, popojíždí se od Vesce, také z plzeňské D5-ky, směrem na letiště je to zdržení delší asi na 20 minut. A ještě dálnice D7, tam čekejte kolony na příjezdu a také výjezdu z Prahy směrem do Chomutova, u letiště je také dlouhodobé omezení, kolony jsou od Středokluk a také z centra od Evropské, zdržení obou směrně asi 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Pěkný 13. červencový den vám všem. Dnes otevíráme miniseriál o Severní Makedonii. Do turisticky méně známé země bývalé Jugoslávie se podíváme už za okamžik. A kdo se k nám v dopolední Praze přidá, budou to třeba Ale Farben a René Miller. A také Thomas Robin. Přeji vám klidný poslech.

0: Severní Makedonie, jedna z republik bývalé Jugoslávie, je cestovatelsky stále málo probádaná a rozhodně stojí za průzkum. Kvůli přírodě, památkám, kuchyni a vínu a hlavně kvůli lidem. Kam jet, co tam vidět a za kolik se dozvíte v minicestopisném seriálu kolegy Václava Millera.
1: Než se rozjedeme vstříc cestovatelským zážitkům, musím zmínit aspoň stručně historii a trochu nepřirozený přívlastek severní, který sami Makedonci nemají rádi. Byl jim totiž tak nějak vnucen. Proč tedy Severní Makedonie? Odpověď musíme začít hledat více než 2000 let zpátky, v době jednoho z nejslavnějších vojevůdců a vládců světových dějin, Alexandra Makedonského Velikého. Jeho říše se ve 4. století před naším letopočtem rozprostírala od Balkánu až k Indii a jméno Makedonie se díky němu stalo pojmem. Dnes je historická Makedonie rozdělena mezi několik států. Největší část leží v Řecku, menší právě v dnešní Severní Makedonii a malé části zasahují i do Bulharska a Albánie. Když se po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 nově vzniklý stát pojmenoval Republika Makedonie, narazil na tvrdý odpor Řecka. Atény tvrdily, že název Makedonie je nedílnou součástí řeckého historického dědictví a že by mohl vyvolávat dojem územních nároků vůči stejnojmenému řeckému regionu. A spor se nevedl jen o jméno. Nový stát musel změnit i svou vlajku. Zmizelo z ní Verginské slunce, starověký symbol spojovaný s královskou dynastií Alexandra Velikého. A protože se obě země nedokázaly dohodnout, vystupovala Makedonie na mezinárodní scéně mnoho let pod krkolomným názvem Bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Teprve v roce 2018 přinesla řešení Prespanská dohoda. Země přijala název Severní Makedonie a Řecko na oplátku přestalo blokovat její cestu do Severoatlantické aliance, kam vstoupila v roce 2020, i přibližování k Evropské unii. Makedonci sami o své zemi mluví výlučně jako o Makedonii. Makedonština je slovanský jazyk velmi podobný bulharštině. Její psaná forma je cyrilice, kterou přečtete, pokud znáte azbuku. S trochou snahy se dá s místními lidmi domluvit, některá slova můžete odvodit. Docela spolehlivá je angličtina, a to především u lidí z cestovního ruchu a mladé generace. Makedonii jsem po týdnu putování poznal jako sice chudou, ale bezpečnou zemi se vstřícnými lidmi, slušnou infrastrukturou, příznivými cenami a skrytými cestovatelskými poklady. A hned v příštím díle se vydáme za jedním z nich do hlavního města Skopje. Šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas.
0: No, abyste měli šťastnou cestu i vy na svých trasách po Praze a okolí, tak přinášíme aktuální dopravní informace. V Praze stále provoz brzdí práce silničářů na řadě míst, zúžení brzdí dopravu ve Kbelské. Jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut směrem ke Kbelské ulici. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále zůstává zdržení směrem do Holešovic, na Hlávkově mostě je zúžení jen do jednoho pruhu a kolona od Florence na 10 minut. 10 minut se popojíždí i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od Vestce

0: Je poledne, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré poledne. Řidiči v centru Prahy musí počítat se zdržením. Magistrála před hlavním nádražím je od dneška průjezdná v obou směrech jen dvěma pruhy. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích mají hasiči už pod kontrolou. Počty obětí ničivých červnových zemětřesení ve Venezuele stále rostou. A bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost a přeháníky nebo bouřky, ojediněle i intenzivní, a naměříme až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na severojižní magistrále před hlavním nádražím v Praze je od dneška omezený provoz. Řidiči musí v obou směrech jezdit dvěma pruhy místo dosavadních tří. Správa železnic opravuje stropní desku odbavovací haly nádraží. Pokračuje její mluvčí Nela Frýbova.
3: Oprava stropů vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Vysoutěžená cena prací je 290 milionů korun.
1: Práce potrvají do poloviny listopadu a kromě provozu na magistrále omezují i parkování u hlavního nádraží. Hasiči stále zasahují u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Oheň už mají pod kontrolou a dál se nešíří. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Z místa se hlásí reportér Richard Webs.
4: Do čelákovického průmyslového areálu dorazilo kolem 10:30 pásové rypadlo ze zbyrohu. Hasiči s ním teď bourají hořící budovu, aby ji mohli dohasit také zevnitř. Kvůli tomu, že se budova zbortila, ji totiž hasili zatím pouze venku. Na místě stále zůstává několik hasičských cisteren. Zasahovalo tady celkem asi 25 jednotek. Některé z nich ale odjeli a hasiči tak snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. ze 4. Během zásahu se nikdo nezranil. Lidé by ale stále kvůli zápachu z hořící budovy doma neměli větrat. Dopravní omezení ve Stankovského ulici zůstává. Z Čelákovic u Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
1: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku a přesouvá ji do Indie. Informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už předloni propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala traktory montovat jen ze skladových dílů. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení, která koncem června postihla Venezuelu, vzrostl na 4490. O zvýšené tragické bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo bezmála 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšili ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého Grand Slamu Nosková je nově 7., poražená Muchová dokonce 6. Linda Nosková se dnes vrací do Česka a už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
5: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
1: Žebříčkové maximum si vyrovnal nejúspěšnější český tenista v letošním ročníku Wimbledonu Jiří Lehečka. Po postupu do osmifinále se vrátil na 12. příčku. Odpoledne bude v Praze skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 29 a 31 stupni Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Čekejte převážně velkou oblačnost, popoledně postupně přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky zase ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller má pro nás aktuální dopravní informace.
6: Je to tak hezké poledne, tak začneme na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. U sjezdu na Štěrboholi stálo nepojízdné auto v levém pruhu, před minutou ale odjelo. Kolona, která tam je od Hradecké dálnice D11, tak postupně dává do pohybu. A dopravu v Praze stále komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Až do poloviny srpna se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou hlavně tedy z jihu na sever, to znamená na Novopatské ulici z Černého mostu k nájezdu do Kbelské, zdržení celkově 15 minut. Omezení brzdí provoz také na magistrále směrem do Holešovic. Na Hlávkově mostě pracují silničáři, takže se projíždí mostem pouze jedním pruhem. V koloně se stojí od Florence, čekejte 10 minut navíc. 10 minut pak postojíte ve Vlzenově také od hlavního nádraží za muzeum a nebo také v Ječné ulici z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské D5, také v opačném směru od Vestce přes oba tunely. A ještě dálnice D7, příjezd a výjezd do Prahy u letiště, je tam omezení obou směrně. Teď to zdržení se zkrátilo, z centra je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné pondělní poledne vám všem, máme 6,5 minuty po 12. hodině a součástí odpolední Prahy jsou i další hity a s nimi třeba Douči, Regard a Years and Years. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám úspěšný den a dobrý poslech.

0: Je po čtvrt na jednu, přejeme krásné dnes pondělní odpoledne s datem 13. července a teď jeden tip na zítřek, už pátou sezónu mimořádných letních výletů zahájil vlak Cyklohráček. Barevná souprava s herními vozy nabízí do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne jede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst. Každý výlet směřuje do jiné atraktivní destinace. Poprvé díky novému propojení dopravních systémů míří až do Písku a Tábora, nově do Kutné hory a po dvou letech se vrací do Libochovic. Vlak odjíždí vždy kolem 10. hodiny dopoledne ze stanice Praha Bubny a přeprava kol je samozřejmostí. Pokud plánujete jet cyklohráčkem o víkendu nebo o svátcích na jeho tradiční trase směr Okoř a Slaný, tak pozor na změnu trasy. Vlak jezdí v úseku Praha Bubny, Hostivice, Slaný a zpět. Ve vlaku se neplatí žádné speciální jízdné, cestuje se za standardní tarif pražské integrované dopravy, tarif Českých drah nebo One Ticket. A pokud cestujete na silnicích, tak opatrně, v Praze a okolí vše důležité sledujeme stále. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti počítejte s omezením u Barandova. Na 16. kilometru výrazně zkrátili připojovací pruh z ulice k Barandovu. Kolona popojíždí na výjezdu z Lochovského tunelu ze 14. a 5. kilometru. Na severu metropole přibrzdíte v Cínovecké ve směru z centra. Na úrovni Letňan je provoz vedený pouze levým pruhem. Fronta není dlouhá maximálně na 5 minut. Před opravovanou Kbelskou se aktuálně popojíždí v Novopatské směrem z Černého mostu. Nesouvislá kolona hlavně kamionů začíná na konci dálnice D10. A na magistrále směrem z centra do Holešovic naberete zdržení před omezením na Hlávkově mostu. 10 minut naberete na úrovni nebo z úrovně Bulhara. V opačném směru z Holešovic na Pankrác se jede pomaleji mezi Florencí a muzeem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Charivari i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
3: Týdne.
4: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: všechno mám.
1: Na Rádiu Praha jsou před námi další zprávy. V půl jedné je přináší Mirek Kasan.
2: Dobré odpoledne. Dva příslušníci státní bezpečnosti, kteří pronásledovali herce Tomáše Töpfera, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody schválil obvodní soud pro Prahu 1. STB na Tomáše Töpfera podle vyšetřovatelů z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Vláda dnes mimo jiné projednává konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude její úřad sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Likvidace požáru výškové skladové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Předání objektu majiteli, kterým firma Cream, se odkládá. Původně hasiči nevylučovali, že to bude dnes. V australském Sydney dnes náhle zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Na Instagramu to uvedla jeho rodina. Diváci znají Sama Neilla mimo jiné jako paleontologa Alana Granta z filmu Jurský park nebo jako kardinála Wolseyho ze seriálu Tudorovci. Objevil se i v akčním snímku Hon na ponorku. Plavec Jan Foltín vyhrál na evropském šampionátu juniorů v Mnichově po kraularském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské 50. V Praze bude odpoledne skoro jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra se má o stupeň ochladit, čekejte převážně velkou oblačnost. Popoledni postupně přeháníky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer bude srážek zase ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A doplníme také aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Katka Jelenová. Katko, zdravím tě, hezké odpoledne.
4: Vláďo, i já zdravím, krásné odpoledne tobě i všem posluchačům, hlavně řidičům a řidičkám. V Nové Povltavské na výjezdu z Blanky směrem do Holešoviček blokují levý pruh následky nehody. Na místě záchranáři průjezdný pouze levý pruh, pravý pruh samozřejmě. Kolona se sune už v tunelu, zpomaluje se za sjezdem na Letnou. Na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti trvá omezení u Barandova. Pozor na 16. kilometru, tam výrazně zkrátili připojovací pruh z ulice k Barandovu. Kolona se sune na výjezdu z Lohkovského tunelu přibližně ze 14. a 5. kilometru. A ještě se podíváme na magistrálu směrem z centra do Holešovic. Nabíráte zdržení před omezením na Hlávkově mostu. Okolo 10 minut se popojíždí z úrovně Bulhara. A v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác, se jede o něco pomaleji v úseku mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Je po půl jedné a pondělní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. I sbíráním železa si musel vypomáhat otec wimbledonské šampionky Lindy Noskové, aby se talent nadějné dívky od malička rozvíjel. Tento nevšední příběh vám nabídneme už v příštích minutách. Ještě muzika, s tou už je v odpolední Praze připraveni, nebo s tou jsou připraveni Goldfrapp, také John Bon Jovi, nebo už teď Ex Ambassadors. Přeji vám dobrou náladu i

0: John Bon Jovi na rádiu Praha. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po zisku grandslamového titulu. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval taky otec české hráčky Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě ona v životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc. My jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, ale musel to říkat po druhé.
3: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten ji vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jim měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme. No. A jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mi 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
3: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
4: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
5: Tak to bylo těžké, samozřejmě, já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože tahle cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Blance směrem z Břevnova do Troji se výrazně zpomaluje za sjezdem na Letnou. Příčinou 20-minutového zdržení je nehoda v Nové Povltavské, kousek za nájezdem z Trojského mostu. Blokují levý pruh následky střetu nákladního auta s osobním. Na magistrále z úrovně Bulhara se popojíždí v obou směrech do Holešovic k omezení na Hlávkově mostu. Tam je průjezdný pouze pravý pruh na Pankrác až ke křížení s Ječnou. A Reslova

0: Hit týdne.
1: Číslo dvě.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Odlétáš UDG s námi na rádiu Praha přesně ve 13 hodin, kdy do studia rádia Praha přišel Mirek Kasan s aktuálními zprávami. Vítej, Mirku.
1: Je tady Olda Burda, dobré odpoledne.

0: Řidiči v centru Prahy musí od dneška počítat s omezeními ve Wilsonově ulici před hlavním nádražím. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Töpfera. Nejméně 4 lidé zahynuli při ruských útocích na Ukrajinu. Ukrajinci v noci vyslali na Rusko asi 400 dronů. A bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zítra se o stupeň ochladí. Čekejte velkou oblačnost a přehánky nebo bouřky, ojediněle i intenzivní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská severojižní magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod Wilsonovou ulicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací, říká asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
2: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou, proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
0: Rekonstrukce bude stát zhruba 290 milionů korun. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Obvodní soud pro Prahu 1 je potrestal za perzekuci herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a se žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
3: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
0: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu se žalobcem nedohodl. Dnes k soudu nepřišel. Projednávání případu bude pokračovat v září. Na dálnici D8 jsou obousměrně uzavřené tunely Panenská. Při běžné údržbě došlo k technickému problému. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčí Kamily Zahálkové zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho budou tunely zavřené. Řidiči by měli využít objízdné trasy, doporučuje policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
4: Policisté žádají řidiče, aby využili objízdné trasy a nekomplikovali situaci v místě. Hlídky zároveň pomáhají vyvádět z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti.
0: Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných hlásí Ukrajina po nočních ruských útocích. Dva civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti, další dva pak zahynuli po útoku dronů v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
5: Oděští hasiči zasahovali v jedné z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské zprávy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběrů z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Tenistu Víta Kopřivu dnes čeká vstup do turnaje Plava Laguna Croatia Open v chorvatském Umagu. Večer nastoupí proti domácímu hráči Dinu Prižmičovi. Na turnaji v řeckých Aténách se v prvním kole představí Sára Bejlek, kterou čeká Slovenka Viktoria Morvajová. Odpoledne bude v Praze skoro jasno až polojasno s teplotami do 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Čekejte převážně velkou oblačnost, popoledni postupně přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky zase ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Máme pro vás aktuální pražskou dopravu. Káťa Jelenová je tady s ní, takže Káťo, vítej. Hezký den. V Nové Povltavské směrem do Holešovic kousek za nájezdem z Trojského mostu se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu. Opět se jede bez omezení a kolona v tunelu od sjezdu na Letnou se začíná dávat pomalu do pohybu. V Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské popojíždí kolona kamionů v celé délce, chvílemi brzdí už na východní části okruhu. Na magistrále počítejte se zdržením z úrovně Bulhara v obou směrech. Do Holešovic se sune fronta k omezení na Hlávkově mostu, tam zůstává průjezdný pouze pravý pruh a směrem na Pankrác se popojíždí až ke křížení s Ječnou. A zmíněná Ječná zůstává ucpaná ze spod od Karlova náměstí až k Legerově. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, je 13., takže Markéta hází srb do žita. No a k tomu všechno nejlepší, protože určitě za oslavu tohle jméno rozhodně stojí. No a kdo bude oslavovat s námi? Rolling Stones a ti z Bruce'u nový je In the Stars. Taky Taylor Swift. A nebo Dermot Kennedy. Ať se vám daří a máte báječné odpoledne.
1: Rádio Praha

0: Living on my own, Freddie Mercury ve své solovce s námi na rádiu právě 13 hodin a 17 minut. Možná už jste zachytili tu zprávu, že na magistrále před hlavním nádražím je ode dneška omezený provoz. Správa železnic tady opravuje stropní desku odbavovací haly. No a ty práce mají trvat až do listopadu. Pokud k tomu chcete znát další informace a předpoklady, tak se určitě podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Tam máme podrobné informace. A jdeme také na silnice. Začneme hlavní částí Pražského okruhu směrem zde jedničky k letišti. Tady opatrně na konci Radotínského mostu v pravém pruhu zastavilo nepojízdné nákladní auto, zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem. O kus dál směrem na letiště čekejte zdržení na výjezdu z Lochkovského tunelu. Příčinou je omezení u Barandova na 16. kilometru. Výrazně zkrátili připojovací pruh z ulice k Barandovu. Na magistrále přetrvává zdržení z úrovně Bulhara v obou směrech do Holešovice. Sune fronta k omezení na Hlávkově mostě. Tam zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Směrem na Pankrác se popojíždí až ke křížení s Ječnou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace, teď také Dermot Kennedy a Funeral. S vámi je Rádio Praha, 13.30 zprávy a Mirek Kasán.
1: Hezké odpoledne. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek měl dnes popolední na náměstí IP Pavlova dopravní nehodu. Jeho auto se srazilo se sanitkou, která skončila na střeše na tramvajových kolejích. Její řidič utrpěl zranění. Informoval o tom server novinky.cz. Mezi náměstím IP Pavlova a Karlovým náměstím skoro 3/4 hodiny nejezdily tramvaje. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pominula mimořádná tržní situace. Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít ve druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů. Uvedla to mluvčí městské části Veronika Berná. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už spálil na 800 hektarů porostu. Podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nunéze, kterého cituje agentura AFP, je možné, že jde o dílo žháře. Úřady hovoří o požáru mimořádného rozsahu. Na místě je na 500 hasičů a z plameny bojují i letadla a vrtulníky. Ruští stolní tenisté se od konce července můžou účastnit mezinárodních soutěží, a to pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci země, která danou soutěž hostí. V Praze bude odpoledne skoro jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 30 stupňů. Čekejte převážně velkou oblačnost, popoledně postupně přeháníky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky zase ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu prázdninový provoz, ale zdržení nějaká jsou. Jaká a kde, ví Káťa Jelenová.
3: Pěkné odpoledne. Na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti počítejte s omezením u Barandova. Na 16. kilometru výrazně zkrátili připojovací pruh z ulice k Barandovu. Kolona tak popojíždí už na výjezdu z Lochkovského tunelu ze 14. a 5. kilometru. Na severu metropole přibrzdíte v Cínovecké ve směru z centra. Na úrovni Letňan je provoz vedený pouze levým pruhem. Fronta na 5 až 10 minut se sune od sjezdu na Prosek. Před opravovanou Kbelskou se aktuálně popojíždí v Novopatské směrem z Černého mostu. Nesouvislá kolona hlavně kamionů začíná na konci dálnice D10. A ještě dálnice D7 na příjezdu do hlavního města. Tam si chvilku počkáte v kratší frontě kvůli omezení u letiště. Od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru naberete 5 až 10 minut. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den ve 13.33, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a kam se podíváme už za chviličku? Na ČVUT, protože maséry by prý mohly nahradit roboti. Přesně taková je vize mladých inženýrů z ČVUT. Jak by to všechno mělo fungovat, se dozvíte od nás za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace a happy od Pharrella Williams s náma na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Vedle masážních křesel a různých pomůcek by prý i člověka mohl nahradit robot nebo dokonce robotické rameno. Odborníci z Českého institutu informatiky a robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí právě speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. Že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit svoje pospirále nebo trajektory cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Ve Spořilovské, kousek před sjezdem na jižní spojku, blokuje odbočovací pruh porouchaný kamion. Okolo se jede plynule bez držení. Na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most čekejte kratší kolonu v okolí Běchovic. Rozjíždí se před sjezdem na Dolní Počernice. V Liberecké z centra trvá kratší zdržení před omezením na začátku Cínovecké. Uzavřený je tam pravý pruh. Krátká fronta se sune z úrovně Střížkova. Je to do 5 minut. Na Hlávkově mostu směrem z centra do Holešovic je kvůli omezení průjezdný pouze pravý pruh. Okolo 10 minut se popojíždí magistrálou od Masarykova nádraží. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu. Druhé auto skončilo na střeše. Česko příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Dnes má být jasno a teploty až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze v ulici Ječná krátce popolední dopravní nehodu. V úseku mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím se srazil s autem označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslancovi se nic nestalo.
2: Hele, je to úplně jednoduchý, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátilo a pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no. Jo.
0: Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
3: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
0: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba 5% podíl. Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula, cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Česko v denním nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tři české prvoligové kluby dnes sehrají další přípravné zápasy před startem nejvyšší domácí soutěže. Teplice vyzvou Innsbruck, Hradec Králové bude hrát s Wolfsbergem. Rakouského soupeře naopak nemá Olomouc, ta nastoupí proti Al Ahly Dubaj ze Spojených arabských emirátů. Fotbalová liga začne příští sobotu 25. července. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno a teploty v Praze 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A s Katkou Jelenovou se teď podíváme na to, co se děje na silnicích. Káťo?
5: V Praze v celku klidný prázdninový provoz. Kolony popojíždí hlavně na magistrále v obou směrech. Jednak před omezením na Hlávkově mostu zastavíte na úrovni Bulhara a ztratíte okolo 10 minut, tak také před muzeem fronta popojíždí od hlavního nádraží, poté i v Sokolské před omezením u IP Pavlova. A v Novoupatské směrem z Černého mostu ke Kbelské chvílemi popojíždí nákladní soupravy. Aktuálně zpomalují kousek za nájezdem z okruhu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Příjemné odpoledne, 14 hodin a 5 minut. Odpoledne je žhavé, letní a musíme si ho užít, protože v lednu takhle určitě nebude. No a s kým si budeme užívat? Například s kapelou Imagine Dragons. A nebo s další neméně skvělou kapelou One Republic. Teď je tady ale Olivia Rodrigo. Ať se vám líbí, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

0: Follow you, Imagine Dragons, kteří nás bavili teď ve 14 hodin a 15 minut na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Bylo by fajn zajít na nějaký letní koncert. Pravdou je, že startovat bude festival Colors of Ostrava, ale pokud vím, Imagine Dragons tam nejsou. Pokud byste chtěli speciálně na jejich koncert, tak to není v České republice ani v Evropě. Teď 23. července je ten časově nejbližší a ten je ve Spojených státech amerických, no a pak 5. prosince třeba Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Takhle je to tedy s Imagine Dragons. Praha je nej.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Jdeme se podívat na aktuální dopravu. Začneme výjezdem z tunelu Blanka do Patočkovy. Tady blokují pravý pruh, dvě havarovaná auta. Okolo se jede pomalej a o výraznější zdržení tedy naštěstí nejde. Tunel Blanka ještě jednou teď ve směru z Břevnova do Troji. V připojovacím pruhu od Letné stojí nepojízdné osobní auto, označené pouze výstražnými blinkry. Kolony popojíždí na magistrále v obou směrech před omezením na Hlávkově mostě. Zastavíte na úrovni Bulhara a ztratíte okolo 10 minut. Tak i před muzeem. Fronta popojíždí od hlavního nádraží, následně i v Sokolovské před omezením u IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Máme tady zprávy ve 14.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. V Čelákovicích u Prahy od brzkého rána hořela hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Hasiči nejprve vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných a kolem devátého snížili na druhý. Požár dostali pod kontrolu, předpolednem ho už jen dohašovali. Škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun. Vláda chce českou účast na Expo 2027 v srbském Bělehradě provázet s kosmickým a leteckým průmyslem. Ústřední motiv Expa bude Objevujeme hvězdy, schválil to dnes kabinet. Na tiskové konferenci pojednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu schořily. Nadace měla ve výškové budově, jejíž požár likvidují od čtvrtka hasiči, centrální sklad téměř se 30 000 knihami. Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava budou moci letos poprvé navštívit odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6 v areálu Dolních Vítkovic ještě před jejich plánovanou rekonstrukcí. Od 16. do 18. července se v prostorách, které se mají proměnit v nové industriální muzeum, uskuteční komentované prohlídky. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová je tady s dopravou.
3: Na severu Prahy sledujeme o něco hustší provoz v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Pomaleji se pokračuje až do omezení Vekbelské. V ní naopak v obou směrech doprava bez komplikací. Jede se pomaleji, rychlost je snížená na 60 km v hodině, ale plynulá. Směrem z Černého mostu ke Kbelské popojíždí hlavně kamiony, a to od konce D10. Před Vypichem se vytvořila kolona v Bělohorské směrem z centra. Z úrovně Kláštera se posouvá do 10 minut. A na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti naberete zdržení za Lochkovským tunelem. Kolona popojíždí až k Ořechu na 19. kilometr. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 14 hodin 35 minut už. Za chviličku se podíváme na přehled událostí dnešního dne s Petrem Jungmanem, tedy v historii. No a bavit nás budou Lenny Kaigo anebo Alex Warren.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 000 drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crux pokusil o atentát na Donalda Trumpa. Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Jsme s vámi také na silnicích. V Troji začali regulovat vjezd do Blanky s kolonou, tak počítejte v Nové Povltavské. Plnice začíná i sjezd z Holešoviček. Na úrovni Letňan se popojíždí jak Libereckou z centra od sjezdu na Prosek k omezení v Cínovecké, tak i Cínoveckou směrem od D8. Zpomaluje se u sjezdu na Čakovice a v podobném tempu se pokračuje až na začátek Belské. Na jižní spojice zlehka housne provoz před Barandovským mostem. Přibrzdíte za sjezdem na Pankrác a na magistrále se tvoří kolony od Bulhara směrem do Holešovic. Naberete tady zdržení kvůli omezení na Hlávkově mostě směrem na Pankrác, se popojíždí k omezení u muzea. V obou případech je zdržení 10-minutové. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Společně jsme dospěli k 15. hodině. Je tady Denisa Žižková a jsou tu také zprávy.
1: Dobré odpoledne. Řidiči musí ode dneška počítat s omezeními na pražské magistrále před hlavním nádražím. Regulace cen paliv skončí v neděli, vláda už ji nebude prodlužovat. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s teplotami maximálně 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů. Oproti dosavadním třem dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací, vysvětluje asistent správy stavby Martin Werner ze správy železnic.
3: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou, proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
1: Rekonstrukce bude stát zhruba 290 milionů korun. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
4: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
1: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie. Informovalo o tom výkonný ředitel firmy Robert Hartmann. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů. Český pavilon na světovém Expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl, rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou také české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě. Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slavie i pro příští sezónu. Serveru eSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slavia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je to také Káťa Jelinová s přehledem toho, co se děje na silnicích, Káťo.
5: Na úrovni Letňan housne provoz jak v Liberecké z centra od sjezdu na prosek k omezení v Cínovecké, tak i z druhé strany ve zmíněné Cínovecké směrem od dálnice D8. Brzdí se u sjezdu na Čakovice a pomaleji se jede až na začátek omezení ve Kbelské. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most naberete zdržení mezi Běchovicemi a Europarkem, dál na trase k Barandovskému mostu na jižní spojce popojíždí spíše nesouvislá fronta za sjezdem na Pankrác. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného chvílemi houstne provoz před omezením u letiště. Ve frontě od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru se budete sunout přibližně 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na rádiu Praha po 15. hodině 107.1 FM a také DAB+. No a hudebně BB Rex a Faithless. Letní pohodu dáme zpříjemní i Felix Jena Whitney Houston. Nebo s dalším remakem Robin Schulz a Wes Alane. Mějte s námi báječného.

0: Weather With You, Crowded House, návrat do roku 1992, kdy vyšla právě tahle skvělá a dnes už legendární píseň. Tady je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Chtěli byste se podívat do slunce? Ano, je to možné a je to možné udělat bezpečně. Ve Štefánikově hvězdárně na Petříně mají speciálně uspůsobený dalekohled na to, abyste se na slunce mohli podívat. Pokud vás zajímají podrobnosti, najdete je na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. A co se děje v pražské dopravě? Houstne to, či zůstává prázdninový provoz? Ví Káťa Jelenová.
1: Na příjezdu do metropole od severu z Ústecké D8 přetrvává kratší zdržení v Cínovecké. Od sjezdu na Čakovice fronta se sune až do omezení ve Kbelské. Tou se v obou směrech projíždí v celku plynule bez potíží. Od Černého mostu zůstává plnější Novopatská. Okruh následně i Štěrboholská spojka směr Lanový most, pomalejší provoz od Hradecké dálnice D11 až k Průmyslové. Pokud pokračujete dál k Barandovskému mostu, se zdržením počítejte na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, jede se okolo 10 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti čekejte první potíž před Lochkovským tunelem. Na konci Radotínského mostu na 11,5 kilometru je blokovaný pravý pruh, v něm nepojízdné osobní auto označené světelnou šipkou. Poté na výjezdu z tunelu pomalu jedoucí fronta až k Ořechu. Na 16. kilometru navíc v připojovacím pruhu od Barandova omezení. Připojení je výrazně zkrácené, kolona tak popojíždí i ulicí k Barandovu od Kauflandu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Hity doprava. Informace s vámi Rádio Praha i v 15.30, kdy pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. V centru Prahy se dnes popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S více četnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra. Poslanec uvedl, že křižovatkou Ječné a Sokolské ulice projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit. Její příčiny vyšetřují policisté. Škoda po požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích bude předběžně 80 milionů korun. Hasiči budou s bouráním zborcené haly pokračovat zřejmě do noci. Návrh novely stavebního zákona bude Senát projednávat zřejmě až na srpnové schůzi. Sněmovna ho po mnoha schválených úpravách nestihne odeslat do konce července. Po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO. Poslanci přijali návrh ve třetím čtení v pátek. Půdní sucho už je na téměř polovině území České republiky. Extrémní je tedy na nejvyšším stupni, na čtvrtině území dosáhlo bodu vadnutí. A do Řecka v úterý odjede zhruba na měsíc 22členný český hasičský tým. Bude držet pohotovost u města Patra v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to taky Káťa Jelenová a dopravní servis.
3: V Liberecké ve směru z centra narostla kolona až k Bulovce. Zhruba čtvrt hodiny zabere trasa k omezení v Cínovecké. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka směr Lanový most. Pomalý provoz čekejte z úrovně hradecké dálnice D11 až k Průmyslové. Z druhé strany se popojíždí na jižní spojce, tedy směrem od Barandovského mostu. Silný provoz čekejte na začátku Lanového mostu. Magistrála směr Holešovice, ta je ucpaná před omezením na Hlávkově mostu. Kolona se sune od hlavního nádraží hodně přes 20 minut. A z druhé strany z Holešovic na Pankrác popojíždí nesouvislá fronta od Bulhara až k Ječné. I tam ztratíte okolo 20 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den v 15.33 s vámi Radio Praha. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy a tramvaje s klimatizací a o tom budeme mluvit už za chviličku. Teď je tady Tom Artway.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. No a teď je také Black Velvet a Alanah Miles se vzpomínkou na 80. léta. No a ještě než se podíváme na další akci, tak bychom mohli mluvit také trošku o klimatizacích. Klimatizacích v městské hromadné dopravě. Máme to štěstí tady v Praze, že klimatizovaných autobusů i tramvají je přibývá. Více těch neklimatizovaných je potom tramvají. I o tom bude naše reportáž.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku. Tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než stovka tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi pětina tramvají, říká mluvčí sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: No a kde jsou teď problémy? Pokud jste za volantem, tak Katka Jelenová nám to řekne.
6: Před Europarkem aktuálně nabíráte zdržení v obou směrech. Od Barandovského mostu se dost zaplnila jižní spojka, brzdí se už kousek za Spořilovem. Z druhé strany od Černého mostu zpomalíte za sjezdem na hradeckou dálnici D11. A zpět na jižní spojku, teď na trase k Barandovskému mostu. Nesouvisle se popojíždí od sjezdu na Pankrác, zdržení zatím do 10 minut. Novopatská z Černého mostu plná téměř v celé délce, jede se v ní pouze jedním pruhem, nejprve pravým a kousek před Kbelskou je provoz převedený do levého. Samotná kbelská průjezdná v celku plynule bez komplikací. Magistrála směr Holešovice a velké potíže kvůli omezení na Hlávkově mostu zpomaluje se na úrovni hlavního nádraží a do zúžení se jede přes 20 minut. V opačném směru naberete podobné zdržení v koloně mezi Florencí a Ječnou. A na pražském okruhu zde jedna k letišti se zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu na 16. kilometru v připojovacím pruhu od Barandova navíc omezení. Přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Heartbreak Century, s námi Sunrise Avenue, s námi myšleno s rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a protože se přiblížila 16. hodina, 15.59, tak to znamená, že jsou tady aktuální zprávy. No a aktuální zprávy přinesla do studia Denisa Žižková s úsměvem a s radostí, takže budou snad bezvadné. Deniso, vítej.
1: Děkuji. Hezké odpoledne. Za první pololetí letošního roku meziročně v Praze přibylo případů žloutenky. Oproti podzimní epidemii je ale na ústupu. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem. Požár baru v Bangkoku nepřežilo 27 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno a teploty až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Epidemiologové v Praze letos za první pololetí zaznamenali 301 případů žloutenky typu A. Meziročně je to nárůst o téměř 60. Podle odborníků je ale vývoj pozitivní, protože se situace postupně stabilizuje po podzimní epidemii. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok epidemiologové letos kvůli žloutence nařídili přes 1600 opatření.
3: Směřují buď individuálně k lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným, nebo se týkají celých kolektivů, například v organizacích a školách, kde se nákaza objevila.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
4: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
1: Na dálnici D8 je uzavřený tunel Panenská ve směru do Německa i naopak. Při běžné údržbě tunelu došlo k technické závadě. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčí Kamily Zahálkové zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho bude tunel obousměrně zavřený. Řidiči by měli využít objízdné trasy, apeluje policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
5: Policisté žádají řidiče, aby využili objízdné trasy a nekomplikovali situaci v místě. Hlídky zároveň pomáhají vyvádět z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti.
1: V tajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších lidí je zraněných, z toho víc než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetření tragédii zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadu lidem bránili stoly a basy piva. Tajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři nalezli nejvíc mrtvých. Tragédie se stala v rušné čtvrti Chatuchak na severu Bangkoku, kde je mezi zahraničními turisty oblíbený víkendový trh. Žádní čeští turisté ale mezi oběťmi nejsou. Ruští stolní tenisté budou moci od konce července startovat v mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci hostitelských zemí jednotlivých akcí. Dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co pro nás má teď v dopravě Káťa Jelenová?
6: V Troji stále dle potřeby regulují vjezd do Blanky. Kolona už se protáhla až do Holešoviček k Rokosce. Pravým pruhem se popojíždí až ke sjezdu do Nové Povltavské. V Čuprově následně v Povltavské čekejte zdržení téměř z Balabenky až k Bulovce. Libereckou z centra se sune fronta od Bulovky k omezení na začátku Cínovecké. Čekejte zhruba 10 minut navíc. A Novopatská směrem z Černého mostu plná téměř v celé délce. Jede se v ní pouze jedním pruhem, ale samotná Kbelská ta zůstává průjezdná v celku plynule bez komplikací. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a věřím, že i v dobré společnosti. Tady je Rádio Praha, 16 hodin a 4 minuty a tu dobrou společnost budou dělat Madonna a Sabrina Carpenter. Taky do Script. Nebo Duran Duran.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha právě teď, kdy je 16 hodin a 15 minut. No a my se podíváme do pražských ulic, začneme magistrálou, protože tam je ode dneška omezený provoz. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly. Práce potrvají prý až do poloviny listopadu. Teď je zatím prázdninový provoz, takže to není až tak úplně ukrutné, ale uvidíme po prázdninách. Ostatně, jak je to teď, na to se také podívám. V dopravě s Katkou Jelenovou. Káťo?
1: Oldo, a my začínáme magistrálou. Ta zůstává ucpaná v obou směrech. Do Holešovic se popojíždí zhruba 20 minut v úseku mezi hlavním nádražím a omezením na Hlávkově mostu. Až do konce srpna se tam projíždí pouze pravým pruhem. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, se zdržením počítejte v úseku mezi Florencí a Muzeem. Následně se brzdí i před omezením u IP Pavlova. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se sune fronta od Záběhlic k Průmyslové. Z opačného směru popojíždí kolona od sjezdu na hradeckou dálnici D11 za Europark. Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 vázne provoz od sjezdu na plzeňskou dálnici D5 z 23. kilometru. Fronta tradičně až k Ořechu na 19. No a z druhé strany, tedy od dálnice D1 na letiště, se výrazně zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Národní galerie Praha začne v září restaurovat růžencovou slavnost Albrechta Dürera, která je jedním z nejcennějších děl v jejich sbírkách. Obraz si mohou návštěvníci prohlédnout ve stále expozici ve Schwarzenberském paláci ještě do 31. srpna, kdy ho galerie svěsí. Restaurátorské práce pak mohou trvat až 5 let v závislosti na stavu díla a zvolených technikách. Ministr obrany Jaromír Zuna se ve středu setká v Praze se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Bilaterálně připravují několik dohod v oblasti vojenského materiálu, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády Zuna. Konkrétní dohody přiblížit nechtěl. Vláda nechce být, podle vicepremiéra Karla Havlíčka, součástí kampaně prezidenta Petra Pavla na znovu zvolení. Havlíček to dnes řekl po jednání vlády na dotaz ke vztahům mezi kabinetem a hlavou státu. Vláda se podle něj soustředí na plnění svého programového prohlášení a svých úkolů v exekutivní rovině. Napětí mezi prezidentem a vládou trvá posledních několik měsíců. Rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, který se konal minulý týden. Český tým složený ze středoškoláků z Prahy, Plzně a Hlučína vyhrál zlatou medaili v mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 1998. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sice prázdninový provoz, ale doprava se určitě teď po 16. hodině a 30. minutě zahustila. Víc o tom ví a řekne nám Káťa Jelenová.
3: V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky. Kolona v Holešovičkách od Rokosky popojíždí pravým pruhem až ke sjezdu do Nové Povltavské. V Čuprově pak i v Povltavské čekejte zdržení od Balabenky až k Bulovce. Libereckou ve směru z centra se sune fronta od Bulovky k omezení na začátku Cínovecké. Novopatská směrem z Černého mostu stále plná v celé délce. Jede se v ní pouze jedním pruhem. Oproti tomu Kbelská zůstává průjezdná v celku plynule bez komplikací. Na jižní spojce z Barandovského na Černý most je plno od Záběhlic až k Průmyslové. Z opačného směru popojíždí kolona od sjezdu z hradecké dálnice D11 za Europark. A magistrála ta je stále hodně ucpaná, a to v obou směrech. Do Holešovic se popojíždí zhruba 20 minut v úseku mezi hlavním nádražím a omezením na Hlávkově mostu. Připomínáme, že až do konce srpna se tam bude projíždět pouze pravým pruhem. Jedete-li z Holešovic směr Pankrác, se zdržením počítejte v úseku mezi Florencí a Muzeem, dále i před omezením u IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, letní 13. červencové, je 16:33 a my už za chvilku otevřeme pražské tepy Jirky Štefla. You know

0: Harry Styles s námi na rádiu Praha v 16 hodin 44 minut. No a teď se podíváme na to, co se bude dít v Praze. Jirka Štefl to ví a má pro nás pražské tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete od úterý navštívit francouzský trh. Těšit se tam můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Nechybí tam ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A léto v Česku opět rozezní jeden z největších jazzových hudebních festivalů v Evropě. Bohemia Jazz Fest můžete navštívit třeba v parcích nebo taky na náměstích po celém Česku. Pražský program bude v úterý v Královské zahradě. Na Pražském hradě zahrají jazzoví interpreti z Česka, Španělska nebo taky Spojených států. Vstup je zdarma a začátek je v 17.30. Festival Bohemia Jazz Fest se pak přesune do Plzně, Hluboké nad Vltavou nebo do Brna. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Jak vypadají silnice v Praze, co se plnosti aut týče, ví Káťa Jelenová.
2: Magistrála z centra do Holešovic a 20-minutová kolona od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu. Zdržení naberete i z druhé strany, tedy od Holešovic. Na trase mezi Florencí a náměstím IP Pavlova strávíte okolo čtvrt hodiny. Před Europarkem se táhnou kolony také v obou směrech. Od Barandovského mostu na jižní spojce téměř od Spořilova. Od Černého se zpomaluje už na východní části okruhu před Běchovicemi. Liberecká směrem z centra plná od Bulovky k omezení na začátku Cínovec. Holešovičky do centra, pak od sjezdu na Vysočany až ke sjezdu do Nové Povltavské. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: základní škole v Pražském Hloubětině nechá městská část přestavět kuchyň a jídelnu. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. V Řecku budou s přírodními požáry znovu pomáhat čeští hasiči. Zítra bude velká oblačnost, popoledni se od západu začnou vyskytovat přehánky a bouřky, ale teploty vysoké až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít ve druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů, říká mluvčí městské části Veronika Berna.
2: Důvodem rekonstrukce je zastaralý stav gastrozařízení v ZŠ Hloubětínská. Městská část v posledních letech postupně rekonstruuje všechny kuchyně, jídelny a další související provozy v místních základních i mateřských školách. ZŠ Hloubětínská je poslední místní základní škola, kde zbývalo tento typ rekonstrukce provést.
0: Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Ceny výrazně rostou i v Brně během AmiFestu nebo v Karlových Varech během filmového festivalu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit v dostatečném předstihu nebo srovnat víc nabídek.
3: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponeském poloostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá také s hašením požáru na jihu Francie. Čeští hasiči pomáhali v Řecku i loni. Na Peloponésu museli minulý rok 6x vstoupit do ostrého nasazení. Na Tour de France mají dnes cyklisté volný den. Zítra je na programu 10. etapa, která vychází na francouzský státní svátek Den pádu Bastily. Trať do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů a dohromady cyklisté nastoupají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek. Zítra bude převážně oblačno. Popolední se od západu začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer předpokládáme pak ubývání srážek a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá v dopravě, řekne Katka Jelenová.
5: Hezké odpoledne. V Blance ve směru z Břevnova do Troji popojíždí fronta od sjezdu na Letnou. Zhruba 200 metrů za ním blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. Na místo už dorazila i policejní hlídka. Směrem z Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolona v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách téměř od Bulovky a stále se popojíždí i Čuprovou od Balabenky následně Povltavskou. Liberecká z centra zůstává plnější od Stříškova, pomalej se jede k omezení na začátku Cínovecké. Uzavřený je tam pravý pruh a velké potíže teď na dálnici D1 za Prahou. Pokud se chystáte vyrazit směrem na Brno, připravte se až na 50-minutovou kolonu. Začíná za sjezdem na okruh okolo 13. kilometru, ale stále narůstá. Krokem pokračuje až na Šmejkalku. Tam přímo v omezení zablokoval pravý pruh nepojízdný kamion. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: A to už je hudební menu po 17. hodině. Bude tady Sombr, Tom Grennan, a nebo The Weeknd. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: Tak to nek velký hit z 90. Narkotik a Liquido. No, za chvilku se podíváme na dopravu, ale ještě předtím odhaluji, kdo bude dnes hrát v pořadu Vinyl, které album si dle vašeho hlasování, které skončilo dnes ve 12 hodin na Facebooku Rádia Praha, pustíme. No tak bude to klasika. 24 let zpátky se vypravíme a dáme si Red Hoty, Red Hot Chili Peppers, vybrali jste jejich 8. album By The Way, prakticky v hlasování jste Muse a jejich novince, jejich novému albu, které vyšlo před pár dny, nedali, bych řekl, skoro šanci. Takže Red Hoti byli jasně vaší volbou a tím pádem tedy toto album z roku 2002 uslyšíte dnes v pořadu Vinyl po 21. hodině po zprávách. A teď už avizovaná doprava a Katka Jelenová.
1: V Blance ve směru z Břevnova do Troji narůstá kolona kvůli porouchanému osobnímu autu za sjezdem na Letnou. Stále překáží v pravém pruhu, brzdí se už na úrovni Prašného mostu, kousek před sjezdem na Dejvice. V opačném směru z Troji na Břevnov pokračuje regulace vjezdu do tunelu Blanka, v koloně se popojíždí Holešovečkami od Bulovky. Před Europarkem se zdržíte okolo 15 minut na obou spojkách, na jižní od Spořilova na Štěrboholské od Běchovic. Kamiony zastavují už na východní části okruhu za D11. A na hlavní části okruhu z letiště k D1 vázne provoz od sjezdu na plzeňskou D5 z 23. kilometru. Z druhé strany od D1 se výrazně zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Na Rádiu Praha jsou připravené krátké zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Dnes začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Rekonstrukce potrvá do roku 2028. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji, tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu, jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Střelbu, do které se v americkém státě Maine zapojili agenti úřadu pro imigraci ACLA, nepřežil jeden člověk, oznámila to stanice CNN a lokální média. Incident na místě vyšetřuje policie. Před pár dny federální imigrační agenti zastřelili mexického migranta v texaském městě Houston. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti žil muž ve Spojených státech nelegálně a vyhýbal se zatčení. Zastřelení migranta vyvolalo masové protesty. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost. Popolední se od západu začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. A teploty zítra 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Katka Jelenová.
3: A úvodem pozitivní zpráva z Blanky směrem z Břevnova do Troji. Porouchané osobní auto za sjezdem na Letnou už se podařilo přesunout mimo jízdní pruhy. Dlouhá kolona by se tak mohla začít rychleji rozjíždět. Stále se ale sune téměř od Strahovského tunelu a regulují kvůli tomu provoz v tunelech směrem od Barandovského mostu. Fronty tak čekejte v Dobřížské, v Radlické i v ulici Vrchlického. Na magistrále z centra do Holešovic bezmála půlhodinová kolona k omezení na Hlávkově mostu po pojíždí od křížení s Vinohradskou. Z druhé strany od Holešovic naberete zdržení mezi Florencí a Muzem 15 až 20 minut. A ještě dálnice D1 na výjezdu z Prahy směr Brno. Za okruhem na 14. kilometru vzniká kolona a sune se přes 40 minut k porouchanému kamionu v omezení na Šmejkalce. Blokuje tam pravý pruh, okolo něj se projíždí s opatrností a velmi pomalu. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dnes otevíráme miniseriál o Severní Makedonii. Do turisticky méně známé země bývalé Jugoslávie se podíváme už za chvíli.

0: Severní Makedonie, jedna z republik bývalé Jugoslávie, cestovatelsky stále málo probádaná a rozhodně stojí za průzkum. Kvůli přírodě, památkám, kuchyni a vínu a hlavně kvůli lidem. Kam jet, co tam vidět a za kolik, se dozvíte v našem mini cestopisném seriálu kolegy Václava Millera.
1: Než se rozjedeme vstříc cestovatelským zážitkům, musím zmínit aspoň stručně historii a trochu nepřirozený přívlastek severní, který sami Makedonci nemají rádi. Byl jim totiž tak nějak vnucen. Proč tedy Severní Makedonie? Odpověď musíme začít hledat více než 2000 let zpátky, v době jednoho z nejslavnějších vojevůdců a vládců světových dějin, Alexandra Makedonského Velikého. Jeho říše se ve 4. století před naším letopočtem rozprostírala od Balkánu až k Indii a jméno Makedonie se díky němu stalo pojmem. Dnes je historická Makedonie rozdělena mezi několik států. Největší část leží v Řecku, menší právě v dnešní Severní Makedonii a malé části zasahují i do Bulharska a Albánie. Když se po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 nově vzniklý stát pojmenoval Republika Makedonie, narazil na tvrdý odpor Řecka. Atény tvrdili, že název Makedonie je nedílnou součástí řeckého historického dědictví a že by mohl vyvolávat dojem územních nároků vůči stejnojmennému řeckému regionu. A spor se nevedl jen o jméno. Nový stát musel změnit i svou vlajku. Zmizelo z ní Verginské slunce, starověký symbol spojovaný s královskou dynastií Alexandra Velikého. A protože se obě země nedokázaly dohodnout, vystupovala Makedonie na mezinárodní scéně mnoho let pod krkolomným názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Teprve v roce 2018 přinesla řešení Prespanská dohoda. Země přijala název Severní Makedonie a Řecko na oplátku přestalo blokovat její cestu do Severoatlantické aliance, kam vstoupila v roce 2020, i přibližování k Evropské unii. Makedonci sami o své zemi mluví výlučně jako o Makedonii. Makedonština je slovanský jazyk, velmi podobný bulharštině. Její psaná forma je cyrilice, kterou přečtete, pokud znáte azbuku. S trochou snahy se dá s místními lidmi domluvit. Některá slova můžete odvodit. Docela spolehlivá je angličtina, a to především u lidí z cestovního ruchu a mladé generace. Makedonii jsem po týdnu putování poznal jako sice chudou, ale bezpečnou zemi se vstřícnými lidmi, slušnou infrastrukturou, příznivými cenami a skrytými cestovatelskými poklady. A hned v příštím díle se vydáme za jedním z nich do hlavního města Skopje. Šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety.
0: A také dopravou, jak to v Praze vypadá, řekne Katka Jelenová.
3: Magistrála stále ucpaná v obou směrech do Holešovice, po pojíždí bezmála půl hodiny už z odbočky do Anglické k omezení na Hlávkově mostu. Až do konce srpna se tam projíždí pouze pravým pruhem. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, se zdržením počítejte v úseku mezi Florencí a muzeem. Na Pražském okruhu na hlavní části směrem z D1 k letišti se zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu. Na 16. kilometru v připojovacím pruhu od Barandova navíc omezení připojení dnes se výrazně zkrácené, kolona tak popojíždí i ulicí k Barandovu zhruba od Kauflandu. Před Europarkem naberete zdržení 10 až 15 minut na obou spojkách, na jižní od Záběhlic na Štěrboholské od Běchovic a Novopatskou mezi Černým mostem a Kbelskou stále plní kamiony, krátce popojíždí i z opačné strany, tedy sjezdem z Cínovecké do Kbelské. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šaryvary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Pro
5: protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Speak to me, tak tolika Rockset na rádiu Praha, kapela, která přijede v novém sestavení, samozřejmě v novém složení v tomto měsíci na festival do Liberce. Teď už v 18 hodin zprávy a Denisa, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy, střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Spojené státy obnovují blokádu íránských přístavů. Zítra bude oblačno, přehaňky a bouřky a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
3: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
4: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
3: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
5: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
3: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
6: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
3: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
7: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
8: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
7: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
9: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
7: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Spojené státy obnovují námořní blokádu íránských přístavů, oznámil to prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Trump zároveň napsal, že Spojené státy budou vybírat poplatky za průjezd Hormuzem. Írán ale o víkendu prohlásil úžinu za uzavřenou a provoz v ní poklesl na několika týdenní minimum. Čeští fotbalisté odehrají říjnový zápas Ligy národů ve španělském Oviedu. Duel s úřadujícími evropskými šampiony je čeká na stadionu pro přibližně 30 tisíc diváků. Národní tým o tom napsal na sociální síti X. Reprezentaci čekají v elitní skupině A Ligy národů vedle Španělska ještě Anglie a Chorvatsko. Bude zítra převážně velká oblačnost, popoledni se od západu začnou vyskytovat přehaňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, k večeru by pak měly srážky ubývat. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Katka Jelenová.
10: Jičínská poblíž obchodního centra Flora neprůjezdná kvůli zásahu hasičů. Likvidovali tam požár osobního auta. Jedná se o úsek před Vinohradskou směrem od Benešovské. Magistrála zůstává plná v obou směrech. Z centra do Holešovice popojíždí 20 minut mezi hlavním nádražím a omezením na Hlávkově mostu. Na trase z Holešovic na Pankrác už se kolona krátí, sune se mezi Bulharem a Muzeem. A plněji stále i na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Fronta vás zdrží mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
11: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se například vypravíme k Vltavě a Přívozu, který nejvíce využívají místní. Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha představí areál v Motole a podrobnosti přidá přímo z místa náš reportér. A už za chvíli prozradíme, proč je magistrála před hlavním nádražím od včerejška zúžená do dvou pruhů. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Do poloviny listopadu bude mít pražská magistrála před hlavním nádražím dva jízdní pruhy v obou směrech místo tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Kvůli pracím se také dočasně přesunou autobusové zastávky.
2: Před historickou budovou hlavního nádraží zpomalují auta a pomocí zipování se plynule řadí do dvou pruhů. Jaký vliv má omezení na provoz, hodnotí řidič Petr, který sem přijel v dodávce.
3: Dneska to jedu poprvé, ale jako zatím to vypadá, že to docela jede a že to zas tak moc nestojí. Ale mohlo by tady být třeba tak 6 pruhů, 2 nestačí.
2: Podobný názor má i taxikář Honza, který tady vyzvedává cestující každý den.
4: No to katastrofa a bude to ještě horší. Určitě to bude mít velký vliv, byť jsou teda prázdniny.
2: Provoz na magistrále bude zúžený do dvou pruhů vždy v místě, kde budou zrovna pracovat dělníci. Kromě toho je také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
5: Ty etapy jsou navrženy tak, že každý týden se mění omezení dopravní a s tím, že hlavní omezení na magistrále skončí letos na podzim.
2: Dělníci podle něj musí opravit stropní desku odbavovací haly, do které zatéká voda.
5: Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
2: Kvůli rekonstrukci se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, přibližuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
6: Je to z důvodu, že na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená, autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
2: Omezení u hlavního nádraží by měla skončit do poloviny listopadu. Rekonstrukce vyjde na zhruba 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: No a jak právě toto omezení teď komplikuje dopravu, řekne Katka Jelenová.
7: V Praze už výrazně sklidněný provoz. Kolony přetrvávají akorát na magistrále. Z centra do Holešovice popojíždí okolo 20 minut mezi hlavním nádražím a omezením na Hlávkově mostu. Na trase z Holešovic na Pankrác už se taky kolona krátí, sune už se mezi Bulharem a Muzeem. Kratší kolonu čekejte v Liberecké ve směru z centra. Do 5 minut zabere trasa od sjezdu na prosek k omezení na začátku Cínovecké. Mnohem větší potíže na výjezdu z Prahy D1 směr Brno. Až 50-minutová kolona popojíždí od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Pevné nervy a dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: V pražském Motole chce hlavní město přestavit bývalé chrtí závodiště na atletický stadion. Radní v září vyberou firmu, která připraví projektovou dokumentaci a zároveň areál upraví. Stadion má nově sloužit sportovním klubům v okolí a pro pořádání národních i mezinárodních atletických soutěží. A podrobnosti zjišťuje přímo na místě reportér Dominik Kučera. Dominiku, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak se areál promění?
2: Nájemce pozemku, který zde od roku 2013 pořádal chrtí závody a jízdy motokart, už postavil závodní plochu, včetně zázemí, tribuny, podzemních garáží a parkoviště. Tyto budovy Praha odkoupila počátkem roku 2025 za bezmála 216 milionů korun. Stavební práce tak budou především úpravami stávajících prostor. Venku by měli dělníci vyměnit povrch pískové a asfaltové závodní dráhy za tartan a travnatou plochu. V budově v západní části areálu chce město rozšířit tribunu a vytvořit zázemí pro atletické kluby, parasportovce i veřejnost.
1: Kdy práce začnou a kolik to bude stát?
2: Kolik práce budou stát, dnes radní hlavního města pro školství Antonín Klesanda z Hnutí STAN neřekl. Firmu chtějí radní vybrat v září. Z dokumentace ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že by přestavba měla stát asi 110 milionů korun. Stadion chce město podle radního Klesandy otevřít na přelomu roku 2027 a 2028.
1: A ještě prosím prozrať, jak bude stadion vybavený?
2: Oval o délce 400 metrů bude mít 6 běžeckých drah a dalších 8 v rovince určených pro sprint. Podél stadionu budou i rozběžiště pro skoky do dálky a skoky o tyči. Na rozdíl od stadionu s fotbalovým hřištěm uprostřed bude travnatá plocha využívaná pouze pro atletické sporty. Součástí budou výseče pro hod oštěpem, hod diskem nebo třeba vrch koulí. V budově s tribunou přibude zázemí pro zotavení s masážemi, výřivkou i posilovnou. Sportovní kluby tu budou mít kanceláře a šatny a veřejnosti zde bude přístup vstupná i restaurace. V neposlední řadě dělníci přemění jedno patro podzemních garáží v atletický tunel, který bude sloužit sportovcům hlavně v zimních měsících a v nepříznivém počasí.
1: V pražském Motole chce hlavní město přestavit bývalé chrtí závodiště na atletický stadion a podrobnosti z místa měl reportér Dominik Kučera. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update. Pražští
3: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Tak tolik na Rádiu Praha tedy Swims, který už tento týden konkrétně v sobotu zahraje a zaspívá jako jedna z hlavních hvězd letošního ročníku Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích. Tak už tuto sobotu 18. července večer na hlavní stage samozřejmě. Teď už jsou tady pražské zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Dnešek je prvním pracovním dnem, kdy platí výluka provozu tramvají v úseku Vltavská Těšnov. Důvodem jsou práce na Hlávkově mostě. Tramvaje na lince 12 jezdí odklonem. Náhradní autobusy dopravní podnik nenasadil. Výluka skončí 31. srpna. Až do půlnoci zpátku na sobotu nebudou také kvůli modernizaci trati jezdit tramvaje mezi stanicemi Vozovna, Střešovice, Malovanka. Na křižovatce v centru Prahy měl poslanec Filip Turek za motoristy dnes dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které se zapnutými majáky převáželo krev. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše a jeho řidič v nemocnici. Turkovi se nic nestalo. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motola Homolka Martiny Dostálové šlo o urgentní převoz krve z Vinohradské nemocnice. Hlavní město Praha spustilo v reakci na častá vedra novou interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Lidem má pomoci při hledání míst s ochlazovacími prvky, jako jsou pítka, mlžítka, fontány, studánky a koupaliště. Do budoucna se rozšíří také o informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách nebo aktuálních teplotách z městských měření. Praha 14 chystá opravu kuchyně a jídelny v základní škole Hloubětínská. Práce za 55 milionů korun mají začít ve druhé polovině letošního roku. Školákům radnice zajistí náhradní dodávky obědů, uvedla to mluvčí městské části Veronika Berna. A pražská zoo má nového žirafího samce. Osmiletý Finn pochází ze zahrady v Nizozemsku a váží přes 1200 kilogramů. Už teď si ho návštěvníci trojské zoo můžou prohlédnout v 9členném stádě ve výběhu Africká savana. Předchozí samec Johan žil v Praze víc než 18 let a splodil 30 mláďat. Uhynul před 3 roky. Zítra by měla být velká oblačnost, popoledně se od západu vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, k večeru pak by měly srážky ubývat a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
3: V ulici k Barandovu směrem z centra na úrovni akvaparku chvíli blokovali levý pruh následky střetu dodávky s osobním autem. Havarovaná vozidla ale v celku rychle přesunuli na šrafování. Kolona od křížení se Štěpařskou se rozjíždí. Ještě vás zdrží okolo 10 minut. Dál směrem k okruhu budete brzdit i poblíž KFC. Plný je i sjezd na okruh směrem k letišti. Je to kvůli zkrácenému připojovacímu pruhu na 16. kilometru. Na okruhu samotném ve směru z D1 se pojíždí na výjezdu z Lochkovského tunelu. A na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most už jen kratší fronta, a to od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Máme 13. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 tisíc drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
5: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
4: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crooks pokusil o atentát na Donalda Trumpa.
6: Take a look what happened.
4: Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden. Rádio.

0: Pražský
1: update. V Praze se můžete přepravovat tramvají, vlakem, metrem, autobusem, ale také přívozem. Ve městě jich funguje hned několik, stačí si vybrat. Na přívozu P1, který v Troji využívají nejvíce místní, natáčela Sabina Vosecká.
2: Máme své časy podle jízdního řádu, kdy musíme vyplouvat.
3: Říká místní převozník. Z jednoho břehu na druhý tady vozí cestující zhruba třetím rokem.
2: Samozřejmě, když je vyšší vytíženost a jsou lidi, tak jezdíme klidně non-stop.
4: Takže to funguje i tak, že můžu z druhé strany mávnout na vás? Případně
2: nicméně, ano.
4: Vyrazíte nebo ne?
2: Tak je vždycky o domluvě.
4: Koukám, jak se mnou mluvíte, natáčíme tu reportáž a zároveň tady obsluhujete loď, všechno najednou. Jaké to je vlastně být přívozníkem? Je to koníček, je to práce, je to zábava, je to rutina, co to je?
2: Všechno dohromady. Jsme jenom lidi, každý má někdy své nálady. Někdy je to rutina, často je to zábava.
3: Na břehu mají převozníci zázemí, v maringotce odpočívají a taky přespávají. Zdejší přívoz využívají ale nejvíc místní lidé.
4: Ondřej, my se spolu potkáváme tady u řeky Vltavy, máte sebou dva své pejsky a taky syna. Tak vy jste tedy místní nebo jste na výletě?
5: Místní.
4: To znamená Bohničák?
5: Ano.
4: Bohničák, výborně.
5: V tom nejdelším paneláku.
4: Máte nějakou oblíbenou trasu, kterou tady třeba v létě chodíte?
5: Vlastně od školy z Dolákovi dolů do lesa, vlastně přes útulek a vlastně až jsem k vodě.
4: Řekneš nám něco, jak se ti dneska líbí na výletě s tátou?
6: Dobrý.
4: Je to dobrý? Není ti horko? Koukám, že máš klobouček, to je dobře. A řekni mi možná, jak se jmenujou teda pejsci, který tu jsou s váma?
6: Malíšek a Jmínka.
3: Mezi nejvytíženější spoje ale patří ten přívoz, který je hned vedle. Vede z Podhoří do Podbaby. A to proto, že je v blízkosti zoologické zahrady. Na přívoz můžete vzít kolo, kočárek i svého pejska. Přívozníci jsou ale zvyklí na ledasco. Jednou tady převáželi porouchanou motorku. A před lety dokonce i koně. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď už pražská doprava a Katka Jelenová.
7: Na většinou pražských ulic už projíždíte bez větších komplikací, i na magistrále už se kolony rozjíždí. K omezení na Hlávkově mostu se od Bulhara jede 10 minut, v opačném směru z Holešovic na Pankráce zdržíte ještě méně, a to v úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. Na Břevnově o něco silnější provoz ve směru z centra, nejprve kratší fronta v Bělohorské před Vypichem, poté i mezi Malým Břevnovem a Bílou horou. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kolona na výjezd z Lohkovského tunelu k nájezdu od Barandova na 16. kilometr, je to maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: pojďme se ještě podívat na počasí. V noci bude převážně polojasno a teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů Celsia. No a zítra už se zatáhne a popoledně se začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle mohou být i velmi silné. Zítřejší nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byla novinka od irských U2, Street of Dreams se to jmenuje, na rádiu Praha. Je právě 19 hodin, jsou tady další zprávy s Denisou, hezký večer.
1: Dobrý večer.

0: právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun. Za první pololetí letošního roku meziročně v Praze přibylo případů žloutenky. Oproti podzimní epidemii je ale na ústupu. Lídři 10 evropských zemí se dohodli na vytvoření protibalistické koalice s Ukrajinou. Zítra bude oblačno, přehánky a bouřky a teploty až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Český rozhlas získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely z korupce. Epidemiologové v Praze letos za první pololetí zaznamenali 301 případů žloutenky typu A. Meziročně je to nárůst o téměř 60. Podle odborníků je ale vývoj pozitivní, protože se situace postupně stabilizuje po podzimní epidemii. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok epidemiologové letos kvůli žloutence nařídili přes 16 opatření.
2: Směřují buď individuálně k lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným, nebo se týkají celých kolektivů, například v organizacích a školách, kde se nákaza objevila.
0: Představitelé 10 evropských zemí se dohodli na vytvoření koalice proti balistickým raketám. Do iniciativy se po boku Ukrajiny zapojili například severské země, ale také Francie, Německo nebo Velká Británie. Společná protiraketová obrana podle nich pomůže k ochraně celé Evropy. Koalice je podle nich otevřená také dalším zemím. V Paříži se dnes setkali zástupci tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu, proti pátým rokem trvající plošné Rusy. Invazi. Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš z ANO. Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která ale později projekt pozastavila. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO se rekonstrukcí nezabývá. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. Pořadu Českého rozhlasu to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
3: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valné hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
0: Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost. Popoledně se od západu v Praze začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak předpokládáme ubývání srážek a teploty mezi 28 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá po 19. hodině v dopravě, to už nám řekne Katka Jelenová.
5: Provoz na magistrále slábne. Fronta před omezením na Hlávkově mostu směrem do Holešovic už jen na pár minut z úrovně Florence. I v Bělohorské centra před Vypichem ztratíte maximálně 5 minut po pojížděním od Kláštera. Podobně příznivá situace i na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti v okolí sjezdu na Barrandov. Kbelská v obou směrech je plynule průjezdná. Kolona se rozjela jak v Cínovecké směrem z D8, tak i v Novopatské od Černého mostu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. I'm sorry, I'm here
4: for someone else. It's good. A to už je hudební jméno po 19. hodině. Benson Boone. Zaspívá Conan Gray. A budou tady Mark Ronson a Bruno Mars. Girl, Tak tolik k muzice, no a téma už za pár okamžiků bude to vlastně pozvánka, neboť skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a teď celý týden se budou promítat vybraná představení ve vybraných kinech. Za chvíli prozradíme, která kina konkrétně v Praze to budou. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Další ročník Mezinárodního filmového festivalu ve Varech skončil, ale stále je šance vidět filmy, které se ve Varech právě letos představily. Festivalové ozvěny Šary Vary jsou ode dneška do konce týdne ve čtyřech kinech v Praze a také Brně. Aero nebo Světozor nabídnou divákům bezmála 30 snímků. Lákají na české filmy z hlavní soutěže i zahraniční tituly, mezi nimi i ty oceněné na festivalu v Cannes.
1: Dokola to samý.
2: Teď máme pěkný život.
3: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
4: Je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50 chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost a i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
3: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šary Vary dorazí do kin i zahraniční snímky oceněné v Cannes. Polská domovina vypráví o cestě spisovatele Tomase Manna a jeho dcery poválečným Německem. Japonský režisér Ryusuke Hamaguchi uvádí po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak to byl návrat do 80. se Sydney Youngblood a s jejich hitem Sit and Wait. Teď už připomenutí počasí, jak bude v následujících hodinách, tak v noci převážně polojasno a teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů Celsia. No a zítra v úterý se už zatáhne a popoledně se začnou vyskytovat přeháňky nebo bouřky a ojediněle mohou být i velmi silné, tak je třeba s tím počítat. Zítřejší nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.

0: ráno. Teď už metropolitní tipy, které pro vás tradičně připravuje Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete od úterý navštívit francouzský trh. Těšit se tam můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Nechybí tam ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A léto v Česku opět rozezní jeden z největších jazzových hudebních festivalů v Evropě. Bohemia Jazz Fest můžete navštívit třeba v parcích nebo taky na náměstích po celém Česku. Pražský program bude v úterý v Královské zahradě. Na Pražském hradě zahrají jazzoví interpreti z Česka, Španělska nebo taky Spojených států. Vstup je zdarma a začátek je v 17.30. Festival Bohemia Jazz Fest se pak přesune do Plzně, Hluboké nad Vltavou nebo do Brna. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se

0: Tak to byla Amerika skupiny Lucie, muzika z 90. a také muzika k filmu Amerika. Teď už zprávy na 20. hodinu ve studiu Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích způsobil škodu asi 80 milionů korun. Hasiči halu rozebírají. Už kolem 500 000 korun poslali dárci nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ji zničil tisíce knih. Maďarský parlament schválil změnu ústavy, má ukončit mandát současného prezidenta. Zítra bude oblačno, přehánky a bouřky, teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala se zbortila, na místo musela přijet těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru.

0: požáru se vyšetřuje. Škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
1: Středočeští hasiči přijali oznámení o požáru po 5:30 ráno. Obyvatelé Čelákovic viděli kouř a plameny z dálky, popisuje jeden z nich.
2: Byli asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad. Co na to můžu říct? No, shořela hala.
1: Kvůli zápachu doporučilo vedení města obyvatelům nevětrat. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Potvrzuje jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala.
1: Hasiči proto museli na místo povolat pásové rypadlo, aby mohli budovu uhasit i zevnitř. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
4: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
0: Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Podle premiéra Petra Maďara je Šujok loutkou strany Fidesz a bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Poslanci jeho nacionalistické strany Fidesz dnešní hlasování bojkotovali. Maďar už před letošními parlamentními volbami opakovaně sliboval, že prezidenta funkce zbaví. V hlasování pak jeho strana TISA získala ústavní většinu. Ruští stolní tenisté budou moci od konce července startovat v mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci hostitelských zemí jednotlivých akcí. Zítra má být oblačno, popoledni se od západu začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné a teploty 28 až 30 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A ještě krátce z dopravy, tak kolony se už většinou v Praze rozjely, pouze v ulici Sklenské, která je hned vedle Broumarské, je momentálně nová dopravní nehoda. Dvě havarovaná vozidla, zřejmě osobáky, tak tady opatrně přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A to je nabídka muziky po 20. hodině. Tak dáme si Dermota Kennedyho. Bude tady Dua Lipa. A třeba kapela Hodiny. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.

0: Místo maséra z masa a kostí jenom robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný, myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tu robotickou ruku.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit spojit po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou. Praha žije vědou. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Can't Stop Loving You, Phil Collins solově z 90. jinak také muzika, kterou napsal k animovanému Tarzanovi. Máme 20:30, teď už tedy připomenutí toho, co budeme vysílat po 21. hodině. Je tady pondělí a to je tedy vždy mezi 21. a 22. čas na vámi zvolený vinyl. Tentokrát jste mohli na Facebooku Rádia Praha do dnešní 12 hodin rozhodovat mezi deskou Red Hot Chili Peppers z roku 2002 By The Way anebo úplně novým 10. studiovým albem britské partičky Muse, které se jmenuje The Wow Signal. Vyšla ta deska před pár dny. Nakonec jste zvolili klasiku už dneska vlastně z roku 2002, takže více hlasů od vás pobrali Red Hot Chili Peppers a jejich deska By The Way, takže klasiku si budeme hrát díky vašemu hlasování dnes po 21. hodině už zhruba za 33 minut po zprávách.

0: Blue Savannah hit od britských Erasure, což jsou dva pánové, Andy Bell, co by zpěvák této formace, a Vince Clark, co by takový duchovní otec. To je totiž původně člen skupiny Depeche Mode a potom se v první polovině 80. let od Depešáků odvrátil, odešel od nich a založil si kromě jiného i skupinu Erasure. V Týbrami přibývá černých skládek a nepořádku u kontejnerů. Lidé u nich nechávají třeba nábytek nebo stavební materiály místo toho, aby je odvezli do sběrného dvora. Radnice chce nepořádné obyvatele více pokutovat.
1: Pracovníci zdejších technických služeb nakládají do vozu křeslo a další nábytek. Věci někdo vyskládal vedle kontejnerů na tříděný odpad.
2: Teď jsme vlastně za nitroblok, vlastně za velkým kotlem.
1: Říká jeden z pracovníků Luboš Kadlec.
2: Našli jsme tady vlastně nábytek, jo. Nábytek, sedačky. Každý den takhle se to sváží. Ale přibývá to.
1: Čistě časově, co to pro vás znamená, když takhle najdete nějaký místo?
2: Záleží podle, kde to je, kolik toho je. Třeba hodinu, jo, než se to naloží. Záleží lokalita, kde se ocítáme.
1: Podle vedoucího střediska svozu komunálního odpadu Jiřího Zrostlíka lidé vedle popelnic nechávají všechno možné.
3: Většinou jde o velkoobjemový odpad, který v podstatě to je odpad, který si do nádob nevejde. V podstatě se nám stane, že tam celý vystěhovaný pokoj dětský nebo obyvák, linka, postele, matrace.
1: Tento odpad musí technické služby města Příbramy uklízet pravidelně.
3: V podstatě je to na denní bázi, akorát jsou místa, kde se ten nepořádek opakuje dennodenně, pak jsou místa, které v podstatě jsou jednou za týden nebo jednou za 14 dní.
1: A když teda takhle pánové, co to sklízí, na to narazí, co to pro ně znamená prakticky?
3: Nahlásí, kde je takovýhle odpad, který nejsou schopný hodit do toho auta, a pak se musí vypravit v podstatě menší auto s korbou, do kterého to ručně musíme naházet a odvést.
1: A co se s tím děje potom, s tím odpadem, protože jsou to různé věci?
3: Tak pokud se jedná o věci, které jsou jakoby v rámci, se sbírají v rámci zpětného odběru, tak ty se vezou na sběrný dvůr a zbytek odpadu se veze rovnou na skládku.
1: Ve městě je sběrný dvůr, kam lidé můžou velkoobjemový odpad vozit. Podle starosty Příbramy Jana Konvalinky za hnutí ANO černých skládek přibývá a lidé podle něj nechávají u popelnic už i třeba stavební materiály.
4: Dost často se setkáváme s tím, že také chataři, chalupáři, kteří mají rekreační objekt třeba v okolí města, tak potom tady cestou, když jedou domů z chalupy, z chaty, tak potom tady odkládají odpad u nás ve městě.
1: Město chce za odkládání odpadu vedle popelnic rozdávat pokuty.
4: V souvislosti s tím jsme přistoupili i k pořízení takzvaného mobilního kamerového bodu, což je v podstatě systém v civilním voze městské policie, který bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele.
1: Za mobilní kamerový bod město zaplatilo asi 200 000 korun. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak to byly One Republic, nedávno také v Praze koncertně v Letňanech byli. Teď na Rádiu Praha máme 21 hodin, jsou tady zprávy s Denisou. Hezký večer.
1: Hezký večer. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech tramvaje. Meteorologové varují před silnými bouřkami, zítra zasáhnou celé Česko. Po obnovení blokády íránských přístavů zrychluje růst cen ropy. Zítra bude oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Česko zítra zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy, varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit i menší toky.
3: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměr jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
1: 23letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postalm při pádu z Ferraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do Rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo muže z Rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co se přesně stalo, vyšetřuje salzburská policie. Světové ceny ropy po obnovení blokády íránských přístavů opět vzrostly. Severomořská ropa Brent podražila o 7%, prodává se za v přepočtu víc než 1700 korun za barel. Americký prezident Donald Trump oznámil blokádu v Hormuzském průlivu na své síti Truth Social. Ještě předtím v rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že americké síly nejspíš nad úžinou převezmou kontrolu a budou za to chtít dostávat zaplaceno. Íránské velení v Teheránu to odmítlo. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově 6. v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková 7. V sezónním hodnocení pro účast na turnaj mistryně Muchová 4. a Nosková 7. Karolína Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ní ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul ideálně hned na přelomu srpna a září v Americe.
4: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open.
1: Zítra bude převážně velká oblačnost, popoledně se od západu začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer předpokládáme ubývání srážek a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Tradiční vinylová otázka tento týden zněla Munza nebo papričky. Hlasováním jste rozhodli pro kalifornské papričky. Tak tedy vítejte u dalšího vinylu a desky skupiny Red Hot Chili Peppers s názvem By the Way. I když skupina existuje někdy od roku 1982, první album vydala o 2 roky později, tak celá diskografie, čítající 13 alb, se dá rozdělit na ta před By the Way a po něm. By the Way bylo v pořadí 8. a vyšlo na začátku července 2002. A speciální bylo v tom, že bylo úplně jiné než všechna předchozí a následující. Papričky se totiž odchýlily od svého řízného funkroku a kytarista John Frusciante a zpěvák Anthony Kiedis se zhlédli spíš Beatles, Beach Boys, doo-wopových kapelách, synthy bandech a punku. Především Frusciante vytvářel docela nový zvuk. Emotivní, melodický, hravý, jiskrný. Původních Papriček na této desce moc nezůstalo. Nelibě to nesl baskytarista Flea, který chtěl dokonce skupinu díky odklonu k takové muzice opustit. Později byl tím, kdo skupinu opustil, právě Frusciante. Ale deska By The Way byla přijata víc než dobře a je řazena k tomu nejlepšímu, co Red Hot Chili Peppers vytvořili. Výrazně k tomu přispěly i velmi upřímné a vřelé texty Anthonyho Kiedise. A zvukomalebnost Frusciantého kytar, to je zážitek. Dneska si dáme z alba, co se vejde do dalších 55 minut. Víc času nemáme. 68-minutová deska na dvou vinylech je prostě dlouhá. Nebudou chybět ani všechny čtyři hity. Řízné, funkrockové By The Way a Don't Stop a taky mnohem něžnější The Zephyr Song a Universally Speaking. Ať se vám dobře poslouchá a díky za všechny vaše hlasy. Tady jsou Red Hot Chili Peppers a By The Way.

never stole one.

0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Je 22 hodin.
2: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi.

0: Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Töpfra. V Řecku budou s přírodními požáry znovu pomáhat čeští hasiči. Zítra bude oblačno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Mrzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Töpfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
6: Bývalí příslušníci STB Töpfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
7: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
6: Tomáš Töpfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
8: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
6: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá také s hašením požárů na jihu Francie. Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slavie i pro příští sezonu. Serveru eSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slavia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, popoledni se od západu začnou vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer by pak měly srážky ubývat a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Radio Praha.
9: Hit týdne po 28. Začíná druhá červencová hitparáda. Přišli jste včas, hlavně jste poslali zase hodně hlasů a ty nejlepší desítce dali svoji dnešní podobu. Díky za všechny. Než tu bude 10 nejlepších, začínáme 5 nasazenými. Ty uslyšíme za týden pouze v tom případě, že vás chytnou za ucho a pošlete jim hlasy. Jinak jsou tu jen na výletě. První je aktuálně nejhranější track v českém éteru. Singlu je 24 let a na výsluní ho vrátil jak jinak TikTok. Ale pokud vezmeme v potaz použitý sample od Paula McCartneyho, tak se dostaneme dokonce do roku 1975. Slušné retro. První nasazená Milky, Just the Way You Are. Nový

Dance Music parta z italské Padovy a hlas zpěvačky Judity Milky Just the way you are. První nasazená v čártu na Rádiu Praha. Ta druhá bude mnohem, mnohem novější. Vyšla 25. června a vydal ji zpěvák z New Yorku Somber. A tomu se vede v posledních měsících.

0: pár týdnech figuruje v mnoha rádiových a prodejních čátech. To byl Somber s novinkou My Body Is Not Ready. Projde i do desítky na rádiu Praha. Hlasování u nás na webu praha-rozhlas.cz. Třetí nasazenou uvidím za pár týdnů live. 28. srpna bude zpívat u Veselských pískoven, což jsou nádherné večery v krásném prostředí na jihu Čech u vody a u lesa s muzikou. Tam zaspívá Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis. Teď bude zpívat i pro vás v hitu týdne Love Song pro její byt s číslem 66.
1: Mažu stopy

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660, třetí nasazený song a čtvrtý zase trocha dance od sousedů z Německa Felix Jen a Omar Rudberg, Siren.
1: Novinka.

Felix Jen a Omar Rudberg, Siren. Léto, to je čas party pod otevřeným nebem, anebo možná i na hladině. 1. srpna oslaví 20 let na scéně na parníku na brněnské přehradě zlínská skupina Street 69. Dnes kusí štěstí i v hitu týdne na Praze s intenzivně letním songem o umění.

0: týdne.
1: Ladíte 28. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Slyšeli jste 5 nasazených a jestli je uslyšíte i příští neděli, pak to klaplo a dostali hlasy z našeho webu praharozhlas.cz. U dalších 10 to klaplo víc než na výbornou, dostali jich opravdu hodně. Samozřejmě ještě jednou děkujeme. Je tady 10 nejlepších na Rádiu Praha pro týden od 12. do 18. července.
0: Číslo 10.
1: V minulém kole druhá nejlepší novinka a velmi slušivé 5. místo. Teď až to poslední. Krištof a Dominik Aadžia. Půlnoční.

0: podzim vydají Richard Krajčo a spol novou desku. Bude se jmenovat jako tento song. Půlnoční hřích. Celou desku nahrávali ve studiích Petra Gabriela. Další song vznikl původně pro jeden fotbalový klub v australském Melbourne jako jejich hymna, ale byla moc dobrá. Za chvíli si ji zpívala celá Austrálie a pak i celý svět. Letos ho oprášili Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron. Riptide.
1: Číslo 9.

0: Prince Joy song celosvětově proslavil před 13 lety. Letos se k němu vrátili Brit, Němec a Australan, Sigala, Jacksony a Ilan Kidron. Riptide v hitu týdne dnes po páté a číslo 9. Teddy Swim se nedožil 8. týdne, po 7. skončil s hitem Mr. Know It All. Olivia Rodrigo dokonce přežila jen jediný týden. Dokonce jako nejlepší novinka byla třetí. Dneska na ní s hitem Stupid Song místo nezbylo. Dva songy jsou venku, dvě novinky dneska budeme mít. Legolas se vyměnila za bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau a je prý moc šťastná. Samozřejmě Katy Perry. Zrovna jezdí se svým Out of Office Tour po Evropě. Ve Španělsku v Santiago de Compostela poprvé také předvedla 18. června novinku Watch It Burn. Aktuálně první nová položka hitu týdne na Praze. Tady je Katy Perry.
1: Číslo 8. 8.

První novinka začíná na osmém místě Katy Perry, která se rozpomněla na staré dobré časy v singlu Watch It Burn. Čtvrtá, šestá a teď sedmá je čerstvě mladá paní Kelseyová. Její manžel je 113-kilový pořez, hrající na postu útočníka v týmu amerického fotbalu Kansas City Chiefs. Nový song ale vytvořila Taylor pro jiného hrdinu, Woodyho z příběhu hraček I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

Sedmá je Taylor Swift s písničkou z nového pátého příběhu hraček I Knew It, I Knew You. Na nejlepší pětku dneska musí zapomenout i Eva Farná. Ta bývala i druhá s hitem Perpetuum Mobile.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

do 18. července. Léto zatím velmi slušné, jen houby nerostou, ale třeba i tahle vada se brzy spraví. Kdo bude dnes v nejlepší pětce? Vaše hlasy na Praha rozhlas.cz.

0: Suzan Gany, to jsou a Notre. Jeden z příjemných objevů letošní sezóny v hitu na Praze mají aktuálně číslo 5, Talk to You. Minulou neděli začínali na 8. místě.
1: Hit týdne.
2: Číslo 4.
3: Číslo 4.
0: Leony,

0: opět nasazených a 7 songů z aktuální desítky na rádiu Praha jsme slyšeli. Zbývají 3 nejlepší. Co děláte po večerech a nocích? Koukáte na fotbal? A kdo ne? Mundial je vždycky velká událost a když se koná jako letos mimo Evropu, tak nám nějak krátí spánek. Ale zápasů už tak moc nebude. Ten poslední finálový je na programu přesně příští neděli 19. července. A kdo bude mistrem světa? Už máte jasno? Fotbalová je i nejlepší novinka. Před každým mačem burácí na stadionech. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
1: Hit

0: fotbalová DNA More Than a Game je nejlepší novinkou a trojkou na Praze. Andrea Bocelli, David Guetta a Megan Thee Stallion. Poslední dva songy 28. kola tu zbyly. A jestli čekáte nějaké překvapení nebo drama, tak to se ani dneska nestane. Tábory fandů obou skupin jsou konzistentní. O něco míň jich mají UDG. Odlétáš.
1: Číslo 2.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

Sebastian a Omar Rudberg jsou čtvrtí nasazení s hitem Siren. A pátá nasazená

0: Nepochybujte, fandové pražské skupiny Botox každý týden přikládají pod kotel víc a víc hlasů. Dnes po šesté a ta křivka stále stoupá. Jedničkou na Praze je noční úbor, speciálně náplní za oblený pyžamo.
1: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítím

0: herci a zpěváci Jan Kopečný a Petr Ryšavý, jejich Botox a Pyžamo z alba Víc než dřív. Právě teď šestinásobná jednička na Rádiu Praha. A víc jedniček letos nikdo nepozbíral, takže klobáskový jed suverénně vede letošní tabulky. Co příští neděli? Komu to hodíte? Hlasování na Praha rozhlas.cz začíná právě teď s koncem nedělní premiéry. Ve čtvrtek o půlnoci hlasování uzavřeme a pak se toho chopí Honza. A příští neděli zase v 9 vám řekne, jak to dopadlo. Mějte se a krásné léto.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
3: na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
4: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
2: Ano.
1: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
1: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
2: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost a velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
1: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
2: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
1: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
2: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobou musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
1: Vy se tomu věnujete kolik let?
2: Už je to vlastně 8. rokem.
1: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
2: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
1: A když jsme třeba u toho divadla,
2: ano,
1: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
2: Bylo by to dokonalé, samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
1: A porušujeme ho občas?
2: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem si tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak k té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Julie Balubanová a když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
3: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
2: A je něco nad black tie?
3: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
2: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
3: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
2: Takže džíny, ale elegantní.
3: Přesně tak.
2: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
3: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
2: černé
3: nezakazovala,
2: v pořádku,
3: že?
2: Ale tělové silonky špatně.
3: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění. Takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
2: A nefunguje to.
3: Nefunguje to, přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
2: A co silonky ve spreji?
3: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, kdybyste měla na sobě silonky.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
1: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. A nebo se nechováme slušně, a nebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky jsou právě, spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
0: Ano, ano.
1: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů. Takže sklenici na víno držíme.
0: A když máme rukavičky?
1: To je jiná situace, možná právě ta výjimka. Ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoli za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První je estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
0: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
1: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrat něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, tu vidličku otočíme hroty nahoru.
0: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
1: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku, to je za mě dokonalá varianta.
0: A ten kabát?
1: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
2: Přesně tak, přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace, už je otevřenější, už jsou vlastně i ta, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
2: Není to vhodné.
1: Není to vhodné.
2: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
2: Přesně
1: například.
2: To je samozřejmě hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma. Ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknou, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď pojďme se přesunout do oblasti sociálních sítí, protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování se trošku vytrácí.
2: Mizí.
1: Kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
2: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme. Mm-hmm. I když se budeme snažit, já jsem taky vlastně jednou na sociální sítě předávala video, že pojďme prostě na sebe být hodní a nekomentujeme ty příspěvky, i když se nám to nelíbí, tak jdeme dál, scrollujeme, ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se doba mění, tak bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
1: Blokovat komentáře?
2: Já to třeba nedělám. Mm-hmm. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně, já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
1: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
2: Já bych možná zkusila napsat něco, něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále.
1: Ano.
2: Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala děkuji za připomínku nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
1: Mělo to efekt?
2: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: finále. Se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
0: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i profil i individuální kurzy?
1: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
0: A co že nám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
1: Že nám občas, že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně my furt jak, ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
0: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
1: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastních zkušeností. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
0: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
1: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená, nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
0: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby.
2: V následujících letech škrtne asi polovinu modelů.
3: Uvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulm.
4: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
5: Proti tomu už protestovaly firemní odbory.
6: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přijímá.

0: dotknout neměla.
1: Revoluce u Volkswagenu, velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW a má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
2: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
1: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
2: No právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v uvozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
1: tak.
2: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, ale veškeré propouštění a tak dále, to bude ještě dlouhá diskuze a odbory zuřivě protestují samozřejmě.
1: Ne, to bez pochyby, ale jak jsem zmiňoval, to omezování výroby, to řešila ta dozorčí rada. V podstatě to, že o 50% se ta modelová nabídka sníží, až o 75% se má snížit ta výbavová nabídka těch jednotlivých modelů, to, že se bude vyrábět ročně 9 milionů aut, o tom se přece rozhodlo. Tak se jenom ptám, jestli to rozhodnutí dozorčí rady, v níž jsou zastoupené i odbory, jestli to bylo jednomyslné?
2: No, tak určitě ne. Já vím, že to hlasování, to, co uniklo, někde jsem zahlédl, že 12-7 bylo zamítnutí právě těch explicitních propouštěcích plánů a zavírání továren. To znamená, ono vlastně, to rozhodnutí je takové, my vlastně nevíme, na co teď cílí. My víme, že management by rád dostal tu kapacitu na 9 milionů, ale pokud nezavře továrny, tak někde bude sedět nevyužitá kapacita. Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně ve Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohl vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohl různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
1: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
2: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A ku podivu jsem dostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
1: Že jsou tam ty subtypy, tak, ale ty základní různé. Těch není 150, jenom
2: ne,
1: tady to
2: určitě ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme, to znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky,
1: Audi,
2: pochopitelně
1: tak,
2: Audi a tak dále. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělat dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
1: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
2: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody auto.
1: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit. To je ten důvod?
2: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Situace se dál vyvíjí špatně.
1: Zisk se loni propadá o polovinu, tržby nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent.
2: Takže máme zhruba 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemů. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor, stejně jako americká cla. Nezapomínáme, ten koncern je exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
1: No já když jsem slyšel šéfa koncernu VW o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
3: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
1: A mluví taky o geopolitickém napětí.
3: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
1: Zmiňuje mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu. To jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern VW, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
3: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
2: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad. Nemyslím si, že úplně zásadně, samozřejmě ceny hliníku a další
1: to
2: faktory.
1: To jsem chtěl říct, tam
2: také
1: jsou
2: ovlivní,
1: známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu. To přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
2: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
1: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
2: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Hmm. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
1: Protože to jsou přeci jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
2: A je to ta horší konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním poletí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
1: změnit a navýšit, ponížit,
2: pak zase zrušit, a vy vlastně nevíte, jako co platí.
1: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
2: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
1: To, že Faulové není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence z Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil? Nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
2: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Hmm. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. Hmm. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských, a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
1: Hmm. Navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového. To znamená, Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily?
2: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45%, nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu na těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
1: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
2: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor. Zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí, a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak COD se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci, a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace. BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon, velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
1: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc, až 120 tisíc jsem zaznamenal, a do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena? Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
2: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
1: No, no a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
2: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít. A evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
0: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
4: Kristiana Bennerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
1: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude, odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Zwickau, ale o Emden, o Hannover taky, že jo, tam těch fabrik je víc, které
2: ano,
1: jsou zvažovány, že by, a to poslední je Neckarsulm, tam vyrábí Audi, tak to jsou 4 fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech, a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
2: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté, budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách, to mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
1: No, ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo.
2: Ano.
1: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Neckarsulmu by se ta výroba přesunula do Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
2: A měl by. Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě, a takových je dneska v Evropě spousta, takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory, to znamená, on nemá tuhletu jakoby volnost, vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku, ano, takže už ano. Tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
1: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
2: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
1: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny, dramatické změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
4: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
1: Skutečně to Škodu nezasáhne?
2: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce, a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící, a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední dva roky, nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře. I pro IT pozice vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
1: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu, nebo ty plány, o kterých my tady mluvíme.
2: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
1: Ano.
2: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad jako čekejme, i když se ta továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů, bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo to po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
1: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští. Šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
2: Já si nejsem jistý, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor i pro českou ekonomiku ve smyslu Škody Auto a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií, možná Maroko něco si dál bude přebírat jako výrobní země a tak dál. Takže to nevidíme tak koncentrované, nesledujeme to tak zblízka, ale myslím si, že je to velmi podobná situace a ve Stellantisu vlastně s těmi řezy teď začínají také a budou je muset dělat. Všechny tradiční automobilky jsou pod tímhle tlakem. A tahle cesta, jenom ještě musíme připomenout, je jenom jedna z těch nutných kroků. Ono samotné šetření vás nedostane zpátky do hry. To vám koupí čas, uvolní kapitál, uvolní vám prostředky, nicméně vy potřebujete mít nějakou růstovou strategii, nějaké oblasti, v kterých se vyvíjíte a inovujete.
1: Takže to, když teď německé automobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
2: Nevím přesně, jak to formulovali VDA. Vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
1: Robotizovat, že jo, a tak dále.
2: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
1: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
2: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích. To znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat. Potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči fleetovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň je ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená i pro leasing, uvěrování, jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
1: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern? Protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout, tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
2: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco
1: tak,
2: takového.
1: Ano, to je přesně
2: 320 číslo. Miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemá jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaku v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky, technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné, některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuto změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi v Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku, z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat se novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
2: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali, co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky. Naslyšenou zítra.

0: Nejenom o filmovém festivalu v Karlových Varech bude řeč v tomto vydání kulturního magazínu. Řekneme vám, jak se od 50. let minulého století proměnila Itálie. Popisuje to nová výstava v Praze. Prostřednictvím fotografií předních italských autorů ukazuje proměny tamní krajiny, měst i společnosti. Jezdila po železnici, ale vlakem není a v pravidelném provozu byla jenom 3 roky. Přesto je dodnes světovým unikátem. Přesně před 90 lety vyjela na trať z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská Strela. Luxusní vůz mohl jet až 130 km v hodině a způsobem pohonu předběhl svou dobu. Se slovenskou Strelou se svezeme také. Kultura Plus začíná. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Mnoho osobností kulturního života se v těchto dnech přesunulo do Karlových Varů. Tamní filmový festival není jenom o filmovém umění a průmyslu, ale také společenskou událostí. S filmovým kritikem Pavlem Sladkým, který je také v Karlových Varech, si budu teď povídat hlavně o filmech. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj.
0: Pavle, ty pravidelně jezdíš na mnoho prestižních filmových festivalů, pravidelně do Benátek, do Cannes, na Berlinále. Jak vnímáš ten festival v Karlových Varech tady v Česku?
2: Karlovy Vary jsou dlouhodobě tím Ačkovým festivalem s A statusem. Mají samozřejmě určité limity v tom, jak se rovnat té velké trojce jmenované Berlín, Benátky, Cannes, což jsou prestižnější, movitější festivaly s větším množstvím hvězd a prestižních premiér. Především ten Cannský festival je takové jednoznačné číslo 1. Karlovy Vary pravidelně každý rok v té programové nabídce soutěží o filmy spíš s těmi vedlejšími sekcemi, například Berlína nebo Benátek, ale někdy úspěšně a budují svoji jak lokální prestiž, tak stále místo na tom festivalovém okruhu, a to setrvale pod vedením toho současného týmu, který plynule navázal na dědictví jak Evy Zaoralové, tak Jiřího Bartošky.
0: Kolik filmů si už stihl vidět? Měl si vůbec často spočítat a je nějaký film, na který skutečně dlouho nezapomeneš?
2: Kolik jsem letos viděl filmů, přesně nevím, statistiku žádnou nemám. Myslím si, že to bude něco lehce přes 20, možná obvykle stíhám něco mezi 3 a 5 filmy denně, nebo 5 je takové maximum. A já jsem letos si do programu přidal i nějaké starší filmy, snímky, které festival letos nabízí v sekci Out of the Past, návraty k pramenům, která je provázaná s tím 60-letým a 80-letým výročím, které letos festival má. Takže jsem mimo jiné šel na snímek Cass, což je filmový debut známého britského sociálně laděného tvůrce Kena Loache. A to je teda film, který nejenom, že nezestárnul, ale naopak možná ten časový odstup mu trochu přidal na nějaké čistotě, přímosti a autenticitě těch emocí. Takže Cass se pro mě stal takovým malým drahokamem letošního festivalu, ale je tady samozřejmě i spousta nových filmů, ať už v tom původním premiérovém programu, nebo filmy, které sem přicházejí například z Cannes a z jiných festivalů. Jmenoval bych třeba 2, a to je Vysněné dobrodružství, film pořád pro mě trochu přehlížené německé režisérky Valesky Griesebach, která je úžasnou figurou současné kinematografie, anebo film Z nenadání, který natočil Japonec Ryusuke Hamaguchi, natáčel ovšem tentokrát poprvé ve své kariéře ve Francii. Film pro idealisty. Já si tenhle film tak přezdívám. Výborný snímek o péči a o možnostech společenského posunu kupředu.
0: Na festivalu se představilo také několik českých novinek, na kterou bys upozornil hlavně.
2: Já si myslím, že nejlepším českým filmem v Karlových Varech tady letos na festivalu je dokumentární film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film Pepi Lubojacky. Já už jsem na tenhle film pil ody, když měl premiéru na festivalu v Berlíně. Film nesmírně osobní, zároveň film sebereflexivní ve filmové formě i z hlediska prožitku autorky, protože závislosti a vztah k nejbližším, kteří těm závislost podléhají, je v jádru tohoto snímku. Pepa Lubojacky mimo jiné v tom filmu kromě příběhu vlastního bratra a dalších příbuzných řeší i svůj vztah k ním, to, že se za ně dlouhé roky styděla, že pro ní byl problém o tom mluvit a teď s tím přichází v tomhle hodně intenzivním filmu natočeném do značné míry samotnou režisérkou za kamerou při takových i intimních návštěvách u toho bratra a zároveň film, který využívá AI způsobem, jakým jsme to v českém filmu zatím neviděli.
0: Komentuje Pavel Sladký průběh festivalu v Karlových Varech a zároveň také hodnotí ty snímky, které Karlovarský festival zatím nabídl. Díky za to, uvidíme se zase v Praze. Naslyšenou, Pavle.
2: Díky, hezký den.
0: 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones vydávají novinku s názvem Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watts, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
3: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
4: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
5: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
3: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
5: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
3: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Wattse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
0: A po hudební reportáži teď nabízíme reportáž z výstavy konkrétně od Terezy Cedidlové. Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. České publikum má tak jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
6: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu. Je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
7: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech dech a zastavuje se u černobílého snímku zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
6: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
7: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple, ve které kurátor upozorňuje na snímky, které přibližují život na ostrově Capri nebo na Sicílii.
6: Byl to právě Ferdinando Sciana, kdo definoval obraz Sicílie. Jeho fotky se více zaměřují na antropologický aspekt či na přehnané způsoby, jakými se zdejší lidé prezentují. Tady třeba vidíte, jak se připravují na pohřeb. A tady vedle zase vidíte, jak vypadá štěstí italské ženy na Sicílii.
7: Říká kurátor Riccardo Passoni.
6: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka. Vždy v italském prostředí, v italském světě.
7: Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
8: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Neříkám, že je to naše nejoblíbenější, ale určitě je pro dané období symbolická. A to platí i pro fotografy, kteří pracují tak, že sledují realitu a zachycují ten daný okamžik a každodenní život. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
7: Říká ředitelka italského kulturního institutu Maria Luisa Papalardo. Příprava výstavy podle ní prošla několika změnami. Kurátor pečlivě vybíral snímky, které budou fungovat v prostoru kaple a zároveň českým návštěvníkům co nejlépe přiblíží proměny Itálie.
8: Ta výstava má přiblížit, jak to fungovalo v době před digitální fotografií, takže zde můžete vidět fotografie pořízené tradičním způsobem. Ze sociálního hlediska je pro nás, jako pro Italy, důležité také sdílet, jak se v průběhu desetiletí naše země měnila. Ukazujeme to prostřednictvím krajin a krásných památek, které jsou zde zachyceny v různých světlech a z různých úhlů. A díky některým fotkám můžete třeba vstoupit do domu rodiny z 50. let a můžete vidět, jak se tehdy žilo.
7: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V pondělí 13. července to bude 90 let, kdy vyjel na svou trasu mezi Bratislavou, Brnem a Prahou poprvé legendární motorový expres Slovenská Strela. Založil tak tradici expresního spojení obou metropolí. Předválečný motorový expres se stal železniční legendou v Čechách, na Moravě i na Slovensku díky neobvyklému tvaru, komfortu a také desítky let nepřekonanému rychlostnímu rekordu na trati Praha-Bratislava. Cestu urazil za 4 hodiny a 18 minut. Prohlédnout si jej můžete aktuálně v depozitáři Kopřivnického muzea Tatra.
9: Nejprve tady byl obrtlík, pak se musela odjistit klíka.
0: Kurátor Slovenské Strely otevírá dveře a společně stoupáme po dvou schůdcích do vozu. Držím se kožených úchytů i stříbrné mosazné kliky. Od první vteřiny je jasné, že interiér Slovenské Strely je propracovaný do každého detailu.
9: No, to byla vždycky krása. Ale bohužel ty roky, které předcházely té renovaci, byly až příliš dlouhé a byly několika násobně delší než celková doba provozu. Úplně ta nejaktivnější doba provozu byla jenom 3 roky.
0: Můj průvodce naráží na to, že prvorepubliková vláda se rozhodla nechat vyrobit luxusní rychlý vůz po vzoru Francie, Německa nebo Švýcarska. Zakázku zadala Ringhoferovým závodům se sídlem v Kopřivnici, kde vznikly 2 vozy a že jezdili pravidelně pouze do začátku druhé světové války. Provoz byl totiž nákladný.
9: Potom si musela prožít jako odstavený vůz, než se dostala do parády.
0: Jeden z vozů v 60. letech minulého století schořel a druhý postupně chátral v různých provizorních přístřežcích ve městě Kopřivnice. Když byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku, vznikl tým lidí, který se zasadil o záchranu tohoto jedinečného motorového vozu. Začala v roce 2018 a trvala 3 roky. Byl mezi nimi i syn Josefa Sousedíka, Tomáš Sousedík.
10: Tam šlo prostrčit přes rezavou karoserii prst, jo? Takže jsem se do toho pustil.
0: Josef Sousedík navrhl pro slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu. I tento motor je funkční a umístěný pod dřevěnou podlahou v prostoru u řidiče. A je symbolické, že ho opravovali v dílnách ve Vsetíně, ve městě, kde měl Josef Sousedík svou továrnu. A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po 3., co nově opravená slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Ve voze nás bylo jen pár, včetně jednoho strojvůdce, kterému se správně má říkat řidič.
11: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co vzalo za první republiku nás, když nebudu počítat, že k tomu třeba si budeme šípa vyrobený, jako jo.
12: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
13: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
0: Strela svištěla po kolejích. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
11: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo prostě, proto se to musí objíždět tady po hlavní Štrece.
12: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
13: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
0: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
9: Vůz slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají 2 světy, protože tady jsou normální litinová kamna, ve kterých se topí.
0: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná Střelu, která takřka letí vzduchem. Proslulý příběh spalovače mrtvol znovu ožívá. Jako taneční představení ho v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově uvádí baletní soubor Jihočeského divadla. Inscenaci na motivy slavného románu Ladislava Fuchse připravila režisérka a choreografka Alena Pešková přímo na míru renesanční stavby.
14: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
15: Jedná se o taneční imerzivní horor. Bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady. Budeme procházet různými místnostmi, různými prostory. Takže to bude, myslím si, velice zajímavé. Je to ve světové premiéře, protože Spalovač mrtvol byl uváděn jako činohra, ale ne nikdy jako taneční představení. Doufám, že si to všichni užijeme. Nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
14: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
16: Tohle téma v sobě ku podivu nosím už strašně dlouho, asi 15 let. A vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site specific imerzivního divadla a nutno říct, že taky jsme jako performativní procházka.
14: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje. To je taky princip vlastně imerze.
16: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí.
14: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí po skleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
16: Pokud nemáte slovo, což znamená naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
14: Známý příběh pana Kopfrkindla pojala režisérka po svém a rozhodně se nechce srovnávat s legendárním filmem Juraje Herce.
16: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být na demonstraci v Praze pro podporu republiky před Mnichovem, může s náma tancovat v kasínu s blondýnama a podobně, takže se přímo jako zúčastní, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
14: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8krát, 4krát v červenci a 4krát v půli srpna. O představení je mimořádný zájem. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
0: A z Českého Krumlova v Kultuře Plus zamíříme do Německa. V bývalé textilce ve městě Chemnitz to v předešlých dnech totiž žilo divadlem. Odehrával se tam největší mezinárodní festival v Německu, Theater der Welt. A mimo divadla z Indie tam byly například také Češi. Konkrétně Pražské divadlo X10 a studenti divadelní fakulty Akademie múzických umění. Ve spolupráci se studenty divadelní vědy Berlínské svobodné univerzity dokumentovali dění na česko-německém blogu v podobě článků, recenzí a úvah. Atmosféru jednoho z představení zachycuje také následující reportáž.
17: Komplex bývalé továrny Spinbau Chemnitz, kde dnes funguje několik divadelních scén, se začátkem léta na více než 2 týdny stal centrem festivalu Theater der Welt. Jedna z těchto scén stojí pod širým nebem a je obklopena vysokými stromy. Příběh o indickém básníkovi ze 13. století zde formou tradičního urdského umění Daštangoj vypráví divadelní soubor z Bombaje. Pro některé členy souboru to byla první příležitost podívat se za hranice Indie, uvedl v rozhovoru jeden z hlavních herců a režisér souboru Ajitesh Gupta.
18: Byli jsme ohromně šťastní, že tu můžeme vystupovat. A je to pro nás o to výjimečnější, protože když jsme se souborem asi před 7 lety potkali, byli jsme všichni hodně chudí a soubor ani neměl žádné peníze, aby mohl někomu zaplatit. Odehráli jsme 30 představení, ze kterých nikdo z nás nic neměl, až později se nám to začalo vyplácet. Takže bych řekl, že když něčemu věříte a máte dobrý úmysl, cesta už se nějak najde.
19: To, že nedělají nic jiného, než že sedí a vypráví a vy si stále dokážete ty scény sami živě představit, mi přijde kouzelné a působivé.
17: Říká jedna z kurátorek, Srishti Rhee, která představení Joe Doba So Par na festival vybrala. Ke svému výběru má jasnou motivaci.
19: Moc bych si přála, aby se diváci dozvěděli více o tom způsobu vyprávění, který představení využívá, což je starobylá orální tradice Daštangoj. A také bych si moc přála, aby si lidé uvědomili, že indická hudba může být i něco víc než jen Bollywood.
17: Tak jako na dalších festivalových představeních v cizích jazycích, i zde mohli diváci najít titulky na svých telefonech díky QR kódu, nebo je sledovat na displejích vedle jeviště.
20: Neřekl bych, že jsem měl problém s jazykovou bariérou. Když si zvyknete na čtení titulků, tak to vůbec nevadí, zvlášť když je máte přímo na telefonu.
17: A jazykové bariéře se snažili předejít i samotní vystupující. Svůj příběh vyprávěli v určtině, perštině a hinštině, ale naučili se také několik frází německy a s diváky komunikovali z velké části anglicky.
21: Where words fail, music speaks.
22: Bis jetzt habe ich noch nichts ähnliches gesehen, zumindest nicht live.
23: Nikdy jsem nic podobného neviděla, rozhodně ne naživo. Přišlo mi to velmi zajímavé a skvěle provedené. Hlavně to, jak hráli na ty neobvyklé nástroje, no vlastně ne neobvyklé, jednoduše indické nástroje. Samozřejmě mi u té části, která byla v hinštině, hodně pomohly titulky. A jejich angličtině jsem rozuměla dobře.
24: To představení mě vlastně dojalo. Asi jsem se s touto kulturou nikdy tak hluboce nepropojil.
17: Diváci na představení v průběhu reagovali, tleskali do rytmu a byli dokonce vyzváni k tanci.
25: Moc jsme chtěli tancovat, ale seděli jsme ve třetí řadě a byli jsme nesmělí, protože jsme přece Němci a okolo vždycky bude někdo, kdo vám řekne, ať si sednete, že přes vás nevidí. A tak jsme jen tleskali z celého srdce.
20: Upřímně mi to tím stylem připomnělo sezení u táboráku. Seděli jsme venku a

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta je tu, pokud nás posloucháte v premiéře, tak je to 13. ale pozor,
2: hlavně
1: pondělí,
2: pátek.
1: Takže to v pohodě, Pavel Horvát je veselý, Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A je tady taky veselý Lukáš Michalík.
3: Krásný den.
1: Tak máme dobré mikrofony, máme konečně označené po 2,5 letech vysílání, tak vidíte, jak to všechno krásně funguje. Ne, já si dělám legraci, trošku to zlehčujeme, ale musíme po náročném fotbalovém víkendu, který máme za sebou, Pavel, na penaltovém králi. Já jsem si taky byl zahrát fotbal v Čimilicích, byl turnaj, krásný turnaj, Memorial, tak 2 zápasy, 3 góly, ale pak jsem šel sám na bránu a sám jsem se zranil, takže jsem si malem vyklubil kotník a přetrhal vazy, takže teď trošku kůlhám, pánové. Opatrně
2: dávajte. Prostě k té kariéře vrcholového fotbalistu patří.
3: Ale 3 góly, jak zpívá Aleš Brychta, kanonýr ještě plný sil, to já musím říct. Už jsem taky dlouho neubul kopačky, ale v sobotu mě přátelé z Mírové pod Kozákovem, což je u Turnova, pozvali. To se mi líbí, že amatérské kluby v podstatě uspořádají slavnostní akci, i když postoupí z pralesa úplně z té nejnižší soutěže, tak je to velká slava. Pozvali nás všechny.
2: Přijela
3: jako desítku Pavla Horváta, ale Pavel, koukal jsem do tvého harmonogramu, ty tam něco máš.
2: Kolikátýho, promiň?
3: V sobotu.
1: 18.
2: V sobotu jsme v Chotíkově, u Plzně zase penaltový král, takže bohužel.
3: Takže budu reprezentovat jen já a jsem na to zvědavý. Fyzicky už jsem na tom byl i lépe asi, ale tak v noze to se nezapomíná, ne?
2: To se nezapomíná, ale podle toho, co máš v noze.
3: Právě, no, tak uvidíme. No,
2: ne, někdy to vypadá, že si někdo něco zapomněl, něco v kopačce.
1: Ano, ale jsou momenty, kdy člověk přemýšlí, zda do toho balonu vůbec ještě kopat, tak já jsem se k jednomu dostal, ale budeme mluvit o muži, kterému je trošku víc než mě a stále do toho míče chce kopat na té nejvyšší úrovni, ale budeme mluvit nejen o českém fotbalovém

0: prostředí, ale taky se dostaneme i k reprezentační úrovni mistrovství světa, které bude vrcholit tento týden. Poslouchejte nás, můžete zavolat na číslo 221552222. Těšíme se na vás.
1: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak přivítáme rovnou prvního z posluchačů, který se nám netrpělivý dovolal. Tak vítejte ve vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, Benus Martina. Viete čo, chcem sa opýtať, respektive Pavla Horváta, keď hrával ligu, či v Čechách, alebo v zahraničí, či nastala situácia, kedy by jedenáctky kopal brankár. Či bol nejaký taký expert v mužstvách, že ja idem kopať, nik iný, len ja brankár. Či bol na to určený v kluboch? Či to zažil?
0: Děkujeme za otázku, hned předávám Pavlovi Horvátovi.
3: Já teď si řeknu správně jméno Šilavert, jestli si
4: jasně, pamatujete. Jasně, Paraguajec.
3: Paraguajec, tak ten chodil kopat i trsňáky. U nás v lize si myslím, že spíš je to, nebo bylo to vždycky, když je rozhodnutý zápas, tak ten golman se tam dostane, jak bych řekl, k lizu, kde si tu penaltu kopnou za stavu 2-0, 3-0. Poslední vlastně je Kolář ze Slávie, že jo.
4: A možná ještě někdo dal.
3: Byla to kritika velká, že vlastně je to jako trošku dehonestace toho soupeře, já si to nemyslím, já si myslím, že to je právě super pro fanoušky a zase si přihřeju polívčičku, teda penaltový král nabízí to, že i ty golmani si můžou ty penalty vyzkoušet z té druhé pozice, takže ještě jednou znova všechny zvu, teď jsme byli v Chebu na Krajince, teď další sobotu 18. budeme v Plzni v Chotíkově a opravdu je to tam tak, že třeba i hráči jdou chytat zase na druhou stranu, jdou si to vyzkoušet, takže neváhejte, přihlašte se, je tam spousta zábavy a skvělých sportovních výkonů.
4: Já jenom doplním, možná jediný brankář v české lize, který chodil kopat penalty i ne úplně za rozhodnutého stavu, byl Radek Sňozík, co si pamatuju, ten chodil kopat poměrně často.
0: A tvůj spoluhráč za Blonce Zdeněk Jánoš nekopal?
3: Zdeněk Jánoš kopal taky na Slovácku tenkrát, ještě to bylo Staré Město, vím, že to bylo, ale to bylo za stavu 3-0, šel kopat penaltu, protože si ho i domácí fanoušci, jelikož byl tam odsaď, tak si ho vyžádali a kopal za Jablonec penaltu proti domácím a proměnil.
0: Tak já si nejvýrazněji pamatuju brankáře oba, když kopali finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Villarrealem před 5 lety, zatímco Geronimo Rui proměnil za Villarreal 11. sérii, tak David De Gea ne. A tak vyhrál Villarreal.
4: Já jsem chtěl ještě říct, jak zmínil Pavel Chilaverta velmi správně, tak to je vlastně pro mě ještě zásadnější, když ti brankáři chodí kopat i přímáky. To byl i Brazilec Rogério Senny, byl takovým hráčem a to už je tady úplně něco jiného. No.
3: Ale kopali je jako fantasticky.
4: No právě,
3: jako to klobouk dolů. Samozřejmě vždycky, když se podíváš na ten výběr, tak oni jsou tam jenom ty, co proměnili, ale jako když to někdo umí, tak proč ne?
4: A zažil jsi v klubu jako spoluhráče, hráče, respektive brankáře, opravdu s výjimečnou kopací technikou, že jsi zkoušel i přímáky?
3: Tak zkoušeli, ale takhle, když budu vzpomínat, tak úplně bych neřekl, že to byli experti na standardní situace, to si nemyslím, spíš ne.
0: No, tak to, jak daleko nebo vysoko kopne golman, bylo tématem i na mistrovství světa ve fotbale. My se k tomu asi taky dostaneme, ale zkoumat, zda Nyland trefil kameru nad hřištěm, nebo... No, tak můžeme, ale asi na to nepřijdeme, protože oficiální stanovisko FIFA zní, že čip nezaregistroval dotek a ten gol Angličanů na 1-1 ve čtvrtfinále byl platný.
3: Já teda musím říct, je v tom zápase jsem si říkal, jako něco se muselo stát, protože ten balon letěl jako za mě jinam i ty hráči na tom hřišti. Já samozřejmě nemám čip, nemám možnost se podívat na ty moderní věci, ale bylo vidět, že vlastně všichni hráči, který koukali na ten odkop, tak čekali, že ten balon doletí podle mě o 10 metrů dál minimálně. Takže tím nesnižuju jako kvalitu toho gólu, ten gól byl nádherný. Jo, ale prostě něco se tam jako do něčeho, to nevím, jestli tam byla takhle velká můra, která by jako zpomalila triádu, nebo jak se jmenuje?
4: Triondu.
3: Triáda to je zase nějaká japonská nebo čínská mafie, ne? Podle mě si myslím, že
4: to bylo v nějakých filmech.
0: To asi ne, ale na účtu Emraha Topuze na Twitteru jsem právě to video teda viděl, jak tam mají i nakreslenou tu čáru, jak letí balon a pak údajně teda někde v tom momentu trefí něco nad hřištěm. Pána Boha asi ne, ale každopádně možná tam nějaké to lanko a balon jde prudce dolů, ale je to účet, který to předtím měl smazané to video, teď se to zase objevilo, tak možná autorská práva. Nicméně asi to tady nevyřešíme, vrátíme se k mistrovství světa později, teď tady jsou už témata fotbalové ligy, která je tady vlastně už příští týden, takže už pouze jedna desítka, ta pondělní bude před začátkem nové sezony. No a jedním z těch hlavních témat uplynulého týdne je neblahý konec, nebo takový nešťastný konec Václava Pilaře v Hradci Králové, ne, jeho následný přesun do Poznaně na soustředění Bohemky, která myslím oficiálně ho ještě nepředstavila, ale už ho prezentovala, že ho vítá na letišti na svých sociálních sítích. Pavle, je to překvapivé pro tebe, jak to dopadlo?
3: Já jsem napsal na bohemácký sítě, protože to tam někdo zmiňoval, že přichází Václav Pilař, tak jsem tam napsal, teď nevím, jestli gratuluju fanouškům Bohemky nebo závidím fanouškům Bohemky, protože prostě koukat se na Vencu Pilaře, když je fit a ještě tady na Bohemce, kde to budou mít opravdu kousek, tak bych být bohemá, který jako teďka váhá, jestli chodit nebo nechodit, tak bych určitě chodil, protože prostě takovýhle hráče chceš vidět. A trošku mě zaráží, já jsem samozřejmě s Vencou mluvil, ale víceméně krátce, takže samozřejmě velký zklamání, jo, že v podstatě já si myslím, že se podílel na tom, že Hradec je v Evropě, to si myslím, že je jako bez debat. A samozřejmě u nás prostě je to takový obvyklý, je to smutný, ale je to obvyklý, že ti nikdo prostě tu pravdu neřekne, no. Že jako si myslím, že se to dalo řešit daleko, daleko dřív a myslím si, že Pilku dostali do těžké situace a vlastně teď nevím, jestli jako měl jenom nabídku z Bohemky, ale je za to i rád, protože on vlastně bydlí směrem k Praze, u Hradce, takže on to sem podle mě bude mít necelou hodinu do Uhříněvse, kde Bohemka trénuje, takže já si myslím, že pro něj to nakonec je ještě dobrý angažmá, ale určitě tam jako nějaká trpkost je. No.
0: Ale nabídku měl i od Hradce, ne?
3: Já si myslím, že on měl tu smlouvu, že musí něco odehrát a nakonec to neodehrál o nějaký minuty, jo, takže...
4: Že by se mu ta smlouva automaticky prodloužila.
3: Takže já si myslím, že on se na to spoléhal, nikdo nic neřekl, samozřejmě asi všichni, nebo spousta lidí z Hradce bude mluvit o tom, že asi si to měl spočítat, je to jasný, co je psáno, to je dáno. Je to smutný takhle se o tom bavit, ale myslím si, že zrovna on je ten hráč, který by si asi měl říct, ale prostě tak jsme se rozhodli, takhle budou tady mladí, už tě nepotřebujeme, jestli můžeš něco si najdi a měl by na to čas, takhle se to vlastně dozvěděl jako oficiálně, co vím já, tak od Iva Ulicha až těsně předtím, než končily ty možnosti. No.
4: No přesně o tom to je, si myslím o té komunikaci, pokud se Václav Pilař, bývalý reprezentant, hráč, který Hradci vydělal nějaké peníze svými přestupy, vrátil se tam i zažil ten nový stadion, určitě klubu pomohl, dozví o svém konci v klubu, já nevím, třeba den předem, tak to je jako nedůstojné. Já bych i respektoval to, že ten klub se chce vydat zkrátka jako jinou cestou, už mu není 25, jemu 37, byť já si myslím, že pořád má schopnosti na to, aby pomohl tomu týmu.
3: To byla vlastně věta, kterou ještě tu vlastně zmíním, jo, že dostal nabídku do Bčka s tím, že tam jako dělat mentora. A on říká, no já jsem teďka zdravej a po těch letech, kdy jsem nemohl hrát, tak teďka jsem zdravej a půjdu do třetí ligy, tak to se mi nechtělo, že?
4: No jasně,
3: což je logický.
4: Podobně atraktivní nabídka jako ze Slávie pro Jana Bořila asi, taky, když se cítí na první ligu, tak to je jasné, takže škoda, tak hrozná škoda.
3: Ještě je mít pocit na první ligu a mocí hrát, což oba tyhle hráči, který si zmínil, prostě dokazujou, že jo? Nebo myslím si, že to budou dokazovat i v tomhle ročníku.
0: Tak Václav Pilař se teď teda bude těšit fanoušky v Bohemce, které může těšit třeba to vzhledem k rivalitě se Spartou, že první ten ligový gól dal při tom slavném vítězství nad Spartou Hradce v roce 2010 při vítězství 2-1. No a teď tedy už s Bohemkou na soustředění v Polsku. Zajímavé je, že o rok prodloužil smlouvu Jan Kovařík, který je vlastně stejný ročník 88 jako Václav Pilař, takže pokud by spolu byli třeba na levé lajně, tak jim bude dohromady 76.
4: Už by Pavle potřeboval jenom tebe ve středu. A Plzeň se vrací.
0: Aby si to dával do kecky.
3: Já teď přemýšlím, Pilka kamarádil ze Standou Teclem a ne, jestli se potkali v Plzni s Kovim taky, myslím si, že se tam museli potkat vlastně, takže tohle to je jako zajímavý, tyhle ty kluci, až se tam poskládají, tak ta kvalita je veliká, samozřejmě ten věk nezastavíš, ale pokud to Jarda dobře doplní, nebo trenéři Bohemky dobře doplnějí, tak budou mít dobrý hráče prostě. No.
4: Takhle vypadá to, že Ladislav Almáš je na hrotu útoku, by mohl mít slušný servis, který on potřebuje.
3: To je pravda.
0: No, ale je tam samozřejmě ještě ten fakt u Jana Kovaříka, že pokud by dál sbíral ty starty, alespoň třeba co by náhradník pravidelně, tak se může velmi brzy dostat do popředí té historické tabulky střelců, tedy startu. Aktuálně 430 zápasů, má o 4 zápasy víc než ty, Pavle, v první lize. A vlastně na Rudolfa Otepku má 2 zápasy, na Přemysla Bičovského 4, na Horsta Sígla 6. Pokud by odehrál aspoň polovinu zápasu základní části nebo těch startů připsal, tak bude historicky 6. Na Jaroslava Šilhavého, aby ho překonal na druhém místě, by musel odehrát snad celou tu sezonu nějakých 35 zápasů.
3: Já mám teď 2 myšlenky, doufám, že ji nezapomenu. On se o sebe staral ještě když přišel do Plzně, už tenkrát jako z Jablonce, říkali jsme tomu nejdražší palec v lize, už chodil cvičit fakt jako podle mě hodinu před tréninkem, cvičil takový ty věci, co my jsme nedělali, což teďka je úplně normální, takovou tu stabilizace a hodně se o sebe staral. A teď ještě řeknu tu druhou myšlenku, že vlastně před půl rokem přišel z Plzně Milan Havel, což je další matador.
4: Jo, to je pravda.
3: Takže kdyby jsme to poskládali, jako teď bych řekl třeba v rozestavení 3-5...
4: A je tam Aleš Čermák.
3: Pardon. Je tam Aleš Čermák. Ne, řekl bych ještě 3-5-2 na té levý straně, že levýho stopera by mohl hrát Milan Havel, levýho halfbacka Honza Kovaříka, před ním nějaký to křídílko jako, nebo 3-4-3 teda, nějaký to levý křídílko Pilka, tak to by bylo velmi zajímavé.
0: No, Hradec bez Václava Pilaře nebo Martina Suchomela, který už tedy skončil to své hostování ze Sparty, přivítal už dříve Slončíka, taky Tomáše Víznera. Utkal se v Rakousku na soustředění s Norčelandem a tam je zajímavá osobnost asistenta trenéra jejich soupeře, protože tam působí už vlastně téměř 6 let Mikael Essien, kterého si teda osobně pamatuju hodně z Chelsea i z reprezentace Ghany, a David Horeš se s ním pak fotil.
3: To se nedivím,
0: ale že se ti to asi stane v těch přípravách, že bys takhle narazil na někoho opravdu hodně slavného.
3: No, my jsme třeba z Plzní, tenkrát nám to jako nepřišlo, jsme vlastně znali Tomáše Hybšmana ze Šachtěru Doněck a ani v té době jsme ty hráče jako neznali, jo, ale třeba Douglas Costa, který pak byl v Juventusu, myslím si, že byl i někde ve Španělsku, abych to nespletl, to je jedno, Fernandinho a Tomáš Hybšman s nima hrál a já vím, že jsme hráli ve Španělsku na tom, já si myslím, že to bylo v Seville, na tom velkém stadionu, takovým tom olympijském stadionu pro minimálně 40 tisíc lidí, samozřejmě tam bylo od nás těch 10 z realizáků a od nich 30 z realizáků. A tyhle ty fréři proti nám nastoupili a my jsme se pak zjistili, já jsem, teď Tomáš Hybšman mi to promě, já vím, že jsem mu ten zápas dal housle, hrozně jsme se tomu smáli a pak jsme se po zápase bavili a on jako normálně říkal, hele, to jsou hráči jako kráva s odpuštěním prostě a ono to tak bylo, že vlastně všichni pak z toho Šachtěru přestupovali do těch nejlepších týmů jako v Evropě a to vlastně pak jsme si teprve uvědomili, proti komu jsme hráli přátelé, a my jsme pak ještě s nima hráli vlastně i UEFU za trenéra Uhryna, vyřadili jsme je a já vím, že pak jsem byl u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu a Douglas Costa si mě pamatoval. Pamatuju, jsi hrál taky Plzeň, viď? A říkám, jo.
0: To jsem neučil dobře česky teda.
3: Ne, tak mluvil Honzo, mluvil portugalsky, je to Brazilec.
4: Ale já jsem chtěl ještě stručně k tomu, že přesně takto slavní hráči často začínají bezprostředně po těch kariérách v nějakých jako
3: Jo Lembram, ty tu žogáva Viktoria Pilsen.
4: Začínají v nižších kategoriích těch třeba i mnohdy slavných týmů, takže já si pamatuju, kdy liberecká juniorka tehdy hrála s Manchesterem City, kterou trénoval Patrick Vieira, samozřejmě ohromná událost pro všechny, že ho viděli, vím, že Raul taky trénoval nějakou juniorku, teď Roy Makaj trénuje třeba 19. Bayernu, takže to je vždy samozřejmě velký zážitek.
3: Nebo El Niño, Fernando Torres taky trénuje.
0: El Niño. No třeba
4: Atletico.
3: mladý. Ale.
0: Nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, jestli si to stihneme, ale Sigmu čeká teď na soustředění v Rakousku dvojzápas proti soupeřům ze Spojených Arabských Emirátů a Kataru a za Shabab Al-Ahli by měl hrát Sardar Azmoun, kterého možná pamatujete z Bayeru Leverkusen, útočník, a v pátek by se měl utkat s katarským Al-Sadem, za který nastupovali v poslední době třeba Roberto Firmino, trénuje ho Razvan Lučesku, takže to jsou prostě takové náhody občas na přípravách, koho potkáte. My jsme rádi, že náhoda nám teď vetkla do cesty někoho z vás posluchačů, protože jsi nám dovolal další z posluchačů. Dobrý den.
5: Dobrý den, Ondrej, Ostrava. Zdravím pana Horváta i asistenty. A měl bych na vás všechny tři dvě otázky. A jednu potom ještě na pana Horváta samostatně. První otázka je po 40 letech Anglie, Argentina, semifinále mistrovství světa, repríza slavného, dá se říct, zápasu, kdy Diego boskou rukou Angličané vlastně vyřadil. Druhá otázka je, kdo bude hrát v finále, letošní, jenom takový tip. A třetí otázka na pana Horváta, jaký má cíl s Baníkem v letošním roce jako trenér?
0: Moc vám děkujeme za otázky. 40 let, to bylo teď nedávno, co se utkali Angličani s Argentinci. Abychom to jenom připomenuli, velmi vypjaté souboje, vzhledem k tomu, že v roce 82 spolu válčili obě země o souostroví Falklandy, Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy. A v tom roce 82, kdy Maradona byl poprvé na mundialu tehdy ve Španělsku, tak přijeli Argentinci fedrovaní tamním režimem, který říkal, všechno je v pohodě, růžové, úplně v klidu vyhráváme, tak 14.6. tedy, myslím, že den po začátku toho mundialu, válka skončila ve prospěch Britů, tak se to tehdy Maradona dozvěděl a o 4 roky později se alespoň pomstil tedy na tom válečném kolbišti zvaný fotbalový trávník a tam tedy Argentince vyřadil ve čtvrtfinále. Já teda, tedy Angličany, promiňte.
3: Já teda nevím, jestli uspokojím posluchače, každopádně mě nejvíc zaujal ten sandvičový ostrov, tam bych možná jako to
0: strávil. A ty to ale pamatuješ, počkej, když to vezmu do seriózna, ten rok 86, ne?
3: Jasně, no. Tak mě bylo 11, mě bylo 11 tu dobu, pamatuju si to, vím, že teď si jako uvědomu úplně, vždycky jsem si říkal, jak tam byl ten stín od té střechy, veprostřed toho hřiště byla taková ta, jako já nevím, asi...
0: Hvězdice nebo co to bylo?
3: No asi se tam jako zbíhaly ty tyče, které držely tu střechu, tak tam byl ten stín a on se posouval samozřejmě v průběhu toho zápasu, takže to si pamatuju 100% a samozřejmě si pamatuju, že celý to mistrovství potom Maradonovi hrozně šly ty obránci, že když si uvědomím teďka ten fotbal, tak to byly jako červený karty, prostě to a on ještě vždycky hned vstal a byl jako super. Samozřejmě ten gól asi jsme viděli tisíckrát každej, prostě to byla ruka, Maradona ji označil, takže tak, no.
0: On byl 20 cm menší než Shilton, který chytal v brance Anglie.
3: Ale i tak, on byl hrozně vysoko, jako. On fakt jako vyskočil, samozřejmě byl malinký, ale i tyhle ty hráči, já bych teďka třeba řekl Neves z Portugalska, taky chodí na standardky do útočního vápna, není veliký a dává góly, prostě je nebezpečný, umí hlavičkovat, ten timing má dobrý, ten balon si najdou ty malí hráči, tady samozřejmě ten Maradona, ale nebylo to napnutou rukou, jo? Bylo, on cídal fakt jako nad tu hlavu, že to nebylo úplně o půl metru nahoře, jo? Takže ten výskok měl veliký nebo vysoký a prostě je to událost, na kterou vzpomínáme jako na penaltu Antonína Panenky v podstatě.
4: Ale teď budeme typovat.
0: Ne, možná jenom, že to je škoda, že se víc vzpomíná na ten druhý gol, který dal, a ten byl daleko hezčí. Jasně. Gol století, kde přišel za 10 vteřin 4 Angličany a jednoho dokonce dvakrát.
3: Jenže takovýhle gólu on dával spoustu, ten nikoho nezajímá.
0: No, vzpomínali jsme to 22. června, to bylo 40 let, tak teď ve středu, tedy 15. července bude další souboj. No, oni vzpomínají možná Angličani taky na to slavné, já nevím, co to bylo, čtvrtfinále, osmifinále Anglie, Argentina na mistrovství světa 98, kdy tam David Beckham nějakým způsobem atakoval Diego Simeone. No, bylo to teď na Netflixu v tom dokumentu. Můžeme typovat, jak to dopadne mistrovství světa?
4: Španělsko, Francie, myslím, že Francouzi postoupí, protože si myslím, že to vyhrají celé, jsou opravdu odskočení. Argentina, Anglie, z nějakého důvodu zase věřím té auře Lionela Messiho, že zase dotáhne jeho Američany do finále.
3: No, já jsem vsázel na Španěly, ale není to ono, jako myslím si, že můžou za nějaký konstelace Francii potrápit, ale asi na ně nemají v tuhle chvíli, takže souhlasím s tím, že postoupěj. A já, berte to obrazně, jsem se zamiloval do Bellinghama, protože vidím to srdce, tyve, je fantastické. Jako ještě ta písnička samozřejmě, Hey Jude, jako to je od mýho mládí jako hit.
0: To složili Beatles.
3: Samozřejmě i v podání Marty Kubišový, že jo, ale trošku, já jim to přeju, hrozně jim to přeju, protože je to takový jako furt jsou odstrkovaný, přijde mi to, že ta Premier League je v podstatě nejlepší soutěž, možná i na světě, a přesto jako ten nároďák dlouho nic nevyhrál, tak moc bych jim to přál, myslím si, že i ty kluci jsou jako dobrá parta. Mám rád Rajse, jsou tam takový jako pro mě to, samozřejmě Messi, Argentina je silná, spoustu skvělých hráčů, ale ty už to vyhráli.
4: Ale já to teda Angličanům taky přeji, konec konců budeme tady u toho před televizní obrazovkou s Pavlem, budeme komentovat.
0: Komentujete finále, kluci, jo?
4: Tohle semifinále.
0: Jo, semifinále, pardon.
4: Anglie, Argentina, ty už si to možná bral jako předčasné finále, ale taky jim to přeju, protože jsem měl možnost komentovat ještě s Janem Suchanem finále toho covidového Eura 2021 ve Wembley, kde už se všichni chystali na obrovské oslavy, bylo to proti Italům a to zklamání po tom zápase, to bylo ohromné.
0: Je pravda, že možná Tomasi Tuchlovi, který byl kritizovaný i třeba za výběr hráčů předtím, tam se objevovalo to video Harryho Redknappa, který někde možná trošku podrušený v hospodě volal, že to je německý špion u reprezentace Anglie, tak se ukázalo nakonec, že on měl pravdu, protože vzít třeba Jordana Hendersona, který se teda nešťastně zranil po oslavě na Asteckém stadionu, zlomil se zápěstí, podstoupil operaci, ale pořád je s týmem, připojil se snad dokonce i Grosswich se předtím čtvrtfinále z Nory.
3: Byl v dresu, no. Byl v trenkách, byl připravený do hry, sice má půlmetrovou sádru, ale byl připraven. Já jenom chci říct k tomu Tuchelovi, že jsou to skvělý příběhy prostě, no, to je jako neskutečný vlastně, myslím si, že jak je to from zero to hero, teďka to tak zatím vypadá, ale podle mě tohle to, co říkal Redknapp, to jako byl názor podle mě 90% fanoušků jako v Anglii, a teď už podle mě to je třeba jako těch 10% zůstává proti němu, a 90% už si získal, protože Anglie prostě je takhle daleko. No,
4: no a Tuchel už může být posledním, který to zvládne letos, že by se mohl stát prvním zahraničním trenérem, co vyhrál mistrovství světa vlastně s jinou než svou domovskou reprezentací.
0: To mě taky přišla tahle statistika neuvěřitelná, že dosud to nebylo. Mluvilo se třeba o Ancelotim, že by to mohl zvládnout z Brazilci, tak to se nepovede, a Tuchel by to Němec dovedl na lavičce Anglie, tak to bude opravdu asi neopakovatelný zážitek. Na Radiu Žurnálu Sport pochopitelně budeme vysílat semifinále i ty další zápasy mistrovství světa, zbývají jenom 4, ale teď se v desítce opět vrátíme k tomu českému fotbalovému rybníčku.
1: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak obhájce titulu Pražská Slavia oslavila první vítězství v přípravě nad Ružomberokem 3-0, když jsme mluvili o těch setkáních nebo zápasech proti starým známým, tak Ružomberok vede Jaroslav Kestl. Myslím, že tam trošku chyboval i brankář hostující z Liberce, aktuálně v Ružomberoku Krejčírik, před tím jedním gólem slavistů, ale chci se zeptat na to, že vlastně stále se nepřipojili ti reprezentanti, kterých může být až 10 tedy zpět v kádru Slavie. Jindřich Trpišovský říkal po té přípravě teď aktuálně, že má jasno o nějakých 19 jmén, která budou v kádru pro podzimní část, ale teď najednou si představit všechny ty mladé, talentované borce, kterým prostě ty říkáš, no, tak zkus to zase v zimě. Jako kolik lidí se tomuhle třeba věnuje, jestli to dělá podle tebe jeden trenér nebo členové realizáku, obcházíš individuálně ty hráče.
3: Oni to nemusí být jenom mladí, jo, si myslím, že to možná budou i starší hráči, ale je to samozřejmě nepříjemný a je to specifický tím mistrovstvím, no. Je výhoda vlastně pro všechny ty týmy, který ty reprezentanty mají, že máš nějaký hráče, jak se říká, do toho tréninku, a asi už, já teď se vrátím o těch 30 let zpátky do Sparty, tak asi taky bylo jasný, že já nebudu pravidelným účastníkem jako všech ligových zápasů, ale seš tam do toho tréninku, seš tam jako ten sparring toho o 35 let podle mě. No 34, to je jedno. Jo, že seš tam proto, aby si jako doplnil ten počet. Musím říct, že byly i tréninky, kdy jsem vlastně zbyl sám a kopal jsem si pamatuju na s trenérem Borovičkou za bránou, jako na dolním hřišti na Spartě, prostě takhle to ty hráči mají, a teďka už není výjimkou, že prostě trénuješ v nějakým počtu 24, 25, 6, 7 hráčů a těch 7 třeba, co se nevejde do nácviku té hry, tak prostě má nějakou tréninkovou jednotku s jedním z asistentů a ty hráči se třeba postupně měněj, jo, a samozřejmě je dobrý, nebo myslím si, že to tak, nebo doufám v to, že to tak bude, že těm klukům neřeknou, hele, a teď si můžeš něco najít, samozřejmě, bavili jsme se tady o tom Pilkovi, myslím si, že tohle už mají dopředu spíš jako předjednaný, hele, může se stát, že tady zůstane, ale spíš se stane, že někam může jít. Pravděpodobně tahle komunikace by měla probíhat s manažerem. Jo, nevím, jestli trenéři prostě chodí a dávají šanci, hele, jako zabojuj, jo, teď seš, nevím, 18. Otázka je, jestli toho hráče zajímá být 18. nebo být někde jako v základní sestavě. Těch příběhů tam je spousta. Samozřejmě čím víc hráčů máš, tím větší ta komunikace musí být a samozřejmě je dobrý pro ty hráče, aby věděli, na čem jsou prostě.
4: No letos to je hodně specifické tím, že ten turnaj končí opravdu bezprostředně před začátkem té další ligové sezóny. Slavistem tam mají hodně reprezentantů, kteří vlastně vůbec netrénují s týmem. A jak byste to měli třeba, Pavle, v Plzni rok 2012? Asi spousta takových hráčů.
3: Já trénoval furt.
4: Hráčů dlouho chyběla.
3: Jo, já si uvědomuji, že měli, ale tam to nebylo tak dlouhý. Jako tam
4: se připojili postupně.
3: Si myslím, že byli jako rychle zpátky, že vlastně my jsme začali a já si troufnu, že maximálně po týdnu, 10 dnech jako byli zpátky a trénovali s náma normálně. Tady to je trošku specifický samozřejmě. Nemyslím si, že ve Slávii bude nějaký velký průvan, i když se můžeme asi k těm odchodům taky jako dostat, tak ty hráči, kteří se vlastně vrací z toho nároďáku, tak už jsou tam nějakou dobu a není to pro ně úplně nový. No.
0: Tak možná jim hraje dokrát, že Evropu mají jistou v podobě Ligy mistrů přímé účasti v ligové fázi a nějakým způsobem se můžou třeba v lize teď i asimilovat ti reprezentanti.
3: To se můžou.
0: Přizpůsobit zase tomu tempu. Asimilovat. To je jedno.
3: Sobotu, asimilovat.
0: Asimilovat, všechno měkké i a na začátku Ačko. Každopádně.
4: To jsme to řešili posledně. Ne, to redundanci. Ano,
0: redundanci. Vím, že se to objevilo i v komentáři na YouTube, kde tam někdo nás ještě upravoval, ale myslím, že jsme měli pravdu, pane posluchači.
3: A ještě jednou redundance je, že někomu...
4: Já znám synonymum, to je nadbytečnost.
3: No, že seš tady redundovaný.
0: Dobře, ale hrají v sobotu generálku s Lyonem, možná třeba i s Pavlem Schulzem bude Lyon v Norimberku, tak to asi bude stát za pozornost. A za pozornost taky, ještě když budeme u Slávy, v jednom tom tématu stojí, že v rámci nového nebo upraveného pravidla první ligy, když ten tým má ten zavřený stadion, tak přece tam můžou děti a snad na Slávy teď proti Slovácku a Pardubicím na ty dvě kola, kdy mají zavřené tribuny, by mohly děti s doprovodem. Dospělého.
3: Děti jsou
0: do 12 let, do 12, včetně.
4: Měl okay. Jsem stejný dotaz.
0: No, ale je tam vlastně ta podmínka, protože mi taky napadlo, že tam půjde teda 10 dospělých, 10 dětí, že ten jeden dospělý musí mít minimálně 10 dětí k sobě, anebo maximálně 25, je to určené pro třeba nějaké školní výběry, možná pro nějaké tábory, i dětské domovy, takže aby to nebylo, že tam najednou prostě bude spíš víc dospělých než dětí. Ale některé děti už vypadají třeba starší než já.
3: A větší hlavně. Já jsem chtěl říct,
0: já bych se vešel do toho limitu 10 jasně, nebo 25.
3: My teďka zase, já se, pardon, vrátím k tomu penaltovému krále, tam je kategorie kadet, která je jako do 18, že jo? A vlastně kopou ty kluci i holky kopou a pak předávám ceny většinou. A teď třeba dáš předat cenu třetímu a říkám tak gratuluju a to, ale... Děkuju.
0: No tak prostě asi bude živo, byť mají zavřený stadion, tak aspoň děcka se tam podívají a víme asi ze zkušenosti, že děti dokáží udělat pořádný randál.
3: Vím, že já teda nevím, jestli tohle je ve Slávě, ale vím, že Baník Ostrava má
4: mladí chachaři.
3: Mladí chachaři, tak těm by se to šiklo, kdyby...
0: Jo, tak no. Ale zase vést ty mladé třeba k podpoře nějaké jako seriózní, si myslím, že jako
4: ne, ale super. Zní to zajímavé, já jsem byl už před lety během covidu na kvalifikačním zápase české reprezentace v Bulharsku a oni měli zavřený stadion za něco. A taky pustili
3: podle
4: tam...
3: Podle mě za trest.
4: za odměnu. A taky mohli tam pustit děti a byla to zajímavá atmosféra. Je to samozřejmě takový charakteristický hlas se ozývá z té tribuny, ale bylo to fajn.
3: Já jsem takhle hrál v Japonsku, taky jsem si myslel první zápas, že jsou tam děti.
0: Tak když mluví Pavel o Japonsku, tak tomu se za chvilku taky dostaneme.
1: Desítka Pavla Horváta.
0: Pražská Sparta je aktuálně na soustředění v německém Grasau v Bavorsku, má tam na programu 3 přípravné duely, ten první za sebou 3-0 porazila Gambu Osaka a to mi Pavle řekni, Gamba
3: Osaka,
0: já totiž
3: Gamba.
0: Počkej, V hudebním názvostoví, nebo možná to nevíš, ale existuje specifický barokní nástroj viola da gamba. Mm. Je to jako větší housle a menší violončelo a vlastně se na něj hraje buď, že si ho dáš pod krk, anebo že si ho dáš třeba přímo mezi kolena. A je to viola da gamba, ale gamba Osaka s tím asi nemá nic společného, ale ty znáš ten tým, že jo?
3: Honzo, teda to bylo pěkný, jak jsi to říkal.
0: No, chtěl jsem tě zase trošku posunout třeba dál, ale posunu...
3: Že teďka vůbec nemám myšlenku na fotbal, ale
0: ano, to
3: jak, vypadá ta, jak vypadá ta gamba mezi kolenama, to mě zajímá.
0: Řekl jsem to kulantně, podle
3: dobře,
0: mě ještě.
3: Dobře, já samozřejmě gambu znám, myslím si, že jeden ten rok dokonce, když jsem tam byl já, tak vyhráli titul, je to stabilní tým, jeden ze dvou v Osace, co hrajou tu ligu, druhý je Cerezo, myslím, ale tam je zvláštní to, že vlastně překladatele v té Gambě dělá můj dobře známý Paddy Ono. On je nebo Yu-chan, on je Yu Ono, ale říká se mu Paddy anglicky.
4: Tomáš Janu, zase jsme u toho.
3: Jasně. A tam je specifický to, že on jako od 13 let do nějakých 25 byl na Slovensku. A je to Japonec takový jako větší, je při těle trošku, je větší, chodí do hlavo stříhanej. A já jsem prvně, když jsem ho poznal, tak vlastně já jsem stál zády k němu a slyšel jsem slovenštinu. A otočil jsem se a tam byli samí Japonci. A říkám, tak to se mi asi zdálo. No ale otočil jsem se zpátky a poslouchal jsem to a znova. Já jsem, no... Prostě klasická slovenština, no a tak jsem se otočil a on to byl on jako a náš nový jako překladatel, samozřejmě čeština, slovenština pro nás, nebo pro mě jako staršího to bylo úplně
0: jako
3: jednoduchý. No a výborný kluk a prostě vládne samozřejmě češtinou, ale umí anglicky velmi dobře. My jsme měli švédského trenéra Stuarda Baxtra, který pak tam končil taky v Kobe a on mu vlastně dělal překladatele do japonštiny a samozřejmě nám i do češtiny, ale jako výborný kluk a já jsem rád, že v tom oboru pokračuje, protože on to tam i zmiňoval v tom rozhovoru pro Spartu, že a on mu říká, se optal ten moderátor, jako jestli je taky jako asistent a on, já vůbec, já jsem amatér čistý. takže ani za ty roky si netroufne říct, že tomu rozumí, ale výborný kluk. No.
0: No, my jsme se chtěli ke Spartě dostat vzhledem k tomu, že když se podíváme na to, kdo přišel, tak to řekněme, jsou posily možná i do budoucna, byť třeba Ebrima Singateh ukázal, co umí. Jsem zvědavý na Josimara Alcocera, kterého přivedli z Westerlo a ten už má za repre Kostariky přes 30 startů a teď mu bylo 7.22 teprve, ale spíš, že to vypadá, že se nějakým způsobem se ztratila nějaká technika, kreativita v odchodech Kajrinena, Rahmaniho, teď Ševčík na hostování do Legie Varšava, skončil taky Velko Birmančevič po vlastně návratu Daněku, že hráčem Lasku Linz. Mm. Jak na tohle koukáš? Protože především o Kánu Kajrinenovi i o Rahmanem jsme tady často vlastně docela i, nebo zajbásnili, se dá říct.
3: No, tak myslím si, že ta jejich doba se naplnila. Jsou to prostě cizinci. Jako, je jasný, že ty kluci, možná jeden z 20 těch cizinců, teď plásnu, si tady najde manželku nebo přítelkyni a zůstane tady žít. Asi nikdo nepočítal s tím, že já teď nevím, kolik se ve Spartě vystřídalo za ty dva roky třeba cizinců, jestli 20, možná. Dost. Možná, že tady jako budou 10 let hrát a pak tady zůstanou žít nebo tak něco. Takže je to logický, že tyhle kluci, který tady dvakrát vyhráli titul a něco dokázali, že míří jinam a chtějí vyzkoušet něco jiného. No. No,
4: určitě bych čekal větší aktivitu teda na přestupovém trhu, zatím to jsou spíš odchody, hlavně Kajrinen, to si myslím, že bude viditelná ztráta a nevidím v kádru Sparty podobného hráče, který by ho mohl typologicky hned nahradit, nějakým způsobem to asi přeskupí, ale typoval bych, že by někdo ještě měl přijít stejně jako na hrot útoku, protože v tuto chvíli máš Kuchtu s Vojtou, zatímco vlastně Jan Kuchta jednu chvíli byl taky dost možná jednou nohou na odchodu, pak se rozehrál, dostal se i na mistrovství světa, takže podle mě začne jako jednička. Matyáš Vojta má za sebou první půlrok ve Spartě a že by to bylo úplně podařené, to se říct nedá. Neměl čísla, výkony občas jako slušné, ale asi se od něj čekalo víc. No a když si zmiňoval Alcocera, tak to se musí modlit ve Spartě, aby to byla spíš ta kategorie příchodu typu Mercado než typu Grimaldo. Tam je to hodně takové ošemetné, jak se mu povede ta aklimatizace Mercado, případně Preciado. To byl z mého pohledu taky jako povedení přestupyho Američana.
0: Takže ta laťka tehdy nebyla nakonec sportovně nastavena tak vysoko, ale pořád asi, když hodnotíme ty odchody cizinců v poslední době, tak je to úplně jiný kontext, než když se hodnotili ty odchody tehdejšího výběru trenéra Stramaccioniho, protože to byly dost jiní cizinci a tam mám pocit, že se často čekalo na to, než odejdou teda. A tady přeci jenom i spartianští fanoušci asi cítí, že to je ztráta prostě, že Kaiden jde do Aten. Asi jste viděli, jaký možná video připomínku těch gólů proti Salzburku v Lize mistrů, nebo pak hlavně proti Stuttgartu, jak to tam napále.
4: No ale jak je ten fotbal nevyspytatelný, já bych taky čekal, že Kaiden půjde do top 5 lig.
0: A ty nabídky by měl, ale předtím už dříve, no, tak no. Teď to vyšlo.
4: Takhle, ta konkurence je, no.
3: Ty zmiňuješ góly, já tam vidím jako jiný vliv na jiný tu hru, přínos, samozřejmě. To hráč, který úplně to není zakončovatel těch akcí, ale jednoznačně dirigent jako toho tempa té hry a standardní situace ještě k tomu. Vždycky, když odejde takovýhle hráč, tak je to... Pro to mužstvo těžký, když odehrál, já teď nevím, když bychom koukali na procenta, tak hodně. Určitě odehrál 80% zápasů v základní sestavě a na toho hráče to mužstvo je nějakým způsobem zvyklý. Jo, je rozdíl trošku, jestli tam je jeden stoper, druhý stoper, protože ty stopeři nemají takový vliv na to, jak to mužstvo hraje, v jakém tempu, takže já jsem zvědavej, kdo ho nahradí a jak Sparta bude hrát, jestli bude hrát na 4 obránce, jestli bude hrát na 3 obránce, jsem na to zvědavej. Určitě vzhledem k tomu, že odešlo tolik hráčů, a i hráčů, který nastupovali pravidelně, tak tam nějaká změna přijde.
4: No, a teď je otázka, co Adam Karabec, pardon.
0: Přesně, Adam Karabec, na toho jsem hodně zvědavý, protože bylo, teď jsme ve čtvrtek, pokud jste to neslyšeli, v desíce měli Jana Mejdra, který pamatuje obě ty titulové sezony pod Brianem Priskem a on sám připustil, že on víc nastupoval v té první sezóně, kdy to Sparta urvala spíš na sílu. I typologicky tomu víc seděl, než když pak hráli třeba i hezčí fotbal a mám pocit, že tímhle směrem šli i třeba v minulé sezóně a možná i po té diskuzi, která vznikla po vystoupení nároďáku na mistrovství světa, by to takhle mohlo jít dál, i když otázku, jaký úspěch bude, a Karabec, že by to třeba mohl zase svým způsobem podpořit, pokud dostane prostor.
3: No, já chci říct, pokud dostane prostor, no, teď jsi to řekl úplně správně, on určitě nazbíral spoustu zkušeností za tu dobu, co strávil venku, tak...
0: Byl v Hamburku, byl v Lyonu.
3: Já si to tady ani neuvědomujeme, ale to je spoustu tréninků, já nechci říct s lepšíma hráčema, ale je to boj, prostě tady je doma, tam seš furt cizinec a ať v Německu nebo ve Francii, prostě musel každou minutu dokazovat, jo, už tím, jak přijdeš na stadion, jak seš nastavený, co děláš před tréninkem, jak se o sebe staráš, jak komunikuješ se spoluhráčema, s trenérama, s tím realizákem, teď beru ty kustody a fyzio, maséry, jo, takže on se určitě naučil spoustu věcí, které mu můžou pomoct v tom, že najednou to bude, já bych řekl, z kluka chlap, prostě, jo, tak řekl bych, že prošel vlastně takovou vojnu, byť to byla asi vojna příjemná, protože samozřejmě si byl v top klubech a myslím si, že mu to prostě mohlo pomoct a teď záleží jenom na něm, jak se prosadí. No.
4: A už musí dostat šanci, protože Brian Priske mu evidentně nevěřil v těch předešlých letech, nehrál ho tolik. Samozřejmě on taky jako nepředváděl bůh ví, co, měl tam světlé momenty, ale neměl stabilní výkonnost, tak uvidíme, jestli teď tu šanci dostane.
3: Ale otázka je, teď úplně jak jsi to říkal, tak vlastně mi vyskočilo jméno Pavla Šulce, jo, prostě taky se vracel do Plzně a furt se mu nevěřilo, ale myslím si, že i kolikrát zaslouženě, že prostě ty výkony nebyly takový, jako byly pak v té poslední fázi té Plzně, takže prostě Adam Karabec dostal šanci, neprosadil se, šel pryč, a teď by to měl prostě proměnit, no.
0: Ano, nebyla hou zprávou pro Spartu je to, že Patrik Vidra musel podstoupit operaci, škoda, protože jak oficiálně je na webu letenských, tak proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, musel museli jsme proto přistoupit k menší operaci.
3: A nějaký takže... horizont časový.
0: To jsem nevystudoval. Asi není taky dobré, možná i vzhledem k psychické kondici toho hráče a očekáváním právě dávat nějaké limity.
3: Správně, Honzo, správně.
0: Dobře. Viktorka Plzeň, když jsme teď u těch týmů, které jsou na soustředěních, vlastně jich většina, tak ta na soustředění v Rakousku remizovala s Kodaní 1-1, prohrála s Young Boys Bern 3-5, ale to bylo utkání hrané na 120 minut celkem. Už se připojí také reprezentanti Červ, Sojka, Vyšinský, Dosky, ale chci se zeptat, jak ty... Memič, jasně, ten ještě myslím později. Jak ty vnímáš to přesazení Viktorky, že nebude hrát hned teď za týden, nebo kdy to je 23. druhé předkolo Evropské ligy, ale přímo až někdy později čtvrté předkolo, to ti asi taky hodně změní plán přípravy, ne? Nebo ne?
3: No, nemyslím
0: nebo směřuješ si, to na ligu prostě?
3: Nemyslím si, že hodně, ale pro ty reprezentanty je to lepší, že mají víc času na rozkoukání, tak nemůžeš úplně jako vynechat začátek ligy, že jo, to je jako, my mluvili jsme o tom vlastně, jak o Slávě Sparta, dobrý, jako je ty národě, ty kluci z národějáku se vrátějí, ale já si myslím, že možná jako první kolo to bude takový, že uvidíme, postavíme, nepostavíme, ale pak už jako nemůžeš ztrácet, nechci říct, že ztratěj, ale riskovat to, že budeš hrát první kolo bez pěti reprezentantů a druhý kolo s pěti reprezentantama, já si myslím, že pokud budou zdraví, tak jim stačí 2-3 tréninky pohromadě, nějaká taktika, co si trošku to oživit a budou hrát ty kluci. No.
4: Zmínil jsi reprezentanty, Vígele se taky vrací, byť za Rakušany tedy neodehrál nic na mistrovství světa, pokud se nepletu, doufám, že se nepletu, ale taky vlastně nemáš golmana, golmanskou jedničku celou dobu s týmem, když to je samozřejmě specifická pozice. Já jsem hlavně zvědavý, jak a jestli se bude ten kádr zužovat a samozřejmě se opět nabízí jméno Jiří Maxim Panoš, který už podle mě musí hrát.
3: A on byl zraněný.
0: A teď právě se nezapojil do těch utkání kvůli zranění, stejně jako Adam Kadlec, a otázku je, zda dostane prostor na startu sezóny a zde ho nebude získávat někde jinde.
3: No, je to těžký. Já si myslím, že by mohl zkusit nějaký hostování, protože fotbalista to je. Samozřejmě musí být zdravý. Jo, tam bavíme se o tom, že někam přijdeš a když tam přijdeš jako nepřipravený, tak ty kluci tě semelou a pak je těžký v té už soutěži tomu hráči, který ho úplně neznáš, dávat šance, jako hele, pojď to zkusit, ještě nejsi náš, jako pojď si to zkusit tady a je to takový zvláštní. No. Já bych teďka úplně na chvilku jen odbočil, jo. Já jsem dneska přijel na motorce, takže já mám svoje tričko, Lukáš má krásný tričko, taky svoje. A Honza má tričko z éry Pita Semprese, kdo budete moc, podívejte se na YouTube, protože je to podle mě originál, Honzo. Nevím, kde to vyhrabal, ale je fantastický. Jako já jsem hned, jak jsem přišel do studia, tak jsem si říkal, že jsem ho taky měl v 85. nebo 6. tak nějak.
0: Děkuju, já vůbec nevím, co
4: děje. Hodně myslel, že to je dres.
0: Jo, ne, to je možná z třetí ruky, někde jsem ho dostal a většinou oblečení dostával. Ale hlavně jsem to chtěl říct trošku na připomínku toho, že se na Wimbledonu zdařil ten neuvěřitelný úspěch českých tenistek, aby jsme ve fotbalovém pořadu tak hrál se na trávě tenhle turnaj, tak proč to nezmínit?
4: Asi jsi zmínil Pita Semprese, což mi připomíná oblíbený vtip Mikuláše Jáši. Víš, proč přestal Brad Pitt? Protože začal pít Semprese.
0: Ano, tak slyšíte, to jsme naladění na krásnou notu. Jenom ještě jedna věc, která se týká Viktorky Plzeň, ale to je zase souvislost s tím, že Viktoria má trenéra Martina Hiského, který byl dříve v Karvině, takže někteří ti karvinští borci už tam jsou, teď hráli proti Kodani. Poprvé i Sebastian Boháč, který přišel, a Filip Repsel. A právě jeho angažmá mě zaujalo, že ho vzali z Karvině, protože si ho pamatuju, že loni na podzim, když hrál za Mladou Boleslav, tak jsme se o něm občas bavili v kontextu toho, že třeba byl chybovějším hráčem, a teď si jenom představuji to, že ten tlak v Plzni bude ještě větší třeba, ale Martin Hezký ho zná podle všeho, takže asi určitě ví, na co sází.
3: Hlavně Filip Repsel prošel už spoustu jako angažmá, jo. Já vím, že byl v Liberci, Boleslav, Karvina,
0: ve Slávii byl.
3: Slávie, jo, takže on, a jemu není moc, podle mě, jemu je 23. Takže to, na to, že mu je 23, tak máš za sebou jako 4 prvoligový týmy a teď je v Plzni, takže už by to mohl být i vzhledem přes ten pro mě jako nízký věk, furt ještě zkušený hráč, to, že dělal chyby, si myslím, že k tomu prostě patří, jako jo, to chceš hrát nějakou výstavbu, byl v těch mančaftech, který to nechtěli kopat, jak podle mě v Liberci, tak ve Slávii, v Karviní už vůbec, teďka to bude podobný, takže Martin Hyský asi hledá tyhle typy hráčů. Otázkou je samozřejmě, jaká bude konkurence, jaká byla konkurence v těch předchozích klubech a jaká bude konkurence v Plzni. On může hrát dva posty, může hrát
4: nebo
3: stopera nebo šesku, takže takovýhle hráč se ti vždycky hodí a bude záležet na něm, jak se prosadí.
4: No takhle, když se podívám na papír a vidím, že Prepsl s Boháčem jdou do Plzně, tak si člověk řekne, jestli to není málo, že bych čekal zvučnější
3: posily. Plzně už jeden Boháč je, ne?
4: Jeden Boháč už tam je, přesně tak, možná jich tam je víc. Ale potom si vzpomenu na Alexandra Sojku, kterému já jsem zase se přiznám, absolutně nevěřil, že se po tom návratu z Hradce prosadí a byl na mistrovství světa, takže dávám jim samozřejmě čas.
0: Ano, když se dostaneme dál, těch klubů je spousta různá témata, je nová jména, tak třeba Sigma Olomouc teď potvrdila tedy příchod Marka Solda z Dynama Záhřeb, 22letý Chorvat, který tedy původně byl z Bosny, ale teď už nějaký čas patří Chorvatsku, i hrál za 21 ve středu pole, když se sejdou Barát, Beran, Janošek, taky by tam měl aspirovat, tak člověka napadá, že už to je zbrojení zase na nějakou Evropu, ale vlastně Sigma jí tu příští sezonu nebo tu blížící se hrát nebude.
3: Jasně, teď si řek Dominika Janoška, já jsem taky zvědavý, jestli se prosadí, protože prostě prosadil se v Holandsku a přišel do Sigmy jako posila a vlastně paběrkoval a já fakt jako... Mám pro něj slabost, protože mě to prostě baví, jeho fotbal, standardky skvělý, je nebezpečný, je jiný než ty, řekl bych, takový ty normální běžci. Je to fotbalista, který přemýšlí nad každým dotekem s míčem a má ho ladnej, hezky se na něj kouká. Tak jsem zvědavý, jestli Pavel Hapal mu oproti trenéru Janotkovi dá šanci. No.
4: A bude to mít těžké, protože Beran s Barátem, to je podle mě jisté místo v základu a Soldo taky stál přes 2 miliony eur, pokud se nepletu, takže... Složité, no. Jsem na Sigmu zvědavý, čekám velké věci, od, jak jsme se o něm bavili na konci sezóny od Fabiana Krivaka. Myslím si, že to rozbalí v té další sezóně naplno. Měl by být asi hlavní náhradou za Šturma, který je ve Slávi.
3: No tak majitele evidentně do toho taky šlapou. Bavili jsme se o tom. Bude víc bohatších týmů v vozovkách, ale všem se nebude dařit.
4: Je to tak?
3: Takže jsem zvědavý, jak to bude. Ten tlak samozřejmě bude od prvního kola. Takže samozřejmě přeju všem, aby se jim dařilo, ale ono to tak prostě nebude. No.
0: Monitorujeme další týmy. V Opalenici se vystřídali teď v krátké době tři. Myslím, že tam byl Baník, teď tam tedy Bohemka a je tam taky Zlín, takže přípravy i těchto týmů Slovácko prý podle deníku Sport 1 o příchodu Lukáše Vorlického, tak to bychom byli velmi zvědaví na to, jak by se tam prosadil. A taky jsme zvědaví na vystoupení brněnských týmů. Zbrojovka teď na soustředním v Rakousku ve Štýrsku podlehla v přípravě Hartbergu 0-2. Ale máme tady přece jenom ještě jedno téma, které bychom měli probrat.
1: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Nejprve tedy gratulace. V sobotu se vrátila do soutěžního dění poprvé po mateřské pauze Kateřina Svitková, která tady taky s náma několikrát byla, mluvila na Radiožurnálu Sport, dala nádherný gol z přímáku, takže Katko, moc gratulujeme a jen tak dál. Ale ten návrat teď aktuálně nemůžeme říct v případě Václava Černého, který pro tureckou televizi řekl, že skončí, respektive, že skončil v reprezentaci, že ho angažmá v 28 letech u nároďáků je pryč, 30 zápasů, 8 gólů naposledy v říjnu u prohry 1-2 na Faerských ostrovech. To vlastně takovou kruhovou kompozicí, kdybychom to řekli trošku možná až filmařsky, jsme uzavřeli nebo uzavíráme desítku po té, co jsme mluvili o Václavu Pilařovi a jeho konci v Hradci Králové a teď o konci jiného Václava Černého u repre.
3: Já ho chápu. Může tam být určitě nějaký pocit jako zklamání, no, nedoceněnost, takový jako až jako vzdor takovej bych řekl. Na druhou stranu mohl počkat. Myslím si, že nevíš, vždycky přijde, může ti přijít trenér, teď já přijde Tonda Barák trénovat nebo bude v realizačním týmu nároďáků. Samozřejmě se to asi
0: nestane. Starší.
3: To spíš bude tady u nás za nějaký týden.
0: Ale myslíš starší Tonda.
3: Starší Tonda, no tak mladý ještě doufám, že bude hrát chvíli. Jo, může prostě pro tebe mít slabost a budeš zase tohle vyjádření rušit. Já jsem to taky čet, že už se o tom bavili s Patrikem Šikem dřív, že jeden i druhý věděli, co udělají, ale je to jejich rozhodnutí, možná se chce soustředit na klubovou kariéru, ale já si myslím, že mohl počkat. No.
4: Určitě, tak myslím si, že v tom hraje roli to, že nebyl na mistrovství světa ta atmosféra kolem něj poslední, protože předtím on to sám zmiňoval v tom rozhovoru, že jezdil pořád. a býval důležitým hráčem. Byť někdo ho občas kritizoval, tak čísla měl, dával góly, hrál v základní sestavě 28. Je to škoda. Nedělá to na mě úplně dobrý pocit, jak teď začínají všichni končit a bojím se, aby ještě další hráči...
0: A takhle v tom kontextu toho, když jsme se bavili tady v četných speciálech, že chybí třeba ti techničtí, kreativní hráči, tak zrovna tenhle muž to v sobě má.
3: Ale teď já ještě se vrátím. Adam Karabec vlastně je trošku podobný. Jo? Je to taky levák, taky to většinou hraje třeba přes tu nohu, vyhovuje mu to. Taky úplně se mu nechce bránit, nebo tak vypadají tyhle ty hráči. Jo, je potřeba prostě vymáčknout nebo vycejtit, který hráči může pomoct a který prostě ne. A pokud ten hráč bude rozdílovej, no tak by si měl trošku upravit ten herní styl proto aby tyhle ty kluci tam mohli bejt. Samozřejmě teď se bavíme o tom, že třeba Vašek Černý prostě skončí. Já si myslím, že když přijde trenér, který to bude cítit, takže tenhle hráč ti může pomoct, že ho prostě osloví znova.
4: No, Václav Černý určitě rozdílový je, to ukázal několikrát, hraje v Bešiktaši, kde měl taky produktivní sezonu. Podle jako mých zdrojů to s ním není úplně jednoduché v kabině, když nehraje, takže je to trochu jako složitější na to s ním vít, ale každý jsme nějaký a myslím si, že čistě fotbalově, kdyby nebyly ty excesy typu odejdu z rozhovoru,
3: ty rozhovor, televize,
0: já ještě to byl jeden vlastně,
4: tak by na šampionátu
3: mě nadhodil, já to jenom v rychlosti řeknu, viděl jsi Ronaldo, když se ho zeptali na Messiho?
4: No jasně.
3: Jo, tak odejdeš prostě, no, jako
4: ale samozřejmě Ronaldo
0: vás. No, ale to je ta doba, že to byl jeden rozhovor, který se teď hodně jako omílá, ale...
3: Já to chápu, jenom prostě někdy ten hráč není naložený, seš po těch zápasech fakt jako, já nevím, jestli je možný si to představit, ale to by se něco nepovedlo, ultra nepovedlo a jdeš tam jako na ten rozhovor, protože přijde ten tiskový, řekne, hele, pojď tam to, já tam nejdu, já tam nechce, pojď, jenom řekneš to, no a pak z toho vznikne takovýhle, nechci jít průšvih, ale situace, která prostě je nekomfortní pro všechny, no a dopadne to vlastně po roce takhle, no.
0: Jenom mě zaujalo, já ani nevím, jak jsem se na to dostal, ale Václav Černý na Instagramu je snad aktuálně z těch hrajících Čechů jako nejsledovanějším fotbalistou, protože třeba Patrik Šik, ten má na nejnižší jednotky stovek tisíc, no jasně, ale má 501 tisíc sledujících a jako je z těch reprezentantů bude zdaleka nejsledovanější.
3: 350 tisíc si tam
0: bůvol. Měl
4: jsem možnost s ním několikrát mluvit i v rámci těch reprezentačních srazů, byl v pohodě. Úplně prostě mluví dobře, neschovává se za žádné fráze, je to prostě radostný mluvit. Ten rozhovor, já to úplně chápu, nepovede se to, v pohodě. Já bych čekal, že prostě s odstupem času řekne, omlouvám se, stalo se, myslel jsem to tak a tak, mohl být čistý stůl, mohl být třeba i na mistrovství světa.
0: Ano.
4: Takhle to končí tak jako zvláštně.
0: Ano, končí taky desítka Pavla Horváta, dostali jsme se nakonec k tématu české fotbalové repre. Pavel Horvát startuje motorku a jede někam zase dál.
3: Jedu do Mostu na trénink.
0: Ano, děkuju moc Lukáši Michalíkovi, že tady byl s námi. Lukáši, měj se hezky.
4: Díky, naslyšenou.
0: A díky i Pavlu Horvátovi, mějte se hezky, pánové.
3: Hezký den, naslyšenou.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Desítka Pavla Horváta. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.